0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

jako síť a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černý

neznají, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil od tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: ser oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž. Vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.

jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Je totiž neděle a mám dost času.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

mužskej svět nepochopí nikdy ženský ten báječnej mužskej svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: dáš si, tím v životě ztratíš víc, než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už ne,

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neutbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníků 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hetrik, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i solového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat Antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofyan Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: ještě dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
0: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Ztraceném je jubilejním 10.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
1: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly. Třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety. No. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové paní... Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi, to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: A diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A když jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se od netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jakej? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona pohá, to ani nemusíte, mladý muži. Já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatelo manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že to strašně urychluje.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
4: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
5: Díky.
4: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
3: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
5: děkujeme.
3: Slyším ještě dobře, díky.
5: Dobré lečo.
3: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
6: Tady je Jirka, dobrý den, já na vás zdravím, ano. Pavle.
3: Já zdravím taky.
5: Děkuju a taky, ano.
6: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdounek. Volám z Luhačovic.
3: Ano.
7: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
3: Ale to je dobře.
7: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
3: A to nebyla slazená minerálka, ne?
7: nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
3: Je takhle. No vy si užíváte.
7: No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
3: Určitě.
7: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
5: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
3: Ano.
7: Děkuji.
3: Tak ať vás to nebolí.
7: A já bych si vybral pokračování.
3: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
8: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
5: No prosím.
3: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě.
8: No.
3: Děkujeme.
5: Naschledanou.
3: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
5: Já myslím, je to jasné.
3: O rodině a fyzkultuře.
9: Tělocvičná nářadí pro městský tala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No, ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Z Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No. S horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malej Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak, tak. No ne, tak se ptám, jak se mají. No, říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak, tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tefr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano. To je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají tálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco jasně. Tam
1: objeví
2: budou dělat.
1: Se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfr Ačko, Spejbl Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
3: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
5: Díky.
3: I vás.
6: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
5: Mm-hmm.
3: Dobře, máme hezký zapsáno.
6: Pěkné, hezký víkend.
3: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
5: Děkuji, dobrý den.
7: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
3: Ano.
7: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
3: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré odpoledne.
5: Ano.
8: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další herecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
3: Že jo,
8: a no. Vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
3: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády prezidenta
8: ano,
3: Františka.
8: Díky, mějte se.
3: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
9: Dobrý den, panové. Pre vás, Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
3: Nápodobně.
9: A přál bych si očování s panem Tafrem.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
5: Díky.
10: A já bych si přál pokračování.
3: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Tak jdeme spočítat. Všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
11: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? Říká, no, dovolte, co pak jsem nějaká kurva. Pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme ceny. Po 14-denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových krutů. pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. On říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700, promiňte, 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já. Ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného. Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u ní v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
12: No to jo.
3: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, ten, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo, halo. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Lidky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No, jo, co by byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale tím už je vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Jsem slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: bez pochyby.
1: Tak, milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme. Buďte zdraví. A taky hodně zdraví. Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo,
2: ale děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňová, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka by se si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No, nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spej byl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spej byl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.

0: Och jo, a jsme u cíle.
1: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
2: Belko, krabic?
3: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
0: No, a to je právě náš cíl.
3: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
1: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
3: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
0: Už mají zavřeno.
3: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
2: I ne, vždyť se tam svítí.
3: Ale je zavřeno.
2: Tak proč se tam svítí?
3: Kvůli zlodějům, Máničko.
1: A proč, když zloději mají baterky?
0: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
3: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
0: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
3: Vy zlí.
0: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
1: Majo!
0: Hurvajc, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
1: To nejsou dveře, ale vrata.
2: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
0: Tak hudaž nepřekážej, ať jdi dál.
1: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
0: Jak to?
1: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
3: A co stojí, hurvinko, psáno tady na té cedulce?
1: Tlačit.
2: No tak tlač.
0: Prosím tě, pust a nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
3: Tak kam půjdeme nejdřív?
0: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
1: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
0: Nech toho, potřebuji ti koupit ponožky.
1: Na nožky?
0: Ne, na hlavu. Aby ti nenamrzl mozek.
2: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
1: No dovol.
2: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
3: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
0: Jo, jo, už jdu.
3: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
0: No jo.
3: Je, a hneme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
2: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
3: Proč?
2: Protože už ho měl někdo v puse.
3: No tak dobrá, tak... Já koupím k večeři vajíčka.
2: Ne, bavinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
1: Cože to?
2: Nejím maso.
1: A proč?
2: Protože mám ráda zvířata.
1: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
2: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
1: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
2: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
1: A proč ne první?
2: Protože seš hlupák.
3: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
4: Tak jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
5: Ano,
4: nebo veganka, nebo co?
5: Jsem překvapen.
4: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
5: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
4: Dokonce.
5: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Já jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvinka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No, tak to je jenom taková vzpomínka.
4: Takže se spodílen na nahrávkách těchto slavných herců.
5: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Uh-huh. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
4: mají tam sochu svoji.
5: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
4: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší. Ano. My ti věříme, že to tak bude.
5: Nevím, samozřejmě, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
4: a
5: to opravdu se
4: hezký
5: řeší,
4: podzim.
5: Se to smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
4: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Bylo 5 hodin. V Jablunce na Vsetínsku otevřeli nové komunitní centrum. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku dělníci opravují fasádu mateřské školy. Důvodem jsou závady způsobené vlhkostí. Nadace Vize 97 dnes symbolicky ocení Václava Havla, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Dnes ráno ve Zlínském kraji očekáváme oblačno, postupně jasno. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Kristýnou Fuchsovou. Dobré ráno. V Jablunce otevřeli nové komunitní centrum se stálou expozicí obrazů malíře Karla Hofmana. Vzniklo přestavbou historického objektu v centru obce. Jak ho bude Jablunka využívat, říká architekt stavby Boris Oprchal.
1: Je to multifunkčný priestor, ktorý sa dá využiť rôznymi spôsobmi, dá sa prispôsobiť rôznym akciám. Radosť mám z toho, že sa podarilo ten priestor využiť na maximálnej možnej miere a odprezentovať aspoň časť tých prvkov, ktoré tam boli po veľkú dobu schované, ako sú tie drevené tramové stropy pôvodné a takisto fragment tej štítovej tehlovej steny.
0: Fasádu nového pavilonu Valašsko-Kloboucké mateřské školy znovu opravují dělníci, a to kvůli problémům, které způsobuje vlhkost. Oprava je řešená jako reklamace původního díla. Stavební firma práce realizuje na vlastní náklady.
2: Při opravě dojde k odstranění poškozených částí fasády. Dělníci udělají nové oplechování, které zajistí odvod srážkové vody od obvodové stěny. Následně se s využitím vhodných materiálů znovu provede armovací vrstva, penetrace a finální omítka. Město žádá o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí stavby. Z Valašských Klobouk, Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Nadace Vize 97 letos udělí in memoriam cenu Václavu Havlovi. Celkově 28. ocenění je podle nadace symbolicky věnované právě prvnímu českému prezidentovi, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Ocenění jeho jménem převezme Dagmar Havlová. Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října.
3: Ráno minutu před 6:30 spustili státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Tóra. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Dnes ráno ve Zlínském kraji očekáváme ještě oblačno, během dopoledne pak začne ubývat. Postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Aktuální teploty jsou od 13 do 5 stupňů, dnešní maxima 19 až 22 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po silnicích v kraji se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. Tolik ze zpráv. Teď začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. Příjemný poslech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po víkendu zase na společné vlně. Vítám vás, milí posluchači, do pondělí. Nový týden otevíráme datem 5. října. Svátek oslaví Elišky v hojném počtu. Statistika uvádí přes 61 tisíc českých dívek a žen. A doufám, že nám všem se povede už podle názvu pořadu Dobré ráno, které přeje u písničky slovenského Elánu Petr Uhřík. Teď je 5 hodin 4,5 minuty. Za chvíli navážu historii v kalendáriu.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Přejeme si dobré ráno do pondělí 5. října. Vybírám z kalendária a dnes je Světový den učitelů od roku 1994. Učitelé v našich zemích ale svůj svátek slaví také 28. března v den výročí narození Jana Amose Komenského. V roce 1305 se právě 5. října konala slavná svatba. Král Václav III. Si vzal za ženu Violu Těšínskou. O necelý rok později byl ale v Olomouci zavražděn. Před 102 lety se v Kuželově na Slovácku narodil František Prachař, folklorní zpěvák a tanečník. Spolu s bratry vystupoval s několika cymbálovými muzikami, například s muzikou Slávka Volavého a Martina Hrbáče. V roce 1925 archeolog Howard Carter vstoupil do pohřební komory faraona Tutanchamona. Před 90 lety se narodil bývalý československý a český prezident, dramatik a spisovatel Václav Havel. Kvůli svému původu nemohl studovat. Pracoval jako jevištní technik, dramaturg a asistent režie v divadle Na zábradlí. Postupně se stal hlavou československého disentu a jedním z autorů Charty 77. Jak víme, přispěl k pádu totalitního režimu a jako prezident pak stál v čele státu více než 12 let. V roce 1938 na svou funkci prezidenta abdikoval Edvard Beneš. Stalo se tak v návaznosti na přijetí diktátu Mnichovské dohody. Asi o 2 týdny později pak odletěl do Anglie, vytvořil tam jedno z center zahraničního odboje.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Paul Mazzolini je v hudebním světě známý jako Gazebo a tak vidím na jeho internetových stránkách, že stále koncertuje. Vzhledem ke svým bohatým zkušenostem funguje i jako producent. Jeho největší hitparádový úspěch z roku 83 jistě dobře poznáváte. Za minutu bude 17:15.

0: 5 hodin 18 minut začíná pondělí 5. října. Naznačíme si, jak bude probíhat úvod nového týdne v teplotách a na obloze. Krátkou předpověď začnu ranními čísly.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je teď v Kroměříži a ve Zlíně, 9 ve Starém Městě a v Holešově, 13 v Bystřici pod Hostýnem. Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské vrchy hlásí 12 stupňů, 6 stupňů je v Hošťálkové a ve Strání. 7 stupňů uvádějí Vizovice, Luhačovice, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm. 8 stupňů vidím teď ve Viz v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Štítná nad Vláří má prozatím 4 a Velké Karlovice 5 stupňů. Dnes ráno bude ještě oblačno, během dopoledne začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno na obloze. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou většinou nepříznivé, až odpoledne by měly být přechodně dobré, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nás zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se už za chvíli zaměří Martin Písařík.
2: Nemusí každý den začínat v čekárně u lékaře nebo na nemocničním oddělení. Moderní domácí péče přivádí zdravotní služby přímo za pacientem. Jaké výkony mohou sestry poskytovat doma? Kdo má na tuto službu nárok a jaké jsou její výhody? I na vaše otázky bude odpovídat vrchní sestra domácí péče Zlín Milada Mikulíková. Už 7. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy má Kristýna Fuchsová, dobré ráno. Vsetín staví už čtvrtý takzvaný oranžový přechod. Výrazné osvětlení dostane ten na ulici generála Klapálka před marketem Lidl a má zvýraznit chodce tak, aby je řidiči viděli včas. Město zaplatí podle jeho mluvčí Jany Raškové celkem 480 tisíc korun, z toho 120 tisíc získalo od nadace ČES. Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum pro studenty a mladé lidi nazvané Garáž. Mělo by vzniknout ve dvoře zchátralého objektu hospodářského traktu domu v Pilařově ulici. Vedení města má hotovou studii, podle které tam bude kavárna, klubovna či výstavní víceúčelový prostor. Základní školy by mohly mít jistější peníze na asistenty pedagoga. Změnu ve financování dnes projedná vláda. Nově by školy dostávaly peníze podle počtu žáků a toho, kolik dětí pomoc asistentů potřebuje. Teď se peníze přidělují hlavně na konkrétní žáky podle doporučení poradny. Soud se dnes po kauze vrací ke korupční kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku a magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí, včetně zlínského podnikatele Michala Redla a 2 firmy. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. Dnes ráno ve Zlínském kraji očekáváme ještě oblačno, to během dopoledne začne ubývat. Postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Aktuální teploty jsou od 13 do 4 stupňů. Dnešní maxima 19 až 22 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se krajem projíždí bez nehod. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dál pokračuje jeho ranní vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Rozpraskaná podlaha a mokrý strop, tak dnes vypadá Muzeum osobních automobilů Tatra v centru Kopřivnice. Přesto hejtmanství stále nezná termín rekonstrukce, přípravy stěžuje špatný stav stavebních konstrukcí. Podrobnosti nabídneme za chvíli, teď je 17:30, 2,5 minuty.
3: Co tě znám, tak máš pořád práci.

0: Muzeum osobních automobilů Tatra v Kopřivnici má rozpraskanou podlahu a zatéká do něj. Rozsáhlá oprava této pobočky muzea Novojičínska je ale v nedohlednu. Budovu před pár lety od města převzal kraj a říká, že plán na rekonstrukci musí přepracovat kvůli špatným stavebním konstrukcím.
1: Bych pravdu řekl, moc to nesleduju, spíš se věnuju těm autům. Je to moc pěkné.
2: Přestože je všední den dopoledne, muzeum se prochází hned několik návštěvníků. Je mezi nimi i David, že chodí po rozpraskaných dlaždicích, moc nevnímá.
3: Návštěvníci naštěstí chodí a naštěstí se primárně dívají po těch exponátech, takže nevidí to, co my vidíme.
2: Vedoucího Lukáše Filipa ale špatný stav muzea trápí.
3: Ono některé ty závady nejsou na první pohled vidět, ale jsou problematické pro ten provoz. Ono, co se týče třeba už jenom těch osvětlení, které tady jsou. Dneska je problém vlastně sehnat ty správná světelná tělesa, takže začínáme mít i problém s nastavením osvětlení.
2: Podle Filipa by si přitom muzeum už modernizaci zasloužilo.
3: Samotná ta expozice už má svoje odžito, takže my bychom chtěli udělat tu expozici trošku moderněji a živěji, ale pokud chcete něco takového dělat, tak v podstatě musíte začít řešit všechny technologie, které tu jsou. Co si budeme povídat, je to od samotné elektroinstalace, v celém objektu vlastně není žádná klimatizace. Proto v zimě je tu zima, v létě je tu horko. To znamená, pokud chcete jakoby něco zmodernizovat, jako nejde to udělat částečně, potom už zasáhnete vlastně do toho objektu jako celkového. Jo, všechno už má svoje odžito za těch téměř 30 let.
2: A do jedné části budovy dokonce zatéká. A to i přesto, že v místě je střecha nová.
3: Asi došlo někde nějaké chybě, prostě někudy teče dovnitř a nejsme schopni přijít na to, kudy. Takže, jak vidíte, strop je promočený stále. Ve chvíli, kdy vždycky trochu víc zaprší, tak proto tady máme i ty kyblíky, zachytáváme vodu, ale nejsme schopni přijít na to vlastně, kudy přesně tam teče.
2: Opravy se ale muzeum jen tak nedočká. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Nikolo Bryklenové totiž stavebně technický průzkum odhalil poškození některých stavebních konstrukcí. Proto v tuto chvíli hejtmanství teprve zajišťuje podklady, jak by vlastně měla rekonstrukce vypadat. A i když se s opravou počítá, není známý ani termín, ani cena. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: minutu bude 6:45. Dobré pondělní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Probereme záležitosti meteorologické. Zjistíme, jak vychází aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: A ještě nejdřív projdu údaje měřících stanic. 11 stupňů je v Kroměříži, 9 ve Starém Městě a Volešově, 13 prozatím nejvíc v regionu v Bystřici pod Hostýnem. Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy hlásí 12 stupňů, Hošťálková a Strání přesnou polovinu, tedy 6. Ve Zlíně je to, jo, tomu jsme byli, nebyli, 11 stupňů. Vizovice, Luhačovice, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm uvádějí 7 stupňů, o jeden víc 8 pak Bojkovice, Valašské Meziříčí, Valašská Sednice a Horní Bečva. Štítná nad Vláří má prozatím 4 a Velké Karlovice 5 stupňů. Dnes ráno bude ještě oblačno, během dopoledne pak začne oblačnost ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, k tomu se přidá slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Většinou nepříznivé máme v těchto chvílích rozptylové podmínky, ono se to protáhne, až odpoledne by měly být přechodně dobré. Biozátěž ta zůstává mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za chvíli vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka.

0: 5. října každé pondělí po 13. hodině pro vás na Českém rozhlase Zlín vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka Mahulena Bočanová a tady je malá ochutnávka.
1: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Márinko postaral. Můžete nám o tom plánu říct?
2: To je sen a plán, sen. Ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak klid toho dítěte, a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář nebo domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých Márinek a Mariňáčků. A takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová. 7 minut máme do 6. hodiny, přesně v 6 přijde Kristýna se zprávami. Dobré pondělní ráno. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stare at my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Jen.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Silnice ke Kunovickému letišti bude ode dneška kvůli opravě uzavřená. Krátkodobé uzavírky čekají i další ulice ve městě. Holešovský divadelní spolek si připomene výročí narození Václava Havla divadelní inscenací. Uhlí v Česku meziročně podražilo. Dnes ráno ve Zlínském kraji bude oblačno, postupně jasno. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Kristýnou Fuchsovou. Dobré ráno. V Kunovicích u Uherského Hradiště dnes začne plošná oprava místních komunikací. Nový povrch dostane například silnice k letišti, která bude po dobu oprav zcela uzavřená. Doprava bude vedená přes areál Aircraft Industries.
3: Silničáři zrekonstruují také ulice Novoveská, Doktora Štěrby a Na Záhonech. Tady bude většina prací prováděna bez omezení dopravy. Pouze při závěrečné pokládce povrchu musí řidiči počítat s krátkodobými uzavírkami. Práce skončí nejpozději 16. října. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Divadelní studio Viktorka odehraje v Holešově na Kroměřížsku dnes večer původní rozhlasovou hru Václava Havla Anděl strážný. Jednoaktovka bude součástí oslav 90. výročí narození dramatika, disidenta a politika. Akce se koná v kavárně u Amose od 19 hodin.
4: Holešovské divadelní studio Viktorka Havlovu rozhlasovou jednoaktovku Anděl strážný přeneslo jako první v republice do kompletní divadelní podoby. Inscenace získala postup na Jiráskův Hronov 2027. Byla také součástí letošního ročníku festivalu Banát v Rumunsku. Z Holešova Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody, energetickou infrastrukturu a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením. Členové Bezpečnostní rady státu a jejího výboru pro protidronovou ochranu teď připravují také navazující návrh zákona, který má přesně určit, co bude považováno za objekty kritické infrastruktury. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
5: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
6: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
7: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
6: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
8: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
6: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes ráno ve Zlínském kraji bude ještě oblačno, během dopoledne pak začne ubývat. Postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Aktuální teploty jsou od 13 do 4 stupňů. Dnešní maxima 19 až 22 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dál má slovo Petr Uhřík. Pohodový poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Prahu nového týdne, zdravím všechny probuzené posluchače a než naberete orientaci, dáte si startovní kafe. Nahlížím do kalendáře. Po víkendu, který byl po stránce počasí přímo ukázkovým hezkým podzimem, jdeme společně do pondělí s datem 5. října. To znamená, že svátek oslaví Elišky a navíc máme Mezinárodní den úsměvu. Tak doufám, že bude spousta důvodů k dobré náladě, kterou na startu nového týdne přeje taky Petr Uhřík. Teď je 6 hodin 5 minut, za chvíli se potkáme u pravidelného kalendária.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín, přejeme si dobré ráno do pondělí 5. října. Vybírám z kalendária, dnes je Světový den učitelů, a to od roku 1994. Učitelé v našich zemích ale svůj svátek slaví také 28. března, v den výročí narození Jana Amose Komenského. V roce 1305 se právě 5. října konala slavná svatba. Král Václav III. Si vzal za ženu Violu Těšínskou, o necelý rok později byl ale v Olomouci zavražděn. Před 102 lety se v Kůželově na Slovácku narodil František Prachař, folklorní zpěvák a tanečník, spolu s bratry vystupoval s několika cimbálovými muzikami, například s muzikou Slávka Volavého a Martina Hrbáče. V roce 1925 archeolog Howard Carter vstoupil do pohřební komory faraona Tutanchamona. Před 90 lety se narodil bývalý československý a český prezident, dramatik a spisovatel Václav Havel. Kvůli svému původu nemohl studovat. Pracoval jako jevištní technik, dramaturg a asistent režie v divadle Na zábradlí. Postupně se stal hlavou československého disentu a jedním z autorů Charty 77. Přispěl, jak víme, k pádu totalitního režimu a jako prezident pak stál v čele státu více než 12 let. V roce 1938 na svou funkci prezidenta abdikoval Edvard Beneš. Stalo se tak v návaznosti na přijetí diktátu Mnichovské dohody. Asi o 2 týdny později pak odletěl do Anglie, vytvořil tam jedno z center zahraničního odboje. Kalendárium uzavírám a vracíme se do regionu. V Jablunce na Vsetínsku otevřeli nové komunitní centrum Srdce Jablunky. Místo má lidem nabídnout prostor pro setkávání i malé kulturní akce a zároveň připomenout místního rodáka malíře Karla Hofmana. Nahlédneme tam už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Elvis Presley zase úplně jinak, tentokrát v rytmu reggae. Skupina UB40 odvážně předělala jeho písničku v 90. letech, řekl bych, skoro k nepoznání, ale hitparádově i tato verze bodovala velice slušně. 6:45 bude za 4,5 minuty. Hezké pondělní ráno.

0: Jablunce na Vsetínsku, kam se teď vydáme, otevřeli stálou expozici malíře Karla Hofmana, která je součást nového komunitního centra Srdce Jablunky. Na slavnostní otevření dorazili i dcery malíře, které v Jablunce prožili mládí, a taky sběratelé, kteří do galerie zapůjčili jeho obrazy.
1: Galerii, která je plná hostů, mi ukazuje Marcela Vejcejová Hofmanová, dcera výtvarníka Karla Hofmana. Významně se podílela na podobě galerie a teď mi ukazuje obraz, který jako jediný zachycuje jejich rodinný dům.
2: To je tady tenhle ten obraz a tohle to je ten, tam žil stařenka a staříček Hofmanovi.
1: A vás z Jablunky, ano, kterou vy pamatujete.
2: Já nemám vůbec fotografii toho domu. Tady potom otec postavil svůj dům s ateliérem a tady je teda ten evangelický kostel, kde jsme dneska my.
1: V Jablunce žila do svých 18 let se svou mladší sestrou, herečkou Drahomírou Hofmanovou, která si pro slavnostní otevření připravila přednes básně Jaroslava Seiferta.
3: My víme dobře,
1: taky ona je plná emocí a má radost ze stále expozice svého otce.
4: No, já jsem nadšená. Toto prostě, to je neskutečný.
1: S Drahomírou Hofmanovou stojíme u velkého grafity, které zdobí novou galerii zvenku.
4: To si vždycky, když tu budu, zajdu tady se na to podívat. Nádhera, nádhera. Toto prý ještě domalovával ten...
1: Pan prorok?
4: Ano, před tím zahájením velice těsně, to je čerstvý. A je to hotovo.
1: Dílo na poslední chvíli před zahájením dokončil Michal Filák alias Prorok. Stihlo se to tak?
5: Ano.
1: Dlouho to trvalo?
5: 2 dny.
1: Jak byl těžký ten výběr, podle čeho budete malovat?
5: Já jsem ani na těch moc fotografií jako na internetu nenarazil, takže tahle byla taková, jako, že i já jsem vlastně ji našel a říkal jsem, jo, ta by se dobře malovala, a vlastně jsme zjistili, že jsme se zhodli, jakože oni si vybrali úplně stejnou.
1: Obrazy pro galerii zapůjčili sběratele, je mezi nimi i místní Marcela Vávrova. Tak který ten obraz je ten váš?
6: Mandloně, kvetoucí mandloně z Itálie. A tento obraz, pokaždé, když měl Hofman výstavu kdekoliv, přišel a půjčoval si tento obraz. To měli rodiče v přízemí. Já mám všechny obrazy od Hofmana, co mám obrazy, jo. A v patře mám obraz Víla v Itálii a to taky si brával na ty výstavy.
1: Boris Oprchál je architektem, který navrhl Srdce Jablunky. Není to tedy jenom galerie, i jakýsi komunitní prostor?
7: Ano, je to multifunkční priestor, ktorý sa dá využiť rôznymi spôsobmi, dá sa prispôsobiť rôznym akciám. Radosť mám z toho, že sa podarilo ten priestor využiť na maximálnej možnej miere a odprezentovať aspoň časť tých prvkov, ktoré tam boli po veľkú dobu schované, ako sú tie drevené tramové stropy pôvodné a takisto fragment tej štítovej tehlovej steny.
1: Říká architekt nového komunitního centra s názvem Srdce Jablunky, ktoré obec využije pro přednášky, divadla, koncerty a výstavy. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
8: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
9: V pondělí 5. října se s poradnou vydáme do podzimní zahrady. Co v těchto dnech potřebuje? Jaké práce bychom neměli opomenout? A je už čas se pomalu připravovat na zimu? Nejen na to se budu ptát Františka Václavíka z Machové na Zlínsku, odborného školitele Českého zahrádkářského svazu. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
8: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek ve Zlíně. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Za 10 minut bude 6:30. Poslechneme si, jak se projeví nejenom dnešek, ale i několik příštích dnů v počasí, a proto volám obvyklou profesionální posilu. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na současný stav Zlínského kraje se podívejme nejdřív. Co nám řeknete k pondělnímu ránu?
1: Že je zatím poměrně oblačné, ta oblačnost ale by měla v průběhu dne postupně ubývat. Každopádně teď se teploty nejčastěji pohybují zhruba mezi 5 a 8 stupni Celsia. Někde jsou teploty možná trošku vyšší, i kolem 10 stupňů.
0: Jak budou probíhat příští hodiny? Co nám postupně pondělí nabídne v teplotách a na obloze?
1: Tak v teplotách to bude 19 až 22 stupňů a obloha ta bude teď ještě pár hodin oblačná. Během dne postupně ta oblačnost bude ubývat a postupně pak převáží skoro jasno nebo i jasno. A nejméně té oblačnosti potom bude v těch večerních hodinách a potom i směrem do zítřka. A k tomu bude vát během dne slabý proměnlivý vítr.
0: Když si ještě přidáme číslo do biozátěže?
1: Tak si přidáme číslo 1, tedy mýtnou zátěž.
0: A hned navážeme na zítřek, jestli se taky úterý projeví podobným způsobem.
1: Ano, bude podobné, ale mělo by být méně oblačností, ona ta noc totiž bude jasná nebo skoro jasná. Zítra ráno se hlavně v údolích a v nížinách budou tvořit mlhy, případně i nízká oblačnost. Ty by se pak zítra během dne znovu měly rozpouštět a očekáváme jinak jasno nebo skoro jasno. Zítřejší maximální teploty mezi 21 a 24 a stále ten slabý proměnlivý vítr, zítra možná i slabý vítr jižních směrů.
0: Naznačme si ještě další dny. Ve druhé polovině týdne se mají podzimní parametry trochu proměnit. Jak tedy prozatím vychází středa, čtvrtek?
1: Středa zatím stále v tom podobném duchu jako poslední dny, skoro týdny, to znamená slunečná, ale už trošku větrnější, bude jasno nebo polojasno, od jihozápadu přechodně i oblačno a maximální teploty 20 až 24 a během dne už to nebude jen slabý, ale pro mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostmi i k 25 km v hodině a čtvrtek potom bude zpočátku stejný, jako známe teď, malá oblačnost, ujedinělé údolní mlhy a potom během dne od jeho západu začne přibývat další oblačnost na oblačno až zataženo a na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky. Zatím to vypadá, že ty srážky spíše v pozdějších odpoledních nebo až večerních hodinách a teploty by mezi tím, respektive před těmi srážkami, měly vyšplhat ještě znovu mezi 19 až 23 stupňů a už to nebude jen mírný vítr, ale už i vítr čerstvý s rychlostmi ke 30 km v hodině a možná i s nárazy kolem 55 km.
0: A teplotní rekordy jako závěrečný bonus na závěr si rádi poslechneme a porovnáme. Jaká jsou to čísla pro 5. říjen ve Zlínském kraji?
1: A maximum je z roku 1935 na Pajedel 27 stupňů a 6 desetin a minimum z roku 1959 z Rožnova pod Radhoštěm minus 4 stupně a 5 desetin.
0: Počasí můžeme uzavřít. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová. Za všechny informace děkujeme. Přejeme dobrý start v novém týdnu a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Se zprávami je tady Kristýna Fuchsová, dobré ráno. Zoo Zlín připravuje novou expozici pro tapíry čabrakové, která návštěvníky zavede do prostředí indonéských ostrovů. Projekt s názvem Nusantara vyjde téměř na 46 milionů korun bez daně. 8 milionů poskytne Zlínský kraj. Vzdělávání v oblasti paliativní péče a ošetřovatelství podpoří Zlínský kraj částkou 777 tisíc korun. Dotaci si rozdělí Charita v 5 městech, organizace Hvězda ve Zlíně a Diakonie Valašské Meziříčí. Peníze půjdou na kurzy a semináře zaměstnanců, kteří pečují o klienty v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem či domovech pro osoby se zdravotním postižením. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Olomoucká arcidiecézní Charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500. Dnes bude převážně slunečný den, ráno ještě oblačno, které bude postupně ustupovat. Aktuální teploty jsou od 12 do 5 stupňů. Dnešní maxima 19 až 22 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnicích a dálnicích v kraji se teď jezdí bez hlášených nehod. To byly zprávy a dál posloucháte ranní Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Po dopravě se ještě vrátím k historii. Do kalendáře se mi totiž nevešla zmínka o roku 1842. Tehdy byla v Plzni pod vedením sládka Josefa Grola uvařena první várka plzeňského piva. Jenom pro zajímavost, v českých zemích v té době existovalo 1475 malých pivovarů. A už přeju dobré pondělní ráno, příjemné vstávání do 5. října, když máte někteří na stole kafe. Je 6:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut bude 6:45. Zdravím vás, milí posluchači, na začátku nového týdne. Na vlně Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré ráno do pondělí 5. října. Kam ukrýt obyvatele Česka při ozbrojeném konfliktu? Řešení se může skrývat i pod běžným domem. Vědci vytvořili aplikaci, která obcím pomáhá takové improvizované kryty evidovat. Reportáž na toto téma vám pustíme 10 minut před 7:30. Dnes dopoledne vás také čeká pěstitelská poradna, tématem bude zahrada na podzim. Františka Václavíka, odborného školitele Českého zahrádkářského svazu, se bude ptát moderátorka Anna Randárová, co v těchto dnech zahrada potřebuje a jaké práce bychom neměli opomenout. Poslouchat a ptát se můžete po 11. hodině. Já už za chvíli přidám počasí, podíváme se do pondělní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dvě minuty nás dělí od 6:45. Jakou předpověď pro nás mají meteorologové? Co nám začátek týdne přinese v teplotách a oblačnosti?
1: Počasí.
0: Než se dostanu dál, jenom nahlédnu na ranní region. Mezi 5 a 12 stupni se momentálně nacházíme v tomto teplotním rozmezí ve Zlínském kraji. Ráno bude ještě oblačno, během dne pak začne oblačnosti ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, k tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. Většinou nepříznivé máme v těchto chvílích rozptylové podmínky a ono se to zřejmě natáhne, až potom odpoledne by mohly být přechodně dobré. Biozátěž zůstává mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnes je to 90 let od narození Václava Havla, prvního svobodně zvoleného prezidenta po sametové revoluci. S mikrofonem Českého rozhlasu Zlín se podíváme na zámek v Lánech, tedy přesněji na jeho nádvoří, kde je v zámecké konírně vystaven mezi jinými Havlovými vozy jeho stříbrný Volkswagen Golf. Redaktorka Markéta Macháčková se autem projela s jeho současným majitelem Davidem Hubáčkem z Luhačovic. No a její reportáž si můžete poslechnout už za chvíli.

0: stříbrný Volkswagen Golf druhé generace, který má na přední kapotě státní vlajku, na skle zadních dveří nálepku Občanské fórum. Auto, které má v technickém průkazu jako jméno prvního majitele uvedeno Václav Havel. Zrenovované a udržované vozidlo je ve stavu, jako by někdo otočil kalendář do roku 1987. A právě o něm a také o všem, co symbolizuje, bude reportáž Markéty Macháčkové. S jeho současným majitelem Davidem Hubáčkem z Luhačovic se vydala na zámek v Lánech u Prahy, kde je auto vystavené.
1: Vystoupili jsme ze Slováckého expresu a jsme v Praze. Jak se sem dostalo auto, které běžně stojí v garáži u Luhačovic?
2: Díky výstavě, kterou pořádá Národní technické muzeum a zámek Lány, nedožitým 90. letům Václava Havla, tím, že tématika téhle výstavy jsou automobily Václava Havla.
1: A právě jeden z automobilů Václava Havla je vaším majetkem.
2: Běžně je kousek od Luhačovic v takové vesničce, kde bydlím, takže v tuto chvíli jezde pouze na dobu určitou a jinými slovy mi ho tady trošku hlídají.
1: No a z hlavního nádraží už jsme se přesunuli k zámku v Lánech.
2: Auta parkují v Konírně, jsou tam zaparkované celkově 4 vozy. 3 vozy jsou z Národního technického muzea a ten 4. je ten bonus, což je ten Volkswagen Golf.
1: Pane Hubáčku, před jakým vozem vlastně stojíme?
2: Václav Havel měl rád auta, těch aut měl víc. Tohle je auto, které ovšem si koupil jako disident, to znamená v vozovkách jako obyčejný člověk, byť teda mu za zády jezdilo policejní vozidlo, které ho permanentně sledovalo, ale koupil si ho jako obyčejný občan v roce 87, konkrétně v červnu 1987.
1: Přesto bylo toto auto součástí československých dějin v roce 1989.
2: Ze začátku sloužilo jako obyčejné a disidentské vozidlo, protože se s ním převážely různé materiály, knížky a tak dále, ale tohle auto, protože bylo Václava Havla, tak všude s ním jezdil na jednání s Občanským fórem, na vyjednávání s tehdejší komunistickou stranou a tak dále. Tohle auto je doslova revoluční, protože s ním opravdu v listopadu 89 strávil hodně času a v něm hodně času.
1: Dokdy mu sloužilo?
2: Sloužilo mu pravděpodobně do roku 1990. Na konci roku 90 nebo začátkem roku 91 jej prodal panu Antonínu Maninovi, což byl jeho kamarád a posléze šéf hradní policie. Pár dnů, možná týden, toto auto bylo opravdu prezidentským vozidlem, protože odmítl jezdit v tehdejších oficiálních prezidentských vozidlech Tatra 613 po prezidentu Husákovi.
1: Díváme se na nálepky Občanského fóra, které najdeme na přední kapotě. Má SPZ-ku ADC 77 13.
2: Ano, je to opravdu odkaz na chartu 77, protože Václav Havel, když si tohle auto kupoval v roce 87, a to víme ze svědectví Zdeňka Siráka, na dopravním inspektorátě přímo poprosil tu úřednici, jestli by tam měla nějakou značku s číslem 77, a ona opravdu vyštrachala SPZ-ku a tam bylo 77. Václav Havel to pak komentoval, že ta 13 nám přinese štěstí. Připomínám, že se psal rok 87 a za 2 roky vypukla sametová revoluce. To snad to chytne. Rozsvítila se žlutá kontrolka, žhavíme. Na první drb, jak se říká.
1: Kdy se zase Volkswagen Golf vrátí do Luhačovic?
2: Jsme domluveni se správou zámku, že ta výstava potrvá do konce října. To znamená, na začátku listopadu by se snad mělo vrátit k nám na Luhačovicko.
1: Z přihrádky spolujezdce teď vytahujeme technický průkaz motorového přípojného vozidla.
2: Originální průkaz, který se naštěstí dochoval. Je tady jasně vidět, že první SPZ, státní poznávací značka tomuhle autu, byla předělena 9. června 1987. Majitelem vozu je uveden Václav Havel, narozen 5. 10. 1936.
1: Říká mi současný majitel vozu David Hubáček z Luhačovic. Ze zámku v Lánech Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A pokud vás téma zaujalo, celou reportáž o Havlově stříbrném Volkswagenu si poslechněte dnes před 15:30 odpoledne.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Bylo 7 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Stavba nového výjezdu ze Zašové jde pomalu, hotovo bude až na jaře. U zlínské polikliniky vznikne podzemní parkovací dům pro 99 aut. Stavba má začít příští rok. Stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. Ve Zlínském kraji bude převážně slunečný den, ráno ještě oblačno. Dnešní maxima do 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tady Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Stavba nového výjezdu ze Zašové na Vsetínsku se protáhne až do jara. Stavební firma teď opravuje opěrnou zeď u hlavní silnice z Valašského Meziříčí do

0: Rožnova pod Radhoštěm. Stavbaři mají na práci málo místa. Hned vedle stojí rodinné domy. Proto postupují opatrně a pomalu.
1: Aktuálně se stavba přesouvá do křižovatky na začátku ulice ke Střelecké. Chodci tam budou muset obcházet. Novou trasu obec oznámí na sociálních sítích. Řidiči se možná dočkají aspoň kousku stavby ještě letos. Urbočka na Lohy by se mohla otevřít do konce roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Nedostatek parkovacích míst u zlínské polikliniky v Antonínově ulici má vyřešit nový podzemní parkovací dům. Nabídne 99 míst především pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům zdravotnických zařízení. Stavbu zaplatí soukromý investor. Práce mají začít příští rok.
2: Po dokončení stavby chce město celé náměstí upravit ve spolupráci s kanceláří architekta města Zlína. Počítá tam také s umístěním uměleckého díla připomínající Miladu Horákovou. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný cell broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
3: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
3: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
5: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
3: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spuštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
6: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
7: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
6: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
8: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
6: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
9: Počasí.
0: Dnes bude převážně slunečný den, ráno ještě oblačno, které bude postupně ustupovat. Aktuální teploty jsou od 12 do 5 stupňů. Dnešní maxima 19 až 22 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na nehodu auta se zvěří u Zlína v ulici Březnická u kruhového objezdu na Lesní hřbitov. Zprávy končí a dál pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín s Petrem Uhříkem.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na svatého Placida slunce ohně nevydá, jak se dozvídáme z dnešní pranostiky. Aktuální předpověď ale napovídá, že i 5. října, do kterého se vítáme, nabídne nadprůměrně teplý průběh a později i jasnou oblohu. Příjemné pondělní vstávání přeje od mikrofonu Petr Uhřík a za chvíli se můžeme pustit do naší malé slovní hry, kde odhalujeme význam zajímavých slůvek z moravského nářečí. Odměnou za správnou odpověď je tentokrát kniha vydavatelství Kazda s názvem Neromantická dovolená. Humorně psaný příběh o lásce, rodině a druhých šancích. Ještě si poslechneme písničku Marie Rotrové a pak už prozradím dnešní otázku. Je 7 hodin 5,5 minuty.
9: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 8 minut, jsme na začátku pondělí 5. října. V soutěži, jak se u nás mluví, oprášíme jedno nářeční slovo a společně zjistíme, co se za ním skrývá. Trochu potrápíme příjemným způsobem mozkové závity, no a když se podaří správná odpověď, vydavatelství Kazda věnuje knihu s názvem Neromantická dovolená. Ještě připomenu naše telefonní číslo.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Dnešní výraz do soutěže, jak se u nás mluví, si pro vás připravila posluchačka Dana Jančářová z Napajedel. Možná vám bude slovo povědomé, možná vás naopak potrápí. Poslechneme si a zkusíme zapátrat v paměti, jestli to následující slovo známe. Ale napřed zvedám telefon. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno. Zdravím všechny posluchače i vás.
0: Ano, děkujeme za pozdraví, ale ještě nevíme, kdo ty pozdraví posílá. Kdo je tam?
2: Posluchačka Anna.
0: Paní Ano, jak se vám stávalo? Žádný problém s pondělním ránem?
2: Ne, ne.
0: Takže pohodička.
2: U nás je to v pohodě.
0: Výborně, to rád slyším. Tak a zachovejte, jak se říká, chladnou hlavu u otázky, která právě zazní, a zkuste na ní odpovědět.
3: Milí posluchači, slyšeli jste někdy slovo cůhat?
0: Slyšela jste, co je cůhat, nás se zajímá.
2: Cůhat jsem slyšela, ale nevím, jak bych to vyjádřila, takže poprosila bych nápovědy.
0: Jaký význam má slovo cůhat? Tak jsou tady tři nápovědy. Vysmrkat se, někoho krmit, anebo něco udusávat. Tak, cůhat. Vysmrkat se, někoho krmit, nebo něco udusávat. Tři nápovědy.
2: No, tak bude to Ačko nebo Bčko, ne, Cčko. Tak ještě jednou.
0: Ještě jednou, vysmrkat se je možnost A. Někoho krmit, Bčko, a Cčko, něco udusávat. A pořád se bavíme o slově cůhat.
2: Já teda zkusím Bčko, Cčko, Cčko.
0: Cčko. Dobře, něco udusáváme, když cůháme. Správnou odpověď nám prozradí Dana Jančářová z Napajedel.
3: Cůhat znamená vysmrkat se.
0: Takže to bylo Ačko, ta možnost A.
2: Nevadí.
0: No, nedá se. Když se nám chce cůhat, je potřeba mít po ruce kapesník, význam tohoto slova už známe. Tak paní Jano, podzim začal, přeju nejenom vám, ale všem posluchačům co nejméně situací, kdy nás potrápí rýma. A mějte se pěkně.
2: Taky hezky, mějte se.
0: Ano, pěkný den, nashledanou. Další pokus samozřejmě kdykoliv, třeba zítra.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: A na tu dobu, rok 85, písničku Take On Me doprovázel inovativní, neobvyklý videoklip. Kapela vystupuje v hrané, animované sekvenci, kreslené tuškou, když bych to takto popsal, ale vy určitě někteří dobře znáte i obrázky k této muzice. Norsko bude alespoň na chvíli naším dalším hudebním cílem. Pustíme si tehdy ještě chlapeckou sestavu pod názvem Aha.

0: Je přesně 7:45, naznačíme si, jak bude probíhat úvod nového týdne v teplotách na obloze. A krátkou předpověď začnu dvěma ranními čísly.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji teplotně pohybujeme mezi 5 a 12 stupni. Ráno má být ještě obloha oblačná, během dne začne oblačnosti ubývat a postupně převáží skoro jasno anebo jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. U toho jsou prozatím většinou nepříznivé rozptylové podmínky a setrvají takovéto až do odpoledne, kdy je předpoklad, že by přechodně mohly být dobré. Biozátěž beze změny mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Kam ukrýt obyvatele Česka při ozbrojeném konfliktu? Řešení se může skrývat i pod běžným domem. Vědci vytvořili aplikaci, která obcím pomáhá takové improvizované kryty evidovat, více už za chvíli v reportáži.
2: 21 zlatých, 23 stříbrných a 24 bronzových medailí. Takovou sbírku přivezli čeští jezdci z mistrovství Evropy koní plemene Paint. A medailisty bychom našli i ve Zlínském kraji. O historickém úspěchu si budu povídat s viceprezidentkou Paint Horse klubu České republiky Sylvií Lečíkovou. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 6. října. Těší se Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Gratitude.

0: Českým obcím má s plánováním improvizovaných úkrytů pomoci nová aplikace eKryty. Vyvinuli ji vědci z Univerzity obrany VUT a Univerzity Tomáše Bati. Pomáhá vyhledávat a evidovat prostory, které lze využít například při ozbrojeném konfliktu a zohledňuje jejich kapacitu i ochranné vlastnosti. Obyčejné sklepy nebo podzemní garáže by tak mohly v krizové situaci zachraňovat životy.
1: Právě vcházíme do objektu Anenská 10.
2: Bronislav Špaček z magistrátu města Brna odemyká jeden z brněnských prostorů vhodných k improvizovanému úkrytí.
3: Tady vidíte, jak to vypadá, že to prostě staniště.
4: Dorožili jsme, vcházíme prakticky do sklepa.
1: Je to prostor vhodný k improvizovanému ukrytí. To znamená suterénní prostor, který má parametry na to, aby se zde lidé mohli schovat po dobu několika hodin a přečkat tak případný útok typu leteckého náletu.
2: Místo, kterým procházíme, funguje dnes jako skladiště. I tak ale může díky své poloze a konstrukci posloužit k dočasnému ukrytí lidí. Vědci z několika univerzit vyvinuli k vyhledávání a evidenci těchto míst speciální aplikaci.
1: Máme prostory, ty proženeme aplikací a ta nám ukáže, nakolik to je vhodný prostor nebo není.
2: eKryty mají sloužit především městům a obcím. Pomáhají jim vytipovat vhodné prostory, evidovat je a posoudit jejich ochranné vlastnosti, ukazuje Ondřej Klíma z Fakulty informačních technologií VUT.
5: Primárně zobrazuje dva typy objektů.
2: V ruce držíte tablet a máte tam tu aplikaci.
5: Prvním typem objektů jsou potenciální cíle ohrožení a druhým jsou potom budovy, které poskytují vhodné prostory pro vybudování nějakého improvizovaného ukrytí.
2: Právě omezená kapacita stálých krytů v České republice je jedním z důvodů, proč eKryty vznikly. Podle Tomáše Zemana z Univerzity obrany a Univerzity Tomáše Bati dokážou pojmout pouze zlomek obyvatel.
6: Je to o tom využívat ty stávající objekty, které už tady prostě na tom území se nacházejí a vybrat ty, které by potenciálně splňovaly ty parametry pro to, abychom se nebáli tam poslat někoho se ukrýt.
2: Aplikaci zatím využívá Brno, Pardubice a Písek a zájem o ně má taky Praha. V budoucnu by si je podle Zemana mohli stáhnout i obyvatelé.
6: Jednou až teda ty improvizované ukryty budou naplánované, skutečně budou známy kapacity těch ukrytů. Je možné i touto cestou, že bude připravena nějaká aplikace, kde automaticky to zahlásí, který ten improvizovaný ukryt je nejblíže.
2: eKryty jsou k dispozici všem obcím v Česku. Stačí kontaktovat vývojáře, například přes webové stránky projektu eKryty. Zatím pomohli podle autorů projektu naplánovat více než 400 improvizovaných úkrytů s kapacitou přes 50 000 míst. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Zprávy má Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. V Nivnici na Uherskobrodsku postaví u základní školy novou tělocvičnu. Sloužit bude nejen školákům, ale i veřejnosti. Aktuálně má obec zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Práce začnou podle klimatických podmínek v únoru příštího roku. Hotové by měly být do konce srpna. V Jablunce na Vsetínsku otevřeli nové komunitní centrum se stálou expozicí obrazů malíře Karla Hofmana. Vzniklo přestavbou historického objektu v centru obce. Největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance se ode dneška koná ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. Více než tisícovka vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. Začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitele prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Dnes bude převážně slunečný den, ráno ještě oblačno, které bude postupně ustupovat. Aktuální teploty jsou od 12 do 5 stupňů. Dnešní maxima 19 až 22 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dopravní servery hlásí jízdu krajem bez nehod. To byly krátké zprávy Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Kulturní tipy si přidáme do regionálního servisu už za chvíli. Pozvu na zajímavá místa a chystané akce. Teď je 7:30. Jenom připomínám datum 5. října. Přeju dobré pondělní ráno.

0: Tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého pondělního rána za 6 minut 7:45. Pokračujeme kulturními tipy. Dnes večer můžete v Holešově navštívit večírek k 90. výročí narození Václava Havla. Při této příležitosti připravilo divadelní studio Viktorka večer plný divadla, dokumentů, čtení a muziky. Součástí večera bude uvedení inscenace Anděl strážný z pera Václava Havla. Program začne v 19 hodin v Holešovském kavárně u Amose. Součástí dne architektury 2026 je i festival Film a architektura. Jubilejní 15. ročník se zaměřuje na téma bydlení jako na jednu z nejzásadnějších společenských otázek. Ve Zlíně se tak dnes bude promítat dokumentární film s názvem Schindler, architekt prostoru. Projekce bude 17:30 na zámku ve Zlíně, vstup je zdarma. Vtipné a chytré vyprávění dnes můžete slyšet v Zašové na Vsetínsku. Farářka církve Československé husitské Martina Viktorie Kopecká a římskokatolický kněz Zbigněv Čendlik se představí společně s talk show nazvanou V rytmu tance v kulturním domě Zašová. Akce začne v 18 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 7:45 probereme záležitosti meteorologické, zjistíme, jak vychází aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: A nejdřív ještě projdu údaje měřících stanic. 10 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně a v Bojkovicích. 9 stupňů, to je hodnota v Holešově a v Luhačovicích. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy 12. V Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích je to 5 stupňů. 8 stupňů vidím ve Vizovicích, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. 9 stupňů Luhačovice, se 6 stupni je tu Strání a Štítná nad Bláří. Valašské Mezříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm uvádějí zhodně 7 stupňů Celsia. Dnes ráno bude ještě oblačno, během dne pak začne oblačnost ubývat, postupně převáží skoro jasno nebo jasno na obloze. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme většinou nepříznivé, což se udrží tento stav až do odpoledních hodin, pak by mohly být přechodně dobré. Biozátěž pouze mírná na stupni prvním.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V nejvyšší soutěži odehrál Petr Reinberg jako fotbalista Slovácka bezmála 400 zápasů. Přesto se najdou věci, které ho po přesunu do pozice v realizačním týmu překvapují a my si řekneme už za okamžik, o co přesně jde.
2: Když si zdobili venkovská stavení, zavěšovali se nad kamna a nad kolébky a přinášeli do domovů klid, štěstí a ochranu. Josef Šperling z Valašských Klobouk se umění štípaných holubiček naučil před lety od místního řezbáře. Kolik zručnosti, soustředění a fantazie se skrývá v jediném kusu dřeva? Zjistíte v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 nebo na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Po minulé sezóně ukončil Petr Reinberg kariéru profesionálního fotbalisty. V jeho denní rutině se ale mnoho nezměnilo. Stejně jako celou kariéru dochází i v současnosti denně na stadion v Uherském Hradišti. Ve Slovácku plní funkci koordinátora týmu, no a víc už se dozvíme z reportáže Davida Nekvindy.
1: Chvilku jsem si na to zvykal, ale myslím si, že jsem si na to zvykl dobře. Máme dobrý realizační tým, takže tam je super parta a myslím si, že tam problém žádný není.
2: Říká bývalý fotbalista Petr Reinberg o tom, jaké je chodit na stejné místo jako celou kariéru, akorát se posunout o pár metrů z hráčské kabiny do místnosti určené realizačnímu týmu. Dlouholetý bek Slovácka přibližuje, co obnáší jeho nová funkce koordinátora mužstva.
1: Mám na starosti pomoc hráčům, kdy máme tady hodně cizinců a když je potřeba nějaké nebo jim pomoct na úřadech a takové ty věci, které nejdou moc vidět, ale jsou potřeba pro ty kluky třeba zařídit, tak to je moje práce a snažíme se jim dopřát ten klid na ten fotbal a aby tady tyto věci řešit nemuseli.
2: V nejvyšší soutěži odehrál Reinberg za Slovácko 371 zápasů, pomohl k zisku českého poháru a zahrál si i Evropskou konferenční ligu. Přesto ho v nové pozici něco překvapilo.
1: Překvapilo mě, jak se vlastně v tom realizačním týmu řeší ti hráči. Já jsem si vždycky myslel, že se řekne jenom sestava na trénink, sestava na zápas a po případě se tam řeknou 2-3 věty, ale teď když vidím, jak se rozebírá každý hráč komplexně, pozitivní, negativní věci, jo, takže tohle jsem si myslel, že až tak úplně není, ale fakt je to dopodrobna hodně a to mě hodně překvapilo.
2: Zatím ale ani tato práce realizačního týmu nepomáhá Slovácku k lepším výsledkům. Reprezentační pauzu tráví na předposledním místě tabulky a z 9 odehraných ligových duelů celek z Uherského Hradiště nevyhrál ani jeden. Reinberg nemá na starosti přímo trénování, stav mužstva ale pochopitelně vnímá.
1: Vidím obrovský progres u kluků a my na tom tréninku vypadáme výborně, jo, kluci se snaží, makají a jsou tam věci, kdy si říkám, že prostě nás nemůže nikdo porazit, ale prostě nám ještě chybí furt něco trošku dopředu. No.
2: Reprezentační pauza už pomalu míří ke konci a další šanci ukončit čekání na první výhru sezóny bude mít Slovácko v neděli na hřišti Liberce. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Zlínské Eduko otevřelo nové centrum rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku dělníci znovu opravují fasádu mateřské školy. 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. V kraji bude převážně slunečný den, teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Organizace Eduko zahájila provoz v novém centru komplexní rané péče ve Zlíně na Kudlově. Jeho vznik připravovala zhruba rok a půl a financovala ho z dotací i darů. Eduko bezplatně pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let a ročně službu využívá kolem 200 rodin ze Zlínského kraje. Dosud pracovníci pomáhali především přímo v jejich domácnostech, pokračuje zástupkyně ředitelky Šárka Štěpáníková.
5: Ty prostory nás pustí ještě do dalších aktivit, takže chceme otevřít ty dveře i třeba rodičovské skupině. Budeme tam mít nové odlehčovací aktivity v denní formě, takže rodič bude mít možnost vlastně si nechat i pohlídat dítě a jet si vyřešit nějaké osobní záležitosti.
3: Fasádu nového pavilonu mateřské školy ve Valašských Kloboukách na Zlínsku znovu opravují dělníci, a to kvůli problémům, které způsobuje vlhkost. Oprava je řešená jako reklamace původního díla. Stavební firma práce realizuje na vlastní náklady.
6: Při opravě dojde k odstranění poškozených částí fasády. Dělníci udělají nové

0: oplechování, které zajistí odvod srážkové vody od obvodové stěny. Následně se s využitím vhodných materiálů znovu provede armovací vrstva, penetrace a finální omítka. Město žádá o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí stavby. Z Valašských Klobouk, Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
1: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Pod výzvou jsou podepsaní například zástupci České televize, Českého rozhlasu, Televize Nova, Blesku, Seznam zpráv nebo serveru sport.cz. Soud pro Prahu 9 dnes bude po několika týdenní pauze pokračovat v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
2: Právě Hana Kordová-Marvanová kritizovala opakovaně přidělování zakázek v podnicích hlavního města nebo třeba výběr Matěje Augustína na podzim 2019 do představenstva pražského dopravního podniku. Obžalobě teď v kauze čelí 6 lidí a 2 firmy. Podle státního zástupce fungovaly jako organizovaná skupina od roku 2018. V jejím čele měli stát tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Měli do vedení pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim si potom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Počasí.
1: Dnes bude převážně slunečný den, ráno ještě oblačno. Aktuální teploty jsou od 12 do 5 stupňů. Dnešní maxima 19 až 22 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Krajem se jezdí bez hlášených nehod. Zprávy jsou u konce, pokračuje ranní Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V Jablunce na Vsetínsku otevřeli nové komunitní centrum Srdce Jablunky. Místo má lidem nabídnout prostor pro setkávání i malé kulturní akce a zároveň připomenout místního rodáka, malíře Karla Hofmana. Nahlédneme tam už za chvíli, pokračovat pak budeme vzpomínkou. Říkalo se mu Valašský pámbíček a král nebo vévoda z Mezopotámie. Velkou měrou se zasloužil o rozvoj Valašského meziříčí ve druhé polovině 19. století. Alois Mikiška měl ale i tragický osud, víc o něm povíme před 8:30. Teď si poslechneme jízdu králů od skupiny Javory, máme 8 hodin 5,5 minuty, před sebou pondělí 5. října. Dobré ráno i později probuzeným dál přeje Petr Uhřík.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Jablunce na Vsetínsku otevřeli stálou expozici malíře Karla Hofmana, která je součástí nového komunitního centra Srdce Jablunky. Na slavnostní otevření dorazili i dcery malíře, které v Jablunce prožili mládí, a taky sběratelé, kteří do galerie zapůjčili jeho obrazy.
1: Galerii, která je plná hostů, mi ukazuje Marcela Vejcejová Hofmanová, dcera výtvarníka Karla Hofmana. Významně se podílela na podobě galerie a teď mi ukazuje obraz, který jako jediný zachycuje jejich rodinný dům.
2: To je tady tenhle ten obraz a tohle to je ten, tam žil stařenka a stařiček Hofmanovi.
1: A vás z Jablunky, ano, kterou vy pamatujete?
2: Já nemám vůbec fotografii toho domu. Tady potom otec postavil svůj dům s ateliérem a tady je teda ten evangelický kostel, kde jsme dneska my.
1: V Jablunce žila do svých 18 let se svou mladší sestrou, herečkou Drahomírou Hofmanovou, která si pro slavnostní otevření připravila přednes básně Jaroslava Seiferta.
3: My víme dobře,
1: taky ona je plná emocí a má radost ze stále expozice svého otce.
4: No, já jsem nadšená. Toto prostě, to je neskutečný.
1: S Drahomírou Hofmanovou stojíme u velkého grafity, které zdobí novou galerii zvenku.
4: To si vždycky, když tu budu, zajdu tady se na to podívat. Nádhera, nádhera. Toto prý ještě domalovával ten...
1: Pan prorok?
4: Ano, před tím zahájením velice těsně, to je čerstvý. A je to hotovo.
1: Dílo na poslední chvíli před zahájením dokončil Michal Filák alias Prorok. Stihlo se to tak?
5: Ano.
1: Dlouho to trvalo?
5: 2 dny.
1: Jak bylo těžký ten výběr, podle čeho budete malovat?
5: Já jsem ani na těch moc fotografií jako na internetu nenarazil, takže tahle byla taková, jako, že i já jsem vlastně ji našel. A říkal jsem, jo, ta by se dobře malovala, a vlastně jsme zjistili, že jsme se zhodli, jakože oni si vybrali úplně stejnou.
1: Obrazy pro galerii zapůjčili sběratele, je mezi nimi i místní Marcela Vávrova. Tak který ten obraz je ten váš?
2: Mandloně, kvetoucí mandloně z Itálie. A tento obraz, pokaždé, když měl Hofman výstavu kdekoliv, přišel a půjčoval si tento obraz. To měli rodiče v přízemí. Já mám všechny obrazy od Hofmana, co mám obrazy, jo. A v patře mám obraz Víla v Itálii a to taky si brával na ty výstavy.
1: Boris Oprchál je architektem, který navrhl Srdce Jablunky. Není to tedy jenom galerie, i jakýsi komunitní prostor?
6: Ano, je to multifunkční priestor, ktorý sa dá využiť rôznymi spôsobmi, dá sa prispôsobiť rôznym akciám. Radosť mám z toho, že sa podarilo ten priestor využiť na maximálnej možnej miere a odprezentovať aspoň časť tých prvkov, ktoré tam boli po veľkú dobu schované, ako sú tie drevené tramové stropy pôvodné a takisto fragment tej štítovej tehlovej steny.
1: Říká architekt nového komunitního centra s názvem Srdce Jablunky, ktoré obec využije pro přednášky, divadla, koncerty a výstavy. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, písmo.

0: počasí.
1: Poslechneme si, jak se projeví nejenom dnešek, ale i několik příštích dnů v počasí, a proto volám obvyklou profesionální posilu. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak budou probíhat příští hodiny, co nám postupně pondělí nabídne v teplotách a na obloze?
2: Tak v teplotách to bude 19 až 22 stupňů a obloha ta bude teď ještě pár hodin oblačná. Během dne postupně ta oblačnost bude ubývat a postupně pak převáží skoro jasno nebo i jasno. A nejméně té oblačnosti potom bude v těch večerních hodinách a potom i směrem do zítřka. A k tomu bude vát během dne slabý proměnlivý vítr.
1: Když si ještě přidáme číslo do biozátěže?
2: Tak si přidáme číslo 1, tedy mýtnou zátěž.
1: A hned navážeme na zítřek, jestli se taky úterý projeví podobným způsobem.
2: Ano, bude podobné, ale mělo by být méně oblačností, ona ta noc totiž bude jasná nebo skoro jasná. Zítra ráno se hlavně v údolích a v nížinách budou tvořit mlhy, případně i nízká oblačnost. Ty by se pak zítra během dne znovu měly rozpouštět a očekáváme jinak jasno nebo skoro jasno. Zítřejší maximální teploty mezi 21 a 24 a stále ten slabý proměnlivý vítr, zítra možná i slabý vítr jižních směrů.
1: Naznačme si ještě další dny. Ve druhé polovině týdne se mají podzimní parametry trochu proměnit. Jak tedy prozatím vychází středa, čtvrtek?
2: Středa zatím stále v tom podobném duchu jako poslední dny, skoro týdny, to znamená slunečná, ale už trošku větrnější, bude jasno nebo polojasno, od jihozápadu přechodně i oblačno a maximální teploty 20 až 24 a během dne už to nebude jen slabý, ale pro mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostmi i k 25 km v hodině a čtvrtek potom bude zpočátku stejný, jako známe teď, malá oblačnost, ujedinělé údolní mlhy a potom během dne od jeho západu začne přibývat další oblačnost. Na oblačno je zataženo a na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky. Zatím to vypadá, že ty srážky spíše v pozdějších odpoledních nebo až večerních hodinách a teploty by mezi tím, respektive před těmi srážkami, měly vyšplát ještě znovu mezi 19 až 23 stupňů a už to nebude jen mírný vítr, ale už i vítr čerstvý s rychlostmi ke 30 km v hodině a možná i s nárazy kolem 55 kilometrů.
1: A teplotní rekordy jako závěrečný bonus na závěr si rádi poslechneme a porovnáme. Jaká jsou to čísla pro 5. říjen ve Zlínském kraji?
2: A maximum je z roku 1935 na Pajedel 27 stupňů a 6 desetin a minimum z roku 1959 z Rožnova pod Radhoštěm minus 4 stupně a 5 desetin.
1: Počasí můžeme uzavřít. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Bára Kučerová. Za všechny informace děkujeme. Přejeme dobrý start v novém týdnu a zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: V pondělí 5. října se s poradnou vydáme do podzimní zahrady. Co v těchto dnech potřebuje, jaké práce bychom neměli opomenout a je už čas se pomalu připravovat na zimu? Nejen na to se budu ptát Františka Václavíka z Machové na Zlínsku, odborného školitele Českého zahrádkářského svazu. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Narodil se v roce 1831 v Olbram kostele na Znojemsku, celý život ale zasvětil práci pro rozvoj Valašska. O vzestupu i pádu Aloise Mikišky, starosty a budovatele Valašského Mezříčí, natáčela Markéta Macháčková.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Alois Mikiška byl významnou osobností Valašska druhé poloviny 19. století. Lidé mu ve své době říkali různými přezdívkami, popisuje archivář Tomáš Baletka, ředitel státního okresního archivu ve Vsetíně.
3: Kromě teda Valašského pánbička nebo Valašského krále se mu také říkalo vévoda z Mezopotámie. Tady u toho označení víme, že mu tak říkali kolegové poslanci, jakože byl poslancem Říšské rady ve Vídni a i poslancem zemského moravského sněmu. Možná posluchači tuší, že Mezopotámie je vlastně označení pro Meziříčí a ty ostatní si vysloužil asi tím svým společenským postavením a tím svým zjevem. Byl takové vysoké, urostlé postavy, dobře se oblékal, u lidí vzbuzoval respekt, asi takový jako do té doby měl tady snad jenom farář.
2: Alois Mikiška studoval práva ve Vídni i v Praze a když si v roce 1863 otevřel ve Valašském Meziříčí advokátní kancelář, stal se vůbec prvním advokátem ve městě.
3: Začal působit jako předseda různých spolků, které taky zakládal, měl třeba prsty v založení Meziříčského Sokola, založil Besedu a Hasiče taky a celou řadu prostě dalších spolků.
2: Měl politické ambice. Nejprve se v roce 1865 stal zastupitelem Valašského Meziříčí, pak poslancem zemského sněmu a pak i Říšské rady ve Vídni.
3: A teprve v roce 1890, kdy už byl teda zkušeným politikem, byl konečně tedy zvolen starostou.
2: Jak vysvětluje Tomáš Baletka, především se, a to i svým poslaneckým působením ve Vídni, zasazoval o lepší život chudých Valachů.
3: On k tomu odstranění chudoby viděl jako cestu, že by se podporovalo živnostenské školství nebo vůbec školství jako takové. Takže i díky němu Meziříčí vzniklo několik škol. Gymnázium v roce 1871, pak tu byla založena košíkářská škola, živnostenská pokračovací škola. On zastával tu ideu, že by se měly podporovat jakoby střední vrstvy, které by čelily tlaku velkokapitálu.
2: Po Aloisi Mikiškovi nezůstaly ve Valašském Meziříčí jen školy, ale třeba park Abácie a botanika nebo neorenesanční Mikiškův dům, dnešní obchodní dům Cimala. Z jeho iniciativy se tehdy město propojilo železnicí se Vsetínem. Pro podporu živností a českého kapitálu zřídil Alois Mikiška v roce 1869 záložnu, kterou i vedl. Ta ale nakonec skončila neslavně. Pokračuje archivář Tomáš Baletka.
3: Ten krach té záložny vlastně ovlivnil určitě stovky a desítky stovek prostě těch střadatelů. Tam se zjistilo, že asi zhruba je tam 1,5 milionový schodek a podle těch pověstí, které kolovaly, ten schodek tam byl několik let.
2: Jestli byl sám Alois Mikiška viníkem pádu záložny, se nikdy nezjistilo.
3: Má se za to, že on jako noblesní člověk by něco takového prostě neudělal. Zaměstnával tam nějaké své rodinné příslušníky, oni si možná nějaké peníze mohli přivlastnit nebo si vypláceli nějaké mimořádné odměny, to je ostatně i doloženo. Když se objevili v roce 1903 ve Vídni nekryté směnky meziříčské záložny, to bylo někdy v srpnu, a on začal tedy horečnatě zhánět peníze a sliboval, že ty peníze uhradí.
2: Alois Mikiška cítil odpovědnost za neštěstí lidí, kteří v záložně přišli o své jmění, a stalo se mu to osudným.
3: 4. září 1903 na Brňově na svém statku, který vlastnil teda už od roku 1865, spáchal sebevraždu střelnou ranou do srdce.
2: Pohřeb se konal bez jakýchkoliv poct, které by náležely někomu, kdo se pouhé 2 roky předtím stal čestným občanem města, neúčastnili se ho ani představitelé spolků.
3: Musela být tam vyslána četnická asistence, asi 20 četníků, kteří to měli hlídat. Lidé nevěřili tomu, že spáchal sebevraždu, docházelo k pokusům o otevření toho jeho hrobu. Lidi si mysleli, že barak je vyprázdná, že tam je vosková figurina a Mikiška prostě je někde v zahraničí.
2: Místo jeho posledního odpočinku se dodnes nachází na hřbitově v Zašové Veselé. Tvoří ho hrubý, nepopsaný náhrobní kámen. Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Zprávy a Kristýna Fuchsová, dobré ráno. V Kunovicích u Uherského Hradiště dnes začíná plošná oprava místních komunikací. Nový povrch dostane například silnice k letišti, která bude po dobu oprav zcela uzavřená. Doprava bude vedená přes areál Aircraft Industries. Silničáři opraví i ulice Novoveská, Doktora Štěrby a Na Záhonech. Tam se doprava omezí až v poslední fázi oprav. Hotovo by mělo být nejpozději 16. října. V Holešově na Kroměřížsku dnes večer uvede divadelní studio Viktorka hru Václava Havla Anděl strážný. Spolek Havlovu původní rozhlasovou jednoaktovku přenesl jako první v republice do plné divadelní podoby. Představení bude součástí oslav 90. výročí Havlova narození. Akce se koná v kavárně u Amose od 19 hodin. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, proti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Dnes bude převážně slunečný den, ráno ještě oblačno, které bude postupně ustupovat. Aktuální teploty jsou od 12 do 6 stupňů. Dnešní maxima 19 až 22 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dopravní servery nehlásí na cestách v kraji žádnou nehodu. Tolik z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín. Dál má slovo Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dnes je pondělí, už v pátek a v sobotu se znovu otevřou volební místnosti. Co je úkolem obecních zastupitelstev, která budeme volit? Jak to funguje v Praze a v dalších velkých městech? A kde je o výsledku jasno už teď? Řekneme za chvíli.

0: 6 minut do 8:45 Český rozhlas Zlín stále přeje dobré pondělní ráno. V Česku je více než 6 000 obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních, odsekání trávy až třeba postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje? Nejenom to vám vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí, hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 36 kandidátek.
2: Opačný problém má každá 6. obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín,

0: Máme 8:45, jakou předpověď pro nás mají meteorologové, co nám začátek týdne přinese v teplotách a oblačnosti.
1: Počasí.
0: Než se dostanu dál, jenom nahlédnu na ranní region, 6 až 12 stupňů, v tomto rozmezí se momentálně Zlínský kraj nachází. Ve zbytku rána bude ještě oblačno, potom během dne krátce začne oblačnosti ubývat a postupně převáží skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Takže předpokládané množství srážek 0. Čeká nás převážně slunečný den, většinou jsou ale prozatím nepříznivé rozptylové podmínky až odpoledne, aspoň takový předpoklad by přechodně mohly být dobré. Biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Apollo a Marsyas, 450 let starý obraz italského renesančního mistra Tiziana Vecellia je klenotem zámecké obrazárny v Kroměříži. Kromě něj najdete v 9 sálech dalších 70 významných malířských děl. Do kroměřížské obrazárny se s kurátorem Miroslavem Kindlem vydáme v další reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Už ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Teď nabídnu romantiku, studánky, přání, svatební zvony, ranní rosu, na konci každého verše uslyšíme Všechno mi tě připomíná. Písnička z roku 1970 je historickým úspěchem Irska na soutěži Eurovize, bylo z toho první místo a mezinárodní hit, který se už dnes v domácím rádiovém prostoru až na malé výjimky nehraje. Když si vybavím ten obrazový doprovod, tenkrát se ještě neříkalo videoklip, Dana zpívala sedící na stoličce, tvarované jako válec, který nechal její nohy lehce zavěšené nad podlahou a vypadala na 14 let. No, statické záběry, což by dnes ani náhodou neprošlo. No ale musíme si uvědomit, že právě skončila zlatá éra hippies, jdeme hodně hluboko do minulosti. Když pak o mnoho let později Dana jako Dana Rosemary Scallon kandidovala v irských prezidentských volbách 1997, nezávislá televizní a rozhlasová komise Irské republiky požádala ostatní stanice, aby se zdrželi hraní All Kinds of Everything. S jednoduchým odůvodněním kandidatura se neslučuje s hudební slávou. Tak to jenom jako zajímavý bonus před písničkou. Přeju vám, milí posluchači, za celý tým Českého rozhlasu Zlín hezký den, příjemné pondělí, úspěšný začínající týden.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj přispěje 8 milionů korun na novou expozici pro vzácné tapíry čabrakové ve Zlínské zoo. Vsetín bude mít čtvrtý oranžový přechod. Rozsvítí se před Lidlem na ulici generálka Klapálka. Vládu čeká další pravidelné zasedání. Projedná mimo jiné novelu školského zákona. Dnešek bude převážně slunečný, teploty do 22 stupňů. Jsou tady zprávy s Kristýnou Fuchsovou. Dobré dopoledne. Zoo Zlín připravuje novou expozici pro tapíry čabrakové, která návštěvníky zavede do prostředí indonéských ostrovů. Projekt s názvem Nusantara vyjde téměř na 46 milionů korun bez DPH. 8 milionů poskytne Zlínský kraj. Pokračuje mluvčí Soňa Ličková.
2: Tapíři jsou teď dočasně umístěni v bývalém pavilonu slonu, který už nevyhovuje požadavkům na jejich chov. Nová expozice proto nabídne zděný objekt s ubikacemi i venkovní prostory. Zoo chce zároveň vytvořit lepší podmínky pro rozmnožování tohoto ohroženého druhu.
0: Vsetín staví už čtvrtý takzvaný oranžový přechod. Výrazné osvětlení dostane ten na ulici generála Klapálka před marketem Lidl. Pokračuje mluvčí Vsetína Jana Rašková.
3: Oranžový přechod funguje na jednoduchém principu vidět a být viděn. Speciální světlo chodce zvýrazní, řidič ho pak uvidí včas a stihne zabrzdit. Na stavbu jsme získali 120 tisíc korun od nadace ČES a celkem zaplatíme zhruba 480 tisíc korun. Tři takové přechody ve Vsetíně už máme a ty se osvědčily.
0: V Česku bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější. Místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni i o víkendu. Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní

0: součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
1: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny.
2: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji ustupuje ranní oblačnost. Přes den bude skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě auta se srazila v Holešově na Kroměřížsku v ulici Očadlíkova. Tolik z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín. Na řadě jsou srdcovky se Zdeňkem Junákem. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čestná jak jeptiška, svátek slaví Eliška. Kdo však nechce spínat dlaně, může slavit odvázaně. Snad se najdou tací snad, co smí si i zatrsat. Pro ty tu mám substanci, co se hodí ku tanci. Že mám s vámi dobré vztahy, nesu píseň od podlahy. A kdo je už bez dechu, nechť se oddá poslechu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Pro srdcovky Zdeňka Junáka.
2: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 5. října roku 2026. V Brně máme zatím tedy takovou oblačnost, řekl bych lehce zataženo, ale ještě dneska, taky zítra, taky ve středu má být ještě takovéto hezké babí léto, aspoň to slibují meteorologové. A od čtvrtka se mám nám to kazit, má se ochladit a má dokonce taky zapršet. Dneska mají svátek děvčata, ženy, dámy, honosící se křestním jménem Eliška. Takže všem Eliškám vinšujeme všechno nejlepší a já mám svoji kolegyni Elišku Hladílovou, moji milou kolegyni herečku, která právě čeká velké, bych řekl, jak si očekávání vstoupí k ním do života, jejich manželského života vstoupí nový přírůstek, tak držím Elzi, držím jako palce a ať to všechno dobře dopadne. A potom ještě máme kolegyni, moderátorku Českého rozhlasu Brno, Elišku Záreckou. Takže Eli, i tobě že ti vinčujeme všecko nejlepší. V sobotu jsem se díval na udělování cen Thálie. Nemůžu to přejít jen tak mlčky, protože byli úspěšní moji dva milí kolegové, paní Zdena Herfortová, která to získala za celoživotní přínos českému divadelnictví, a můj kolega Marco Salvadori, který získal za titulní roli v muzikálu Vinton svoji první Thálii. Takže Zdeničko i Marko, všecko nejlepší, gratuluji vám k získání té ceny. Jenom se lehce pozastavím o ceně za celoživotní přínos českému divadelnictví. Ten večer totiž výborným způsobem moderoval kolega herec Martin Mišička. A ten jako říkal, že prostě je úžasné to, ten název za celoživotní přínos českého divadelnictví, a to jako vypadá, že už vlastně ten herec končí. Že už vlastně skončil, tak mu to vyznamenání udělíme. A taky za celoživotní přínos dostával cenu pan Petr Nárožný a říkal, ano, pane kolego, máte pravdu, ale já bych to lehce přejmenoval, protože já ještě nechci končit. Já bych to přejmenoval za dosavadní přínos českému divadelnictví. Takže Zdeničko, já věřím, že ještě nekončíš a že se na tom jevišti na scéně Městského divadla Brno spolu potkáme. Tak, a teď tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Mám na vás prosbu, abyste mě zahrál pro radost písničky Zlaté střevíčky a Dominiku. Nevím, jestli jsou názvy správně. Termíny nechám na vás. Moc děkuji a zdravím. Blanka Skoupá, Brno. No tak, paní Skoupá, nejste Skoupá na svoje přáníčka. No jo, vybrala jste si hned dvě písničky a to vám nesplním. Já vám splním jenom jednu. A protože paní Blanko jste mi dala na výběr, tak já jsem si vybral, že bychom zahráli, dlouho jsme ji nehráli, Zlaté střevíčky. Jo, ale mám tady ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, tady je Marie Zráječka. Pane Junáku, prosím, v pondělí 5. října, jestli můžete zahrát moji milé švagrové, která s náma bydlela několik roků a ráda na ní vzpomínám, protože pak odstěhovali. Je to paní Eliška, no teď se Zrájce. Děkuji vám za laskavost.
0: Samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko, zahraji pro vaši švagrovou, nebo sousedku, jak jste to říkala, kamarádku Evičku, ale písničku vybrala paní Blanka Skoupá, takže teď budeme tančit, protože Edita Štaubertová se pochlubí, jaké má zlaté střevíčky.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

To byly Zlaté střevíčky Edita Štaubertová. To byl hit, tuším, nějakých 70. let, možná 60. už let. Taková vzpomínka, takové retro, díky paní Blance z Koupé z Brna. A já už opět otvírám knihu mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremera, jejich knihu 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Toto je dobrá stránka. Stránka číslo 27. Tady je psáno. Socha, která prochází podlahou. Kuriozní plastiku skrývá palác Chlumeckých v České ulici číslo 6 v Brně. Dům, který se proslavil jako sídlo prvorepublikových Lidových novin, nese podle první majitelky také označení Anenský dvůr. A právě ve dvoře, upraveném na odpočinkové nádvoří, skrývá malé překvapení. Sochu svaté Anny, vyučující malou Panu Marii. Zaujme každého přicházejícího, protože začíná na jedné pavlači a končí na druhé. Nebylo to tak vždy. Nicméně při rekonstrukci domu, uzavřené v roce 2014, se posunulo členění domu. Ukázalo se přitom, že plastiku vsazenou do stěny nelze přemístit, protože je na to už příliš křehká a provázaná se zdí. A protože nové pavlače kolem nebylo možné přerušit, architekti navrhli netradiční řešení. Socha prochází prosklenou podlahou pavlače. Spodní část má v prostředním patře a horní v nejvyšším. Tož tak.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Milky z Gimplu a Víťa Vávra a já tady mám další přáníčko v pořadí druhé z mailové adresy. To zní takto. Prosím o písničku pro zaměstnance veterinární kliniky Jekl a Hauptmann za jejich vstřícný a ochotný přístup při ošetření naší Fredky. Zahrajte prosím písničku od Valdemara Matušky Eldorado. Děkuji za písničku a přeji všem krásný den, Božena Koukolová. Milá paní Boženko, rád splním vaše přáníčko. Doufám, že Fredka už je v pořádku. Vybrala jste si písničku, takže Valdemar Matuška a Eldorado.
1: Český rozhlas Zlín.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tak to byl Rod Stewart a jeho úžasný hit, tuším, ze 70. 80. let. No, moji milí, a protože máme pondělí, začínáme nový týden, tak taky začínáme celotýdenní hádanku Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních a uslyšíte, Jenůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších význačných operních pěvců se vám představí. Tak, pondělní indicie tedy zní, která ves u dálnice D1 má tak známý kostelík? Ovšem o jeho místě mnozí netuší. Opakuji pondělní indicii, která ves u dálnice D1 má tak známý kostelík? Ovšem o jeho místě mnozí netuší. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Evu Farnou a její Leporello.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Tak to byla Kristýna a její horre hronie a já tady mám pozor, co? Ano, třetí přáníčko taky na čase, co nevědět bude 9:45. A to přáníčko zní takto. Milý Zdeňku, prosím, zahrajte dnes písničku Mám jednu ruku dlouhou pro manžele Evu a Petra Jabůrkovi z Brna. Letos slaví 45 let od svatby a tak jim celá rodina přeje hlavně zdraví, pohodu a ještě spoustu krásných společných let. A tím tahle písnička udělá radost a připomene, co všechno spolu za tu dobu prožili. Děkuji, dcera Petruška s rodinou. Milá paní Petruško, to víte, že rád splní vaše přáníčko, no a vinšuji také vašim rodičům ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Tak, vybrala jste písničku, takže mám jednu ruku dlouhou.

Tož, moji milí posluchači, nevím, kdo z nás má jednu ruku dlouhou, ale skupina Buty to zvládá. No a právě skupina Buty a tato písnička dovedla dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Ale než se ještě rozloučíme, tak vám zopakuji samozřejmě pondělní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Která ves u dálnice D1 má tak známý kostelík? Ovšem o jeho místě mnozí netuší. Tak to byla pondělní indicie, jsme na začátku, moji milí, ještě budeme mít úterní, středeční, čtvrteční a taky páteční indicii, takže máme toho ještě před sebou dost a tam v pátek to určitě rozluštíme. No a ještě taky vás vyzývám, moji milí, pokud chcete, abych vám splnil vaše přání a věřte, že já rád plním vaše přáníčka. Musíte mi to dát vědět. Jinak to nejde. A máte tyto tři možnosti. Pokud nechce se vám psát, tak mě svoje přání můžete namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete v konkrétní den, aby zaznělo vaše přání a taky s vámi, vaší oblíbenou písničkou, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do scénáře, dramaturgicky zpracovat, jak se říká. To je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Uzavírka v obci Komárov na Zlínsku omezí do středečního odpoledne veřejnou dopravu. V Kroměříži plánují kreativní centrum pro mladé lidi. Nejlepším českým fotbalistou sezóny se stal Patrik Šik. Novinářskou anketu Zlatý míč vyhrál po druhé v kariéře. Dnešek bude ve Zlínském kraji převážně slunečný, teploty do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Kristýna Fuchsová. Dobré dopoledne. Autobusovou dopravu ode dneška komplikuje uzavírka obce Komárov od Pohořelice na Zlínsku. Informovala o tom integrovaná doprava Zlínského kraje. Do středy je zastávka Pohořelice obchod v obou směrech dočasně přesunuta před budovu hasičské zbrojnice, a to vždy od 8 do 17 hodin. Na zastávkách Pohořelice statek a Komárov garáže nebude veřejná doprava zastavovat vůbec. Pro cestující na trase Komárov napajedla bude zajištěná náhradní osobní doprava. Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum pro studenty a mladé lidi nazvané Garáž. Mělo by vzniknout ve dvoře zchátralého objektu hospodářského traktu domu v Pilařově ulici. Vedení města má hotovou studii, podle které tam bude kavárna, klubovna či výstavní víceúčelový prostor. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového odboru radnice.
5: Tyto prostory jsou v centru a nevyužité. Přitom jsou poblíž arcibiskupského i státního gymnázia, konzervatoře i základní umělecké školy. Radnice chce realizovat kreativní centrum v příštím volebním období, a to ideálně s využitím dotačních prostředků.
3: Startupy dostaly od Ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2021 až 2025 přes 900 milionů korun. Peníze na jejich podporu byly ze státního rozpočtu i od Evropské unie. Nejvyšší kontrolní úřad ale zjistil, že ministerstvo důsledky podpory řádně nesledovalo. Pokračuje jeho mluvčí Hana Kadečková.
6: Ministerstvo většinou monitorovalo pouze počet podpořených subjektů, tedy ukazatel, který o efektech podpory nic nevypovídá, nebo se spokojilo s neúplnými údaji. NKÚ upozorňuje, že bez následného monitoringu není možné průkazně ověřit hospodárnost, efektivnost ani účelnost vynaložených prostředků.
3: Agentura CzechInvest navíc nevyužila možnosti vymáhat od startupů povinná data, a to přesto, že mohla udělovat sankce. Podle kontrolního úřadu tak některé projekty své povinnosti neplnily bez jakéhokoliv postihu. Ministerstvo uvedlo, že nedostatky se týkaly předešlého vedení rezortu v minulém volebním období.
7: Sport.
3: Útočník Patrik Šik po druhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety vyhlásil klub sportovních novinářů. 30-letý kanonýr německého Leverkusenu v jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentant.

0: Operační kapitán Ladislav Krejčí.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji může být ještě někde oblačno, které ale postupně ustoupí na skoro jasno nebo jasno a zbytek dne bude slunečný. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Krajem se aktuálně jede bez hlášených nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech jeho dalšího vysílání přeje Kristýna Fuchsová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné pondělí vám od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín přeje Anna Randárová. Je tu začátek nového pracovního týdne a s ním i naše dopolední vysílání. Máme 5. října a to znamená, že je Mezinárodní den učitelů. A tak zdravím všechny pedagogy i svoji maminku a přeji vám úspěšný a příjemný den. Jsem ráda, že jste i dnes s námi a přeji pohodový poslech Českého rozhlasu Zlín.

0: Dnešní Tlapky z kraje ve vysílání Českého rozhlasu Zlín patří kocůrkovi Holimu. Je to ještě malé koťátko a právě proto je důležité, aby našel domov, kde o něj bude dobře postaráno a kde bude mít prostor vyrůst. Jaký Holi je, nám prozradí Jarmila Zlámalíková z kočičího depozita Flíček v Nedakonicích na Uherskohradišťsku.
1: Máme tady Holiho, je to zrzavobílý kocourek, kterého jsme přijali v srpnu 26. Je očkovaný, testovaný, čipovaný, ale zatím není kastrovaný, je maličký. Kdo si ho najde, nebude litovat, protože Holi je hravé, úžasné kotě.
0: Pokud vás kocourek Holi zaujal, podrobnosti k adopci najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz. A už příští pondělí vám v Tlapkách z kraje představíme další kočku, která hledá nový domov.
2: Český rozhlas Zlín. There she was, just

0: Kdysi zdobili venkovská stavení, zavěšovali se nad kamna a nad kolébky a přinášeli do domovů klid, štěstí a ochranu. Josef Šperling z Valašských Klobouk se umění štípaných holubiček naučil před lety od místního řezbáře. Kolik zručnosti, soustředění a fantazie se skrývá v jediném kusu dřeva? Zjistíte v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 nebo na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nás zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se teď zaměří Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. A my vás za malou chvíli pozveme na výstavu Valašsko, můj domov, která je aktuálně k vidění na zámku v Vsetín. Tak zůstaňte s námi.

0: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Vsetín výstavu, která potěší nejen milovníky našeho regionu. Více nám řekne kurátor a historik Pavel Mašláň, kterému přeji krásné dopoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Výstava Valašsko, můj domov prezentuje to nejlepší, co nabídl letošní 7. ročník stejnojmenné fotografické soutěže. Řekněte nám víc, prosím, v jakých kategoriích se soutěžilo a jaká byla letos účast?
1: Tak my už máme tradičně to soutěž rozdělenou na kategorie dospělí a děti do 15 let a ještě ta kategorie dospělí se dělí tematicky na přírodu a krajina a lidé. Celkově se letos soutěže zúčastnilo 57 lidí, kteří nám poslali 250 snímků.
0: My na výstavě uvidíme 60 těch nejzdařilejších snímků. Řekněte nám, jak byly vybírány?
1: My vždycky vytvoříme v rámci muzea porotu, ve které jsou zapojeni naši fotografové výstaváři nebo muzeostolička. A první ty snímky nějakým způsobem obudujeme a na základě tady toho budování vlastně vybereme těch 60 nejlepších, které půjdou do tisku. Ty potom vytiskneme a pak už fyzicky řešíme v rámci nějaké debaty a konzenzu to, které považujeme za ty nejzdařilejší. A ty potom i ohodnocujeme.
0: Mohli bychom prosím konkrétně popsat některé fotografie, které jsou na výstavě ke zhlédnutí?
1: Je to takový opravdu mix. Nejlepší bude samozřejmě, když se lidi na tu výstavu zajdou podívat, ale můžu tam vidět fotografie třeba z přírody, jsou tam různé druhy, třeba ať už je to ptáků nebo krajiny, ať už je to v noci nebo třeba při západu slunce. Potom, co se týká té lidé a kultura, tak je tam hodně fotografií třeba z různých folklorních akcí nebo akcí, které se pořádají tady po okolí v rámci Valašska.
0: Přidejme ještě tedy informaci, dokdy je celá výstava přístupná?
1: Lidi můžou vidět tady ty fotografie do 17. ledna příštího roku.
0: Na výstavu Valašsko, můj domov, nás na zámek Vsetín pozval historik a kurátor Pavel Mašláň. Děkujeme za to a přejeme vám hezký den, naslyšenou.
1: Mějte, naslyšenou.

0: Apollo a Marsyas, 450 let starý obraz italského renesančního mistra Tiziana Vecellia je klenotem zámecké obrazárny v Kroměříži. Kromě něj najdete v 9 sálech dalších 70 významných malířských děl. Do kroměřížské obrazárny se s kurátorem Miroslavem Kindlem vydáme v další reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Už ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Blíží se 10:45 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být nebezpečné. Hrozí, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. Jak nenaletět, se zeptáme už za chvíli.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční, nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

Blíží se 11. hodina a tak pro vás mám pozvánku k poslechu druhé části našeho dopoledního vysílání. Pokračovat budeme poradnou. Dnešním tématem bude zahrada na podzim. Mým hostem bude František Václavík z Machové na Zlínsku, odborný školitel Českého zahrádkářského svazu. Tak nás poslouchejte dál.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Městské lázně ve Vsetíně se po 40 dnech znovu otevřely. Mají novou vzduchotechniku. Opravářskou dílnu pro veřejnost dnes otevírá Centrum řemesel ve Zlíně. Systém varování do mobilů v nouzových situacích by měl být spuštěn v únoru příštího roku. Dnešek je ve Zlínském kraji převážně slunečný, teploty do 22 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín s Kristýnou Fuchsovou. Dobré dopoledne. Městské lázně ve Vsetíně se dnes znovu otevřely veřejnosti. Mimo provoz byly 40 dní kvůli výměně vzduchotechniky. Práce stály skoro 10 milionů korun bez daně. Co všechno dělníci v lázních vyměnili, popisuje mluvčí města Jana Rašková.
2: Postupně došlo k výměně vzduchotechnických jednotek, které zajišťují větrání bazénové haly, šaten, vodoléčby, vstupu z terasy a přístavby bazénové haly. Součástí prací byla také úprava navazujících vzduchotechnických rozvodů.
0: 44 Centrum řemesel dnes odpoledne ve Zlíně poprvé otevírá dílnu pro veřejnost. Ve 44. budově bývalého baťovského areálu si lidé mohou opravit své kožené věci. S vypáráním, šitím, úpadlým nýtem nebo chybějící dírkou na opasku jim pomohou zkušení řemeslníci. Dílna bude otevřená každé pondělí od 12 do 18 hodin. Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Cell Broadcast, má začít v Česku fungovat od února příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci, jako jsou třeba povodně, rozsáhlé požáry, ale i dronové útoky, má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti i s radami, co v tu chvíli dělat. Systém je teď podle Metnara ve zkušebním provozu.
3: Toto vyrozumění bude chodit bez ohledu zamčený, nezamčený telefon. Prostě do daného teritoria bude tato zpráva a ta zpráva o tom, jak se mají lidé zachovat, chodit na všechny přihlášené mobilní přístroje kompatibilní v tom daném teritoriu.
0: Cell Broadcast začal připravovat už Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN. Podle něj je dobře, že spuštění nenabírá žádné velké zpoždění s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci. Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabytí právní moci rozsudku a pak případně bude věc řešit exekucí.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji může být ještě někde oblačno, které ale postupně ustoupí na skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na porouchané nákladní auto na silnici 50 u Hradčova.

0: Čepovic na Uhersko-Hradišťsku. Tolik z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín. Loučí se Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný další poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pondělí 5. října vás pěstitelskou poradnou s Českým rozhlasem Zlín provede Anna Randárová. Naším dnešním tématem bude zahrada na podzim. Co v těchto dnech zahrada potřebuje? Jaké práce bychom neměli opomenout? A je už čas se pomalu připravovat na zimu? Nejen na to se budu ptát Františka Václavíka, odborného školitele Českého zahrádkářského svazu, kterého s radostí opět vítám ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den všem posluchačům.
2: Pokud máte na pana Václavíka už teď posluchačské dotazy, napište nám je na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Poradna s Českým rozhlasem Zlín dnes poskytne informace k péči o podzimní zahradu. Mým hostem je odborný školitel Českého zahrádkářského svazu František Václavík z Machové na Zlínsku. A prostor je i pro posluchačské dotazy. Ty nám pošlete na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Pane Václavíku, co se teď na začátku října na zahradě vlastně děje?
1: No v podstatě se dá říct, že ukončujem ten zahrádkařský rok. Pokud se týká sklízně ovoce, tak již máme na stromech pouze ty odrůdy, které se sklízí jako poslední úhrušní. Je to odrůda bohemika, u jabloní odrůda šalimár, které tím pádem taky vydrží nejdéle na skládce. Jinak pokud se týká zeleniny, tak dokončujeme sklizeň kořenové zeleniny. Pokud se týká paprik, tak ty ještě na tom můžou pár dnů být, ale rajčata nám v těchto dnech už skoro všechna popraskala a snažíme se to, co tam zůstalo zeleného, využít na kompostování a dát na komposty tak, aby jsme měli pak vhodné organické hnojivo, protože dnes už sehnat někde hnůj se v podstatě nedá.
0: Co by tedy mělo být v těchto dnech naším hlavním úkolem?
1: No hlavním úkolem bychom měli začat uklízet zahradu, měli bychom se připravovat na rytí a jak už jsem řekl, měli bychom některé ty části rostlinné zdávat na kompost, tak aby jsme je mohli prostě v dalším období mít pro příští rok i v průběhu roku jako zralý kompost.
0: A co trávník? Co ten potřebuje po létě? Může být třeba vysušený nebo poničený. Je teď ten správný čas se ho nějakým způsobem pokusit opravit, zachránit?
1: No, v této době s toho trávníkem už mnoho neděláme. Musíme ho ale připravit na zimu tím, že ho nesečeme tak hluboko, aby tam zůstal jenom s délkou do 2-3 cm, ba naopak. Měli bychom na zimu nechat trávník vysoký cca 5 cm, ale neměl by být zase dlouhý, aby kdyby náhodou byl sníh, tak aby to zbytečně nevyleželo a nezasáhla nám v trávníku sněžná plíseň, protože ta nám dělá velké problémy. Co můžeme udělat? Hnojením by to být nemělo, takže tam dáme anorganická hnojiva. Dřív jenom z tohoto můžeme dát dolomitický vápenec, protože ten se dlouho vstřebává v půdě a nevyplavuje se, tak ten se dá dát i dopředu. Jinak umělá hnojiva se nedávají, protože ty se rychle vyluhují a nemohli, možná by tam v jarním období nebyli. Tak je raději dáváme potom v předjaří.
0: To byl tedy trávník. Co s odkvetlými trvalkami? Jak můžeme ty opečovat?
1: No tak samozřejmě trvalky už většinou také dokvetly, i když některé ještě mají kvítka. No a pochopitelně vyrostly poměrně velké některé, takže v tuto dobu zkracujeme, dáváme je mimo, ale ne zase hluboko, to dokončíme zase až na jaře, ale většinu toho porostu zkrátíme a tak, aby nám prostě zase ten sníh na ně nevadil a podobně, ale musíme si být vědomi toho, že to dokončení uděláme až na jaře.
0: Na podzim ale můžeme rostliny i sadit. Jak na to? To nám František Václavík z Machové na Zlínsku poradí už za několik minut.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Pondělní poradna s Českým rozhlasem Zlín nabízí informace k péči o podzimní zahradu. Pokud si s něčím nevíte rady, můžete se zeptat mého dnešního hosta, kterým je František Václavík z Machové na Zlínsku, odborný školitel Českého zahrádkářského svazu. Pane Václavíku, podzim je vhodný i pro výsadbu. Proč tomu tak je?
1: No tak pokud se týká ovocných stromků, tak ty potřebujeme, aby se ty kořeny dostatečně do té půdy dostaly a aby se ta hlína usadila, aby na to jarní období, kdy potom začnou vzrůstat, růst a nabírat jako novou mízu, tak aby byly k té hlíně už jako blízko a navíc oni i přes tu zimu se připravují a brzy na jaře začnou už ty jemné, drobné kořínky se tvořit, které nejvíce potom přijímají tady tu úrodu, ne teda tu vláhu a tak ty živiny. Ale prosím vás, u té výsadby těch stromků a podobně je to tak důležité i proto, že v tomto dobu od 15. října většinou nabízejí školky nové ovocné stromky a pokud si chce zahrádkář vybrat to nejlepší, přesně podle toho, aby si tam stejnou podnož, jakou požaduje, odrůdu, jakou požaduje, tak to je nejvhodnější doba na to, aby to nakoupil a co nejdříve zasadil, mohl zalít, aby ta rostlina si jednak udělala prostor pro zimu a brzy na jaře se nastartovala.
0: To byly tedy stromky. Pokud by někdo chtěl mít na jaře barevnou zahradu, je teď ten vhodný čas také vysazovat cibuloviny?
1: Samozřejmě, pokud se týká tulipánů, tak to je konec září a začátkem října, tak by měli tak, aby se zakořenili a na jaře brzo vyrostly, ale neměli by to být tak brzy, aby ještě vyrostly na podzim ze země. Ale jinak ty tulipány, lilie a tak dále, to je doba, ale teď už závěr té doby, čili v co nejkratším období bychom ty cibuloviny měli zasadit, protože ty potřebují, aby se do té zimy ještě zakořenili a připravili se na jarní období.
0: Jak je to s výsadbou česneku?
1: S výsadbou česneku je to podstatně složitější, než si mnoho z nás myslí. Někteří říkají, musím už zasadit česnek, co nejdříve, ale je to velký omyl. Česnek nesadíme v říjnu, sadíme ho koncem listopadu nebo začátkem prosince, do té doby, dokud je možné ho zasadit a nezamrzne, tak je to nejlepší období. Protože když ho zasadíme nyní anebo o pár dnů později, tak se velmi často stane, že ten česnek zakoření a začne růst velmi brzy a má pak to, už vyraší zelený česnek do zimy a přijdou-li mrázy, tak to omrzne. Není to dobré, mělo by se to zasadit co nejpozději, na podzim samozřejmě, ale co nejpozději.
0: Mluvili jsme spolu o tom, že už je po sklizni zeleniny. Co bychom teď měli udělat s těmi záhony?
1: Tak záhony bychom měli vyčistit, to v každém případě. A navíc bychom se měli připravit, pokud to rijeme nebo ořeme, tak je to potřeba udělat na podzim, protože pokud ta půda promrzne, tak se nám na jaře úplně nádherně upravuje, rozhrábne, protože jestliže není promrzla a rijeme to až na jaře, tak se nám to velmi těžko zpracovává a my potřebujeme nasetí půdu jemnou, tak s jemnou strukturou, aby se ty semínka do toho dostaly krásně a ne, aby tam byly hroudy a podobně. Čili promrzlá půda se velmi dobře zpracovává a je pro zahrádkaře jednoduchou přípravou v jarním období.
0: Brzy začne padat listí. Co s ním podle vás? Uklízet úplně, použít třeba na kompost jako mulč, nechat ho někde? Jaký je váš názor?
1: tak listí ze zahrady spadané se musí odstraňovat. Na těch lístech velmi často jsou spory plísní, anebo jsou v nich ukrytí různí škůdci a ti nám rozhodně na zahradě ani pro příští rok neprospívají. Ať už je to strupovitost jablek, padlí jabloňové, to všechno se nejenom na těch kůrách, které potom ošetříme, na těch stromkách, ale i v tom listí je těchto spor obrovské množství a musíme je z té zahrady vyhrabat a dát. Je prostě otázkou, někteří si zahrádkaři říkají, že by chtěli i někde v koutečku něco nechat. Ano, nechejme někde v koutě malé množství listí, tak, aby eventuálně našel ježek svůj úkryt, tak, aby si tam mohl prostě do toho schovat před velkou zimou. A užovka, ta se schová buď do listí, anebo do kompostu, který je na zahradě, protože také potřebuje se dostat do míst, kde se může trochu zahrát a nepromrzne. Ježci ti snižují tělesnou teplotu podle přírody a pokud nejsou někde v teple, tak jim to dělá problémy.
0: To bylo tedy ke spadanému listí. A jak odhadnout ten správný čas k zazimování zahrady? Probereme v poradně s Českým rozhlasem Zlín už za chvíli. Stále máte možnost přidat i váš dotaz, a to buď prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz, anebo na telefonním čísle 221 555 210. 21 zlatých, 23 stříbrných a 24 bronzových medailí. Takovou sbírku přivezli čeští jezdci z mistrovství Evropy koní plemene Paint. A medailisty bychom našli i ve Zlínském kraji. O historickém úspěchu si budu povídat s viceprezidentkou Paint Horse klubu České republiky Sylvií Lečíkovou. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 6. října. Těší se Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek ve Zlíně. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Františkem Václavíkem z Machové na Zlínsku, odborným školitelem Českého zahrádkářského svazu. Dnes v poradně s Českým rozhlasem Zlín probíráme péči o podzimní zahradu. Už brzy nás můžou překvapit ranní mrazíky. Které rostliny je dobré před mrazem chránit a jak?
1: Tak které rostliny je množe potřeba chránit? Jsou to ty, které pak na zimu skováváme, dáváme prostě někde tak, aby tam nezmrzla půda v květináčích a podobně. Pokud jsou to některé věci, které zakrýváme netkaným s textilem, které jsme zasadili tak, aby na jaře brzy třeba vykvetly a aby se dobře zakořenily, tak netkaný textil tam můžeme dát už i teď, protože je jako úplně nezatíží a navíc přes ne černý, ale přes ty světlé, bílé, netkané textily částečně prohlínají i ultrafialové paprsky, které to tyto rostliny potřebují. Takže tam se toho nemusíme bát, pokud máme obavy z toho, co by nás mohlo překvapit, tak to je tady toto. Pokud se týká zimního salátu, což je odrůda humír, který se v tuto dobu může sadit a je to takový salát, který vydrží přes zimu a nezmrzne a na jaře brzy prostě máme hlávkový salát jako takový. To byla stará tradice našich některých zahrádkářů nebo zemědělců v minulosti, že měli saláty, které jim narostly od srpna do září, začátku října a ty pak v této době vysadili a v březnu vozili obrovské množství tady z Jižní Moravy do Prahy krásných hlávek salátu. Máme takovou odrůdu i v současné době, jmenuje se humíl. Pokud ji máme zasazenou v srpnu, tak teď ji můžeme sadit do půdy a bez problému můžeme ani třeba nezakrývat, protože to klidně vydrží celou zimu.
0: To byl tedy takový salátový tip. Podle vás, kdy je vlastně správný čas obecně začít zahradu připravovat na zimu? Máme se upínat k nějakému datu a nebo zkrátka reagovat na to, jaké je právě počasí?
1: Samozřejmě, že ten datum nás na to trochu upozorňuje, ale protože jsou teď podstatně teplejší roky, tak bychom to nemuseli začít už začátkem října, ale třeba koncem října, mnohdy začátkem listopadu, protože je zase zbytečné, aby jsme to někde některé ty balkonové rostliny nebo které jsou v různých květináčích, aby jsme to dlouho měli schované, takže čím to bude déle v přirozeném prostředí, v přirozeném vzduchu, my můžeme si částečně ultrafialové paprsky nahradit tím, že tam dáme v současné době i žárovky, které tímto jako napomáhají, aby to lépe přežili, ale oni potřebují tyto rostliny většinou také svůj klid, takže když to dáme do chladného, ale nemrznoucího prostředí a necháme to tak, aby nám to úplně nevyschlo ta půda, i když se zdá, že to nevegetuje, tak ta půda by měla být aspoň částečně vlhká, ne přemokřené, protože by nám to unilo, ale zase nemůže to úplně vyschnout.
0: Pojďme tedy teď k zalévání, protože možná někteří lidé ho mají spojené hlavně s těmi horkými letními dny a s nastupujícím podzimem zalévat přestanou. Tak má to ještě smysl vlastně zalévat na podzim?
1: No tak pochopitelně ty rostliny už na ten podzim takové množství vody nepotřebují, protože už omezují tu vegetaci a stačí jim, když občas je velká rosa a to na podzim často bývá, tak jim to úplně stačí. Aby jsme museli zalívat snad záhony, když zasadíme, tak aby se ujali, aby se ta voda dostala ke kořenům, ale jinak, že bychom měli v této době intenzivně zalívat, tak to určitě ne, protože ta schopnost vegetace a příjmu té vody se podstatně snižuje i přirozeně tím, že se sklidňuje a končí vegetační období.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín František Václavík z Machové na Zlínsku, odborný školitel Českého zahrádkářského svazu. V rozhovoru budeme pokračovat za okamžik a zaznít může i odpověď na váš dotaz. Ten nám buď pošlete prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz, anebo nám ho zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu s Českým rozhlasem Zlín, ve které dnes odpovídá František Václavík Smachové, odborný školitel Českého zahrádkářského svazu. Mluvili jsme spolu o prvních mrazících i o zalévání. A tak mě napadá, měli bychom před zimou věnovat péči i hadicím, sudům na vodu anebo zavlažování?
1: Samozřejmě, každý z nás má rád na zahradě svý pořádek jak nepořádek. Sudy, když tam necháme zmrznout, tak se nám můžou potrhat. Takže logické, zrovna tak, když tam necháme v hadicích vodu, tak můžete hadice mrazem prasknout. No a rozhodně není dobré, aby jsme přes zimu packovali po zahradě přes sníh i přes hadice rozvinuté po zahradě. Takže toto patří spíš k úklidu, než a k pořádku, než k zahrádkařské praxi.
0: Vidím tady, že se nám snaží dovolat posluchač, takže se spojíme. Dobrý den, slyšíme se.
2: Dobrý den, tady Marie z Huslenek.
0: Povídejte.
2: Já bych se chtěla zeptat pána, mám zelí na zahradě, ještě není, už je v hlávkách, ale jak dlouho ho můžu nechat a zalévat ho pořád dobře? Já si myslím, že jo, protože tady je dost sucho.
0: Děkujeme za tento dotaz.
2: Ještě to zraje?
1: Zelí rozhodně na zahradě ještě nechat můžete, můžete ho tam nechat v podstatě až do konce listopadu a pokud budou podmínky u vás na Huslenkách, ten mráz přijde dřív, ale zelí nezmrzne a když mu dáte trochu vody, možná se vám ho podaří ještě ty hlávky podstatně zvětšit.
2: Moc vám děkuji a přeji krásný den. Naschledanou.
0: I vám děkujeme za tento posluchačský dotaz. A my půjdeme dál, a to tedy ještě na chvíli k půdě. Má tedy smysl, pojďme to ještě prosím zrekapitulovat, má smysl jí teď na podzim rýt?
1: No rozhodně, pokud chceme, aby jsme na jaře měli drobtovitou strukturu půdy, pěknou, aby se s ní dobře pracovalo, tak tam, kde počítáme do budoucna, že to chceme mít jako znovu zeleninu nebo znovu brambory nebo tady tyto věci, je potřeba do konce října mít zahradu s rytou anebo zoranou. Podle toho, jestli je to větší plocha zorat, pokud je to menší zrýt, anebo jaké máme technické možnosti, ale určitě pokud nemáme tam obrovské množství kompostu a budeme to na jaře jenom rotavátorovat, všechno ostatní musíme zrýt.
0: A pokud na zahradě objevíme plevel, ještě teď ho musíme vytrhat, anebo ono už by to možná trochu lákalo ho nechat před zimou být, že?
1: Ne, rozhodně to nenechat být, protože plevel na zahradě lesí tam doteď nevysemenil, tak když ho tam necháme přes zimu, tak všechny semínka, které jsou tam, spadnou a budou nám dělat jenom problémy, zaplevelí zahradu, udělají nepořádek a rozhodně na zimu žádný plevel na zahradu nepatří.
0: Pojďme tedy prosím na závěr shrnout, jaké jsou ty nejčastější nebo nejběžnější chyby, které lidé při podzimním úklidu zahrady mohou udělat. Už jsme tedy zmínili, že nechají plevel.
1: No, tak já jsem na to chtěl odpovědět jednou větou, ale trošku se budu hamovat. Když se na to vykašlou, to je to nejhorší, co můžou udělat. Když neudělají nic, nezryjou, nevytrhají plevel, nezhrabou listí, protože je to pak zdrojem nových chorob a škůdců na zahradě. Prostě ta zahrada potřebuje opečovávat. A potřebuje opečovávat i na podzim a pokud to neuděláme, tak se nám to na jaře vymstí.
0: Říká František Václavík v Českém rozhlase Zlín.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl František Václavík z Machové na Zlínsku, odborný školitel Českého zahrádkářského svazu. Pane Václavíku, já bych se vás na závěr ráda zeptala, co vám osobně dělá na podzim na zahradě největší radost?
1: Největší radost, když je slušná sklizeň krásných plodů, když je uložíme do sklepa, ale je hrůza, že nám to napíchají včely, vosy a podobně a musíme v tom sklepě to trvale přebírat, protože se tam najde spoustu nahnilých plodů a když ho tam necháme, tak zní od toho i ostatní. Ale když je krásná sklizeň, krásného ovoce, které vydrží pak až do jara, pro širokou rodinu je to dobře.
0: Tak my vám děkujeme, že jste se o to s námi podělil i že jste s námi dnes byl. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A pro vás, posluchači, přidávám informaci, že záznam dnešní poradny pro vás bude připraven k poslechu na našem webu zlin.rozhlas.cz.

Poradna s Českým rozhlasem Zlín je u konce. Zítra po 11. hodině bude mým hostem Silvie Lečíková, viceprezidentka Paint Horse klubu České republiky, a budeme si spolu povídat o nedávném úspěchu českých i zlínských jezdců na mistrovství Evropy. A já se s vámi v tuto chvíli loučím a přeji vám krásný den. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: U zlínské polikliniky vznikne podzemní parkovací dům pro 99 aut. Stavba má začít příští rok. Holešovský divadelní spolek si připomene výročí narození Václava Havla divadelní inscenací. Šik podruhé vyhrál anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Dnes bude v regionu převážně polojasno, teploty do 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Nedostatek parkovacích míst u zlínské polikliniky v Antonínově ulici má vyřešit nový podzemní parkovací dům. Nabídne 99 míst především pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům zdravotnických zařízení. Stavbu zaplatí soukromý investor. Práce mají začít v roce 2027.
2: Po dokončení stavby chce město celé náměstí upravit ve spolupráci s kanceláří architekta města Zlína. Počítá tam také s umístěním uměleckého díla připomínající Miladu Horákovou. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Divadelní studio Viktorka odehraje v Holešově na Kroměřížsku dnes večer původní rozhlasovou hru Václava Havla Anděl strážný. Jednoaktovka bude součástí oslav 90. výročí narození dramatika, disidenta a politika. Akce se koná v kavárně u Amose od 19. hodiny.
3: Holešovské divadelní studio Viktorka Havlovu rozhlasovou jednoaktovku Anděl strážný přeneslo jako první v republice do kompletní divadelní podoby. Inscenace získala postup na Jiráskův Hronov 2027. Byla také součástí letošního ročníku festivalu Banát v Rumunsku. Z Holešova Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení, informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty. Celkem zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území úspěšně opustil.
1: Sport.
0: Patrik Šik vyhrál podruhé v kariéře anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Výsledky ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů. Po letním mistrovství světa Šik ukončil reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra Santiho Dení.
4: Těžko říct. Každopádně měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický, hodně jsme se nasmáli a on mi vysvětloval jeho pohled a ty změny jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco, což je hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám rozhodně taky radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno, případně oblačno. K večeru se začne ubývat oblačnosti a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty budou 19 až 22 stupňů. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez dopravních hlášených nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

No já vám nedávám teď dobrou noc, já vám samozřejmě přeji krásný den. Dnešní Moravu krásnou zem zahájila přímo trumpeta s bubnem. Ano, Novovyšťanka zahrála stejnojmenou polku Blahoslava Smišovského a Svatopluka Radešínského, tak ještě jednou pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a kdo pak má dnes svátek, já se tedy dnes do kalendáře vůbec dívat nemusím, protože dnes slaví svátek i moje milá vnučka Eliška. Takže Elišky mají svátek u nás, na Slovensku pak v Jeri. Přeji jen to dobré, přeji hodně zdraví. A jistě chcete vinčovat i vy, tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Rohačané.

0: Tak to byla známá lidová ze Strážnice pri Strážnické bráně. Tak a už tady mám první telefonáty. Pan Urbánek z Křepice dovolal jako první. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jirinko. Takže v první řadě bych chtěl všem, co mě blahopřáli písemně, ústně, telefonem přes vás, přes vaše radio, jo, k včerejšímu svátku Františka. Moc jim to děkuju, moc jim děkuju a strašně mě to potěšilo a posílám jim písničku a dále bych chtěl poslat zítra oslavy narozeniny paní Helenka Jurčíková z Hradiště a včera oslavil její manžel František svátek. Tak oběma přejeme všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravička, zdravička, zdravička. A vám, Jiřínko, taky to zdraví, dobrý léto je teda, podzim je pěkný, jo. Tak manželce pro potěšení a bylo by to
0: tak, na to jsem právě čekala, protože když řeknete manželce pro potěšení, tak vím, že je už konec vašeho přání. Pane Urbánku, nashledanou.
1: Nashledanou, Jiřínko.
0: Nashledanou. A teď už paní Šidlíková z Lechotic. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Jiřínko. Včera měla narozeniny moje kamarádka, paní Maruška Žákovská z Prusenovy, rodačka z Lechotic. A včera měl můj švagr svátek, pan František Dudík z Roštění. V sobotu měl svátek Bohumil Mlčák z Holešova. Tak já všem jmenovaným přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A to jim přeji Bouškovi, Šidlíkovi z Velehradu, Šestákovi, Šidlíkovi z Lechotic a švagrova a kamarádka z Lechotic. A ještě mám tady ty Františky, takže ještě je František Hochman, František Maňásek, František Konečný, to jsou z Lechotic chlapci, a František Konečný z Ruclavic. Takže kluci, já vám přeju jenom zdraví, zdraví a co si sami přejete. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: Nashledanou, paní Šidlíková. A nyní vinčování pro paní Libuši Simetingerovou z Lipůvky, která se dnes dožívá krásných 82. narozenin. Milá maminko, milá babičko a prababičko, k narozeninám ti ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, štěstí a krásných chvil prožitých s celou rodinou. A ti vnoučata i pravnoučata přinášejí každý den úsměv, lásku a pocit, že jsi obklopena tím nejcennějším, co život může dát. A ti po boku tvého milovaného manžela ubíhají ještě dlouhá a krásná společná léta, plná pohody, porozumění, lásky a vzájemné blízkosti. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko a my ti, babičko, přejeme štěstíčko. Mnoho lásky, zdraví, vždyť to znáš, dobře víš, že nás tu vždy máš. Všechno nejlepší k narozeninám, ať máš před sebou ještě mnoho krásných let, plných zdraví, lásky, rodinného štěstí a splněných přání. Máme tě moc rádi. Natka, Saší a Šimonek posílají pusu a já už jenom říkám, pěstujte si lásku.

0: Ano, ano, přátelé, pěstujme si lásku. Byla to polka Františka Maňase staršího a Stanislava Ostrezí, hrála Starobrněnská dvanáctka. No a teď už dávám slovo paní Evě z Bojkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Dnes mají svátek Elišky. Tak chtěla bych popřát kamarádce paní Elišce Sochodové do Strážnice a přeju jí hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti, ale hlavně nejvíc toho zdraví. Moc krát vám děkuju. Nashledanou. A přeje jí to Eva.
0: Ano, to já už jsem říkala v úvodu, že se k nám dovolala paní Eva z Bojkovic. Tak paní Eliška má jistě radost. Nashledanou.
1: Nashledanou a děkuju.
0: Není zač a beru si ještě jeden telefonát. Dobrý den i vám, kdo pak je u telefonu.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vás tam všechny zdravím a chtěla bych popřát neteří paní Elišce Dibďákové ze Lechova, rodačka z Polešovic, hodně zdraví a štěstí i přeje teta a celá rodina Janošková.
0: Tak, výborně. Já přidám písničku. Nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji moc.
0: Nashledanou. No a nějaká pěkná písnička i do obce Sekule na Slovensku pro milou maminku Věrku Čermákovou, která dnes oslavuje jmeniny. Hodně zdraví, božího požehnání a lásky přejí manžel Anton a synové s rodinami. Ano, na Slovensku mají svátek právě nositelky jména Věrka a Věra. A teď už písnička Tichá noc a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dozněla krásná písnička Zdeňka Baťky. No a mám tady další telefonáty. Z Blatnice pod svatým Antonínkem se dovolala paní Staňka. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všech posluchačů a i vás v rádii. A dneska bych chtěla poslat písničky do Luhačovic. V pátek tam byla úžasná akce v Elektře. Hráli nám tam dvě kapely a cymbálka. No něco úžasného. Tak všetkým prosím vás pořadatelům, kdo to pořádali, zahrajte pěknou písničku. A včera jsme byli v Otrokovicích na besedě. Taky byla dechovka a taky to bylo super, tak pošlete ještě písničku aj tam. A ještě bych dodatečně poslala písničku do Blatnice pod svatým Antonínkem. Bylo tady vynobraně už, je to ale aspoň 3 týdny a to víte, k vám se dovolat není vždycky lehké. Tak za tu organizaci, kdo to všechno pořádal a staral se o to, nech to byl úklid po tom všem, když se jde po sklepoch, tak ještě aj jim pošlete písničku. A všetkým Františkům.
0: Tak já jsem ráda, paní Staňko, že jste se dneska dovolala. A taky jsem ráda, že vy vůbec nesedíte doma jenom a nekoukáte z okna, když se zúčastňujete těch nejrůznějších akcí. Tak to vám určitě do života přináší radost a doufám, že i vám přinese radost následující písnička. Nashledanou.
1: Ano. Děkuji vám, nashledanou.
0: Nashledanou. Paní Nováková z Bánova je připravena. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra. Já bych dneska chtěla poděkovat panu starostovi Marku Mahdalovi z Bánova a celému personálu.
0: Tak, já vás, paní Nováková, přeruším, protože jsme ve volebním období a samozřejmě rozhlas má určitá pravidla, takže vy posíláte poděkování jistým osobám
2: že nám uspořádali pro důchodce posezení ve čtvrtek.
0: Takže doufám, že se to... Ano.
2: Ano, a ještě bych chtěla popřát Františku Vaňharovi z Bánova k svátku, Františku Vítkovi z Bystřice a Františku Vlkovi z Nivnice k svátku. Všem přeju hodně zdraví a ať se jim všem dobře daří. A já jsem to nemyslela jako nějakou
0: kampaň. Paní Nováková, už se rozloučíme, nebudeme to rozmazávat.
2: Ano,
0: nashledanou. No a pro ostatní posluchače bych prosila, aby poděkování veřejným osobám, tak aby si to nechali až po těch volbách. Moc děkujeme. No a tady mám přání k svátku pro paní Elišku Růzkovou z Troskotovic. Milá Eliško, už celé roky tě po boku má. Za tvoje přátelství děkovat chci hvězdám. Tvůj úsměv každou vrásku hned zahojí. S tebou se člověk žádné bouřky nebojí. K tomu si s chutí písničku zapěješ, dobrou náladu kolem sebe zaseješ. A v kuchyni, no tam si zkrátka královna. Tvému umění se žádná nevyrovná. K tvému svátku ti ze srdce přeji, ať se tvé dny jen v radosti dějí. Ať zdraví, štěstí a pohoda tě provází a naše přátelství dál pevně nachází. Kamarádka Fanda, k přání se přidává i Anička Kaňová. A ještě jedno přání pro Elišku Růzkovou z Troskotovic. Milá Eliško, k tvému svátku ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohodový den plný úsměvů. Šubovi. Písničku posíláme také Elišce Králíkové s přáním všeho nejlepšího. No a tu písničku nám zahraje Moravanka.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem a opět tady mám další milé volající, tak nejprve dávám slovo paní Jitce z Holešova. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Zahrajte prosím našemu tatínkovi, panu Františku Konečnému z Holešova, k jeho včerejšímu svátku. Hodně zdraví, štěstí a pohody mu přeje manželka Bohuška, dcera Jitka a Míša. A k přání se připojuje i vnučka Adriánka, která posílá dědečkovi sladkou pusu. Děkuji moc krát.
1: Tak jo, paní Jitko, naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: Není zač, a už pan Chrástek. Pane Chrástku, dobrý den i vám.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Tak já bych se taky přidal k těm houfům gratulantů vlastně pro Elišky, tím, že vlastně má dcera je taky Eliška, provdaná Frajberková do Čebína. A pak bych chtěl ještě nechat zahrát, vlastně nedávno měli Františkové, můj otec a bratr doma Řatic, tak tím bych chtěl taky popřát. A samozřejmě dalším Františkům, co znám, nebudu jmenovat, protože to by byla dlouhá řada.
1: Tak, tak, děláte dobře, pane Chrástku. A co si myslíte, Eliška a Františkové jsou zamilovaní někdy?
3: Určitě.
1: Stejně tak jako vy nebo já, že jo? Protože no, na řadě je Valčík, který se jmenuje Zamilovaný, tak si ho užijte
3: tak,
1: i vy.
3: Tak, ať se jim líbí.
1: Naschledanou.
3: Děkuju, hezký den, naschled.
1: Vám také. No a na řadě je blahopřání pro paní Marii Růčkovou z Kunovic. Milá naše maminko, chceme ti popřát k tvým dnešním krásným 80. narozeninám. Narozeninám, děkujeme ti za všechnu lásku, péči a dobro, které si nám po celý život dávala. A tě každý den, další den, potěší něčím hezkým, ať máš kolem sebe stále své milované a ať ti nechybí úsměv na tváři. K tvým 80. narozeninám ti z celého srdce přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a boží ochranu. Tvoje děti. No a dnes, 5. října, slaví 80. narozeniny pan Karel Obadal z Valašských Klobouk, rodák z Mirošova, dlouholetý řidič sanitky na poliklinice ve Valašských Kloboukách. Pevné zdraví, štěstí, boží požehnání a ještě dlouhé roky žití to přejí sourozenci, sestra Marie a bratři Jan a Antonín. No a teď už slíbený, zamilovaný Valčík.

0: Tak to byl zamilovaný valčík Milana Nedůchala v podání Podhoranky. No ale teď už mám tady telefonát ze Slovenska, ze Smolínského, ze Záhorí. Je to pan Milan. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov rozhlasu. Prosil bych o zahrajte piesničky pro bratranca Františka Číška zo Smolínského, rodáka z Jozefova, k jeho narodeninám a meninám, ktorý dnes oslavuje 74 rokov života. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do ďalších rokov života. Praje mu to manželka, synovia s rodinami, sestry Maška a Rúška a bratr Jaroslav s rodinami. Krstná Zita Vlková a rodina Masárová. Ďakujem, pani Ostrá,
0: někdy zase nashledanou. Někdy zase nashledanou. A už paní Anna z Miroslavy, dobrý den.
2: Krásný den vám přeju, paní Ostrá, a taky vašemu kolegovi nebo kolegyni a všem posluchačům. Samozřejmě já také, 5. říjen mám v srdci, protože dnes má svátek naše milovaná dcera Eliška Juránková, bydlící v Moravském Krumlově. Tak bychom ji rádi s taťkou popřáli především to zdraví, pohodu, štěstí a spokojený život. A k tomu našemu přání se připojuje celá její rodina i její vnoučátka. Jsem se zakoktala, omlouvám se, protože jsem rozrušená z toho. Její vnoučátka Kristiánek, Zorka a Jasmínka i posílají tisíce hubiček. No a ještě bych taky popřála všechno dobré té vaší srdečně Elišce, té vaší vnučce. No a ve čtvrtek budou mít svátek Věrky, takže Věrce Leflerové z Miroslavy přeji vše dobré a Věrce Šáchové do Brna, do domova pro seniory na Věstonické ulici. No a písničku určitě pošleme i všem těm tam klientům, kteří tam s její spolubydlící jsou. No a svým přátelům a známým a také vám a prostě všem dobrým lidem.
0: Tak určitě. No já děkuji za přání za Elišku. Tu byste už paní Ano nepoznala, s ní už je velká slečna. A jednou tady, když byla malá, tady se mnou i vysílala a byla moc šikovná, tak určitě si mnozí posluchači pamatují. Tenkrát to byla malá slečna a teď už je to velká slečna.
2: Takže vám dělá určitě radost.
0: Velkou.
2: To je dobře. A přeji vám to ze celého srdce. Tak jo, tak se mějte krásně všichni a vy také a hezký den.
0: I vám, nashledanou. No a dnes slaví krásných 18 let Amálie Straková a zítra její babička Věra Straková 70 let. Oběma posíláme přáníčko, lásku, štěstí, zdravíčko, krásné narozeniny. No a to přejí rodiny Zajícova a Číhalova. V pátek 2. října oslavila narozeniny Anka Králíková z Boršic u Blatnice. V neděli 4. měli svátek František Tesařík z Hluku a František Jurčík z Uherského Hradiště. Všem přejeme nejvíc zdraví, dále lásky, rodinné pohody a mnoho let ještě s jejich rodinami. Protože mít někoho, kdo tě miluje, je rodina. Je to místo, kam se můžeš vracet. Je to domov. Mít oboje je pak dar. No a tak to blahopřejí Říhovi z Dolního Němčí a tak to hraje Moravěnka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla známá hustopecká dolinečka Vladimíra Fefra. No ale teď už to bude také nám známá posluchačka. A to je paní Zdenka z Jalubí. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku, když nesměla svátek ta Eliška, tak jsem byla v lázních v 88. roku, to už je pár roku, s ní v lázních v Třeboni, tak bych ji chtěla popřát k svátku. Eli, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky v rodině a ať tě nic nebolí, já i Ladíkovi popřeju. Mm-hmm. No a ve čtvrtek budou mě ty věrky. Takže bych chtěla do Vysokého pole Věrka Machů má svátek a v Kunovici je Věrka Pašková a v Jalubí Věrka Sedláčková. Tak bych chtěla i tým Věrkám popřát také hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody v rodině. Mm-hmm, děkuju vám. A ještě prosím paní Kotáskové do Otrokovice.
0: Tak určitě. Já jsem jenom chtěla dodat, na společné chvíle strávené v lázních s paní Eliškou vzpomínáte dodnes, ale nejsem si jistá, jestli jste řekla příjmení paní Elišky.
1: Eliška Slováčková.
0: Slováčková, ano, tak teď už Slováčková. Je to v pořádku.
1: Mm-hmm. Ano, děkuju vám.
0: Není zač, nashledanou. A ještě pan Martin. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěl popřát dědečkovi Františku Kabelkovi do Nového Města na Moravě k včerejšímu svátku. A protože s ním vždycky poslouchá babička, tak ještě babičce Marii Kabelkové, aby měla hezčí den.
0: No tak to je od vás milé, protože tito manželé jsou skutečně našimi věrnými posluchači. Martine, to já dobře vím, takže i já je zdravím. Naschledanou.
2: Vám děkuju, mějte se hezky.
0: Vy také, naschledanou. A tady čtu, přejeme panu Ctiradovi Balejovi z Jiřic u Miroslavy k jeho dnešním narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Ať se mu vše daří. To přejí holky z Medlovic. Včera oslavil svátek i pan František Fica z Vřesovic u Prostějova. A přání, milý tatínku, přejeme ti zdraví a boží požehnání. No a to přejí manželka Marie, děti s rodinami a vnoučata. A ti nejmenší posílají pusinku. Jonášek, Šimonek, Maty a Anička. A na řadě je písnička v podání Veselky.

Tak to byla písnička Pavla Zedníka a Petra Bakovského, hrála Veselka. No a hudební dárek i pro paní Emu Daňkovou z Lažánek, která dnes slaví 81. narozeniny. Nejmilovanější babičko, přejeme ti pevné zdraví a ať tě nebolí kolena. Dobře vidíš na luštění osmisměrek a ať si stále veselá. Děkujeme ti za občasné hlídání čtyřnohého Enzíka. Máme tě moc rádi. Všechno nejlepší k narozeninám přejí dcera Ilona s manželem Petrem, vnučky Gabča s Berčou a pravnouček Jezevčík Enzík. Tak a teď poslední přání. Krásný den, prosím, zahrajte krásnou písničku pro pana Františka Náplavu z Boršic u Buchlovic. Opožděně k jeho včerejšímu svátku. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a dobré nálady. Stále ať peče ty výborné buchtičky, přidá i řízečky. My se někdy stavíme a svátek oslavíme. Kamarádky, kamarád z Boršic a Kostelán a písnička Tufaranka Dojdi dívča k nám.

Tak to byla písnička v podání Tufaranky, byla to polka Jana Slabáka, Dojdi dívča k nám. A ještě mám tady pozvánku pro vás, tak jako každé pondělí, tak i dnes 5. října vás srdečně zve dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně. Od 17 do 21 hodin pro vás bude hrát oblíbené melodie. No tak tak se přijďte, přátelé, pobavit. No a další pozvánka je to na slovácké setkání. A kde je to? V Nivnici 10. října, což je sobota, beseda Nivnice, a účinkovat budou dechové hudby Nivničanka, Gloria, Bučkovanka a Holůbek. No a večerem vás provede můj kolega Karel Hegner. No ale teď už vidím, že je 12 hodin 55 minut, přátelé, tak je jasné, že se budeme loučit. Polední část Moraví krásné země končí. Ovšem, jako obvykle, se neloučíme nadlouho. Opět se setkáme krátce po 18. hodině. Já vám všem moc děkuji za vaši milou pozornost a těším se na další setkání. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a zbývá závěr věrečná orchestrální skladba. Hrát budou Kameníkovi muzikanti v Rybníku Bohumíra Kameníka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.

0: 777 tisíc korun. Dotaci si rozdělí Charita Uherský Brod, Kroměříž, Valašské Mezříčí, Nový Hrozenkov i Charita v Uherském Hradišti. Podporu dostane také Hvězda ve Zlíně a Diakonie Valašské Mezříčí. Stavba nového výjezdu ze Zašové na Vsetínsku se protáhne až do jara. Stavební firma teď opravuje opěrnou zeď u hlavní silnice z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Stavbaři mají na práci málo místa, hned vedle stojí rodinné domy. Proto postupují opatrně a pomalu.
1: Aktuálně se stavba přesouvá do křižovatky na začátku ulice ke Střelecké. Chodci tam budou muset obcházet. Novou trasu obec oznámí na sociálních sítích. Řidiči se možná dočkají aspoň kousku stavby ještě letos. Urbočka na Lohy by se mohla otevřít do konce roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem, bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
2: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací, podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
3: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
2: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu dostali trojice vědců Karl Dysart, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelův výbor ocenil jejich zásluhy ve výzkumu týkajícím se řízení jontových kanálů a optogenetiky. Němci Hegemann a Nagel objevili v jednobuněčné řase nový protein. Američan Dysart ho dokázal proměnit ve světlem ovládaný spínač pro nervové buňky. Optogenetika umožňuje ukázat, jak nervové buňky formují vzpomínky, pocity a chování v mozku. Laureáti otevírají nové možnosti léčení neurologických onemocnění.
4: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty budou 19 až 22 stupňů a povane slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín následuje pořad Osobnosti Česka. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, jo, to je strašný. Tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala.
1: Vzala
2: a pak,
1: sebou.
2: Protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme těmi všichni viděli si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, a k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let,
2: že třeba ještě ne. Zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: Teď už si myslím, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jakože budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, že jsme dopadli docela dobře.
1: To není tak
2: zdravím Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, zlobila i v Národním divadle, pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát si mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My jsme byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow! Protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila. Ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel, já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny, já ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdový herce, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží, já už je vůbec neznám. Víš co, to je, já nechci se nikoho dotknout, ale prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance. Vy jste tancovala nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem nějak kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: taky
3: no,
2: zeptal.
3: No, no, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahou, ty nám v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako. A že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi dali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte. A ona je strašně jako jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my jí chceme, tak jí strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka, tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive. Jive se vejde všude, že jo? Já jsem se z začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standardák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jaký latinář, jako zkostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí, protože jak jsem to neuměla, jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy,
2: přenádherný. Můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo. A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že najednou jsem byla namachrovaná, každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: Se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
2: Honzí Krévaj.
3: Honzí Krévaj, tanečník. Pán excelenc. Ten dělal Krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal Krvinku?
3: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky Drákulovi. Dělala Krvinku, ne?
2: Máma dělala Krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Drákula. Tak by nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. On a downtown street, motorbike ride

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře, ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to... meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplně posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhle tom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***rat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuju často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Rozumím. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mně to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. A pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose. Život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem. Tady je teďko, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně, úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a tý na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, no, odmítáte platit ne. QR kódy, no, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, a to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to. Vždycky každý říká, já bych taky chtěla na tom Instagramu si něco přivědělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám, jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako měli ty mladý, krásný, ty to mají sestříhaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím. Já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
2: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co si mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malé. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj, čau. Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínské Eduko otevřelo nové centrum ranné péče. U základní školy v Nivnici obec příští rok postaví novou tělocvičnu. Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Dnes bude polojasno až oblačno, na teploměru až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Organizace Eduko zahájila provoz v novém centru komplexní rané péče ve Zlíně.

0: Si na Uhersko-Brodsku postaví u základní školy novou tělocvičnu. Sloužit bude nejen školákům, ale i veřejnosti. Aktuálně má obec zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Práce začnou podle klimatických podmínek v únoru příštího roku. Hotové by měly být do konce srpna.
1: Tělocvična by měla stát 25 až 30 milionů korun. Nivnice se jí rozhodla postavit, protože obdržela 30-milionovou dotaci od Národní sportovní agentury na nedávno dokončenou sportovní halu a díky tomu jí zůstaly v obecní pokladně finanční prostředky. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7 000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová dnes svědčí v kauze Dozimetr u obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy nebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by byla v mafii, platili nestandardní hodnoty nebo se obcházela pravidla, říká Hana Kordová-Marvanová.
2: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé. A když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl. A když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba upravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
0: V kauze Dozimetr jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě teď čelí také zlínský podnikatel a lobista Michal Redl.
3: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty budou 19 až 22 stupňů, povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila u Doubrav na Zlínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné odpoledne. Právě dnes je to rovných 90 let, co se narodil bývalý československý a český prezident, dramatik a spisovatel Václav Havel. Vzhledem k výjimečnosti této osobnosti v našich dějinách a vzhledem k tomu, že měl Václav Havel přes svého dědečka Hugo Vavrečky silné vazby i na náš kraj, budeme tomuto výročí věnovat dnes zvýšenou pozornost i v dobrém odpolední s Českým rozhlasem Zlín. Ostatně už proto, že je mu věnována pozornost i v rámci našeho regionu, který pro vás bedlivě sledujeme. K oslavám nedožitých 90. narozenin Václava Havla se dnes připojují i města ve Zlínském kraji. Lidé uvidí například divadelní inscenaci Anděl strážný v Holešově na Kroměřížsku nebo v Rožnově pod Radhoštěm si zahrají ping-pong s Havlem. K tomu všemu uslyšíte víc už po písničce. Dnešek je ale mimo jiné také Světový den úsměvu. Tak ho slavte, jak jinak než tím, že se budete usmívat. Snad k tomu přispěje i naše vysílání. Hezký den.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Nedožité 90. narozeniny Václava Havla si dnes připomínají lidé v celém Česku. K akcím se připojují i města ve Zlínském kraji, který sledujeme my ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Víc k nám k těm akcím řekne reportérka Karolína Macejová, kterou vítám ve studiu. Hezký den.
1: Krásné odpoledne. Akce k výročí se konají dnes v odpoledních a večerních hodinách v Rožnově pod Radhoštěm, Holešově, Kroměříži a Uherském Hradišti. Lidé uvidí divadelní inscenaci, dokumentární filmy nebo si zahrají ping-pong.
0: No tak se podívejme na programy jednotlivých měst trošku detailněji. Jako první si zmínila Rožnov pod Radhoštěm, tak co tam návštěvníky čeká?
1: V Rožnově pod Radhoštěm připravil spolek Fujare ve spolupráci s městskou knihovnou Veselý happening s názvem Havel 90, pakliže ping-pong. Hlavní událostí tedy bude od 18 hodin hraní ping-pongu před budovou městské knihovny. Zapojit se může zdarma kdokoliv. Za spolek Fujare pokračuje Jan Petružela.
2: Rádi bychom si Havla připomněli hrou, protože tu vnímáme jako symbol světa otevřenosti a to je pro nás jako ten vzkaz, který tady Havel zanechával, a proto jsme zvolili tu metaforu ping-pongu, který ostatně se hrál na Hrádečku.
0: To vypadá velmi zajímavě. Jak budou vypadat oslavy na Kroměřížsku, Kájo?
1: Přímo v Kroměříži si lidé připomenou 90. narozeniny politika, disidenta a dramatika o 17:30 večer na Velkém náměstí u lavičky Václava Havla. Současně oslaví i 10. výročí této lavičky. Byla odhalena v září roku 2016 jako první na Moravě. Dalším místem, kde si lidé připomenou Václava Havla, je kavárna u Amose v Holešově. Divadelní studio Viktorka tam dnes večer v 19 hodin uvede původní rozhlasovou hru od Václava Havla Anděl strážný. Jednu aktovku o dvou hercích převedlo divadelní studio jako první v republice do kompletní divadelní podoby.
0: A jak si připomenou Václava Havla lidé v Uherském Hradišti?
1: V Uherském Hradišti se lidé sejdou v 16 hodin ke společnému čtení Havlových textů. Akce s názvem Čteme Havla se koná v kavárně Café Portal. Program se poté přesune do kina Hvězda. To bude dnes večer promítat dokumentární filmy spojené s životem Václava Havla. Promítání začne filmem Olga v 6 hodin večer a v 8 hodin večer bude následovat film Občan Havel od režiséra Pavla Kouteckého. Vstupné na jedno promítání je 100 korun a program zajišťuje Klub kultury Uherské Hradiště.
0: O akcích ve Zlínském kraji spojených s připomínkou nedožitých 90. narozenin Václava Havla jsme mluvili s reportérkou Karolínou Macejovou. Děkujeme za všechny pozvánky i rozhled a měj se hezky, Kájo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a přímo na jedno ze zmíněných míst se podíváme už po písničce. Jak bude vypadat večerní program, totiž přímo v Holešově, zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková.
3: Český rozhlas Zlín, písničky.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 5. října 1936, tedy přesně před 90 lety, se narodil Václav Havel. A toto výročí připomínají vzpomínkové akce po celé republice. Jednu z nich můžete navštívit dnes v 19 hodin v Holešově. Divadelní studio Viktorka si v kavárně u Amose připravilo večer plný čtení, dokumentů a hudby, ale uvede také vlastní nastudování Havlovy rozhlasové hry Anděl strážný. A na co všechno se můžete těšit, to zjistíte i z vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, přímo na místě zjišťuje naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, co se děje. Petro, přeji krásné odpoledne a zdravím do Holešova.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Divadelní studio Viktorka už finišuje s přípravami na dnešní vzpomínkový večer, který se na Václava Havla dívá nejen jako na autora. Hlavní částí programu je Anděl strážný. To je rozhlasová hra z roku 1968, ve které se střetává plachý umělec se svým až příliš horlivým obdivovatelem. O tom, proč divadelní spolek sáhl po této konkrétní hře a jak vznikal dnešní program, si povídám s vedoucím souboru Romanem Juráněm, které mu už přeji krásné odpoledne.
4: Hezké odpoledne.
3: Pane Juráni, Anděl strážní není asi první Havlova hra, po které by člověk při podobné příležitosti sáhl. Známe hry slavnější, třeba audience, my už jsme se tady zasekli. Co vás vlastně zaujalo na tom Anděli strážném a proč jste se rozhodli právě pro ně? Já se omlouvám za zkomolení názvu, já jsem se úplně zasekla, jak jsem přemýšlela o té rozhlasové hře, která se vlastně dneska promění v hru na jevišti.
4: Tak Anděl strážný, původně rozhlasová hra z roku 68, zapomenutá v trezoru. A já jsem po ní sáhl v knihovně Václava Havla, kde jsem se dostal k textu, který jsem si přečetl a okamžitě mi bylo jasné, že to musíme udělat na jevišti. Ten text je neustále a čím dál víc aktuálnější. Je to vlastně hra kočky z myši, z manipulací, hra slušnosti a hulváctví. Všechno, co se může i dnes zrcadlit a jevit jako důležité téma, tak Václav Havel v 68. roku napsal a i proto je důležité tuto hru inscenovat a dělat aspoň pro nás teda.
3: Já už jsem zmínila, že je to původně rozhlasová hra, je to jednoaktovka pro dva muže. Jak jste ji uchopili při nastudování vy? Přece jenom se tam vlastně na jevišti nic neděje, když je to rozhlasová hra.
4: Když je to rozhlasová hra, tak se ano, na jevišti vůbec nic neděje. A proto taky, když jsem přišel s textem za Laďou Vrchovským, s kterým jsme režírovali už, nebo spolupracovali na režii našeho autorského kandidáta, teďka Anděla strážného, tak mě s tím skoro málem poslal domů, že se to nedá inscenovat. No jenom, že já tvrdohlavec, když jsem si vzal do hlavy, že se to dá, tak se to dá, takže jsme pracovali ne na nelehkých situacích, vytvářeli jsme dramatické situace, které ta hra samozřejmě jakožto rozhlasová vůbec neobsahuje. Z 25-minutové rozhlasové hry se nám podařilo udělat hru na necelou hodinu, evidentně divácky funguje, hra si získala už pár srdcí kritiků a diváků a i nějaké to ocenění už má za sebou z únorové premiéry. Tak snad přináší něco dobrého do života.
3: Vy dnes budete inscenovat tady tu hru, večer ale nebude patřit pouze jí. Připravili jste si také různé dokumenty, čtení a hudbu. Co jste do programu vybrali a jak jste se rozhodli o tom, co by měl večer vlastně zaznít? Jak jste vybírali ten materiál, který byste chtěli dnešním návštěvníkům představit?
4: Tak dnešní večer je především pojatý ne jako nějaká trizna nebo stavění pomníků Václavu Havlovi, těch už má dost, ale spíš představení ho jako člověka, jako dramatika, jako opravdu lidskou bytost se všemi klady a se všemi možná i neduhy. A samozřejmě večer je pojatý jako oslava narozeninová. To znamená, že účastníky čeká welcome drink ve stylu chuťových buněk Václava Havla, to znamená koňáček nebo slivovička. A taky na programu budou nějaké hry, když už bude divák mít pocit, že už hodně dlouho sedí, tak si může zahrát čipky. A dokumenty, jeden dokument, který není úplně známý, vznikl v roce 77 na popud tehdejší KSČ, když vznikla Charta 77, takže je to dokument asi na 10 minut a cílem toho dokumentu je dehonestace Havla. A další dokumentem je dokument BBC, asi taky nemoc známý a nemoc dlouhý, ale důležitý vlastně zrod a vůbec takový, řekl bych, průlet životem Václava Havla od narození až po tu politickou kariéru. A pak se diváci třeba možná dozví nějaké zajímavosti, jak vznikal první prezidentský portrét. V zdravici nám posílá Břetislav Rychlík, takže se spojíme i s Břeťou Rychlíkem. Co nás čeká dál? Možná ještě takový malinký záběr Tomiho Němce, dvorního fotografa Václava Havla, jak na něho vzpomíná, takže to se dozvíme. Čtení z knih dopisů o lze a z knihy Václava Havla do různých stran, tak to zatím tak všechno.
3: To zní hodně, hodně vyčerpávající program, ale já věřím, že návštěvníky dnešního večerního programu natchne, že se do toho ponoří, že si třeba zapamatují, jak se jmenují hry Václava Havla, by se nepletli jako já. To se taky někdy stává. Pojďme se ale vrátit k osobě Václava Havla. Když se řekne Václav Havel, většina lidí si dnes vybaví především prezidenta, disidenta. Vy se ale vracíte k Havlovi z roku 1968 hrou Anděl strážný, tedy ještě před Chartou 77 i jeho prezidentským obdobím. Co podle vás může právě jeho tehdejší tvorba ukázat o člověku, kterého dnes známe především z politiky?
4: No, to si myslím, že je možná i to důležitější, než jako Havel politik, tak jako Havel člověk. A můžu mluvit jenom za sebe, co já si beru z jeho osobnosti, tak je to nesmírná bojovnost, je to nesmírná schopnost analyzovat, pojmenovávat věci, umění diskutovat, debatovat, motivovat, inspirovat. A to si myslím, že je nesmírné a hlavně opravdu ta pevná vůle, ten pevný charakter, který se nedal zlomit ani vězněním a pokračoval pořád v tom, o čem byl přesvědčený, že je správné.
3: Říká vedoucí divadelního studia Viktorka Roman Jurán. Pane Jurán, já vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se dnešní večer vydaří. A loučím se také s našimi posluchači a ještě připomínám, že dnešní vzpomínkový večer k výročí 90 let od narození Václava Havla začne v Holešově v kavárně u Amose v 19 hodin.
1: Petro, děkujeme a zdravíme ze studia Českého rozhlasu Zlín do Holešova i pana Juráně. To byla regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den se vydává za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Pokud chcete, aby přijela i za vámi, napište jí tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí. A to ideálně na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
5: Nemusí každý den začínat v čekárně u lékaře nebo na nemocničním oddělení. Moderní domácí péče přivádí zdravotní služby přímo za pacientem. Jaké výkony mohou sestry poskytovat doma? Kdo má na tuto službu nárok a jaké jsou její výhody? I na vaše otázky bude odpovídat vrchní sestra domácí péče Zlín Milada Mikulíková. Už 7. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek ve Zlíně. s čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Trošku proměnlivé se mi to zdá venku, když se dívám z okna studia Českého rozhlasu Zlín teď krátce před 14:30. My se ale dozvíme víc a uděláme si jasno, i kdyby to počasí úplně jasné být nemělo.
1: Počasí.
0: Vše nám osvětlí meteoroložka Jitka Kučerová, a to odbornou řečí přímo z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Kam zdravím právě v tuto chvíli. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
0: Pondělí 5. října se tedy jeví z mého pohledu tak dost nevyspytatelně, ale vy se v něm vyznáte, tak prozraďte, do jakého stavu dospělo právě teď.
2: Je to tak, ono se většinou počasí na obloze, alespoň pokud to oblohy se týče, tak se trošku mění od polojasna do oblačna. Toho oblačna bylo ještě před nějakou chvíli nad Zlínským krajem hodně, teď už přece jenom ta oblačnost začíná, řekněme, od západu ubývat, takže oblačno, možná dokonce i skoro zataženo, je v jižní a východní části kraje, ten západ, severozápad už má oblohu víc polojasnou. Teploty aktuálně jsou nejčastěji tak od 18 do 21 stupňů, ty nejvyšší polohy mají 16-17, takže také nějaké zásadní velké rozdíly oproti zbytku kraje, no a vítr fouká slabý, proměnlivý.
0: Má tohle předznamenávat nějaké větší změny v počasí a přijdou třeba už během následujících hodin?
2: No, změny přijdou, ale ta oblačnost se bude postupně rozpouštět, takže spíše zase obloha už potom během večera postupně by se měla vyjasňovat. V noci bude zůstávat jasno, nebo se na nejvýš objeví taková zase ta menší nebo malá průsvitná oblačnost, a k ránu se potom zejména v údolích a v těch nížinných polohách mohou vytvářet mlhy. Teploty v noci budou klesat mezi 8 až 5 stupňů nejčastěji, v údolích to zase může být méně, místy kolem 3 a přízemní mrazíky, naopak kopce mohou mít ty teploty i vyšší, a vítr v noci slabý, proměnlivý a nebo bezvětří.
0: To už jsme vstoupili až do úterka s datem 6. října, ale zatím jenom na jeho práh. Pojďme ho překročit a podívat se i dál na tento den.
2: Zítřek by měl být slunečný, jasný nebo na nejvýš skoro jasná obloha, zpočátku tedy v těch údolích nížinách s nějakými těmi mlhami, které se pak mohou přetvořit třeba na chvíli i do nízké oblačnosti, ale jak mlhy, tak ta nízká oblačnost se během rána dopoledne rozpustí. Teploty zítra odpoledne o malinko vyšší než dnes, 21 až 24 stupňů, a vítr slabý jižních směrů.
0: Ještě poprosím o doplnění úrovně biozátěže pro ten zítřejší den, ať to máme kompletní.
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Výborně, a udělejte nám ještě obrázek o středě.
2: Ve středu bude takové oblačnější a větrnější počasí, v noci a ráno ještě sice malá oblačnost, ale během dopoledne právě přechodně může být oblačno nebo až zataženo, a odpoledne zase té oblačnosti bude ubývat od jihozápadu a zpět na polojasno nebo jasno, takže to bude takové trošku pestřejší. Teploty ráno podobné jako zítra, odpoledne také 21, 20 až 24 stupňů, no a vítr přes den bude foukat zase takový výraznější, mírný, jižní až jihovýchodní, může mít i nárazy většinou do 50 km v hodině.
0: A jaké hodnoty mají rekordní teploty pro 5. říjen v našem kraji?
2: Nejvyšší hodnota je 27,6 stupně Celsia, naměřena byla v roce 1935 v Napajedlích, a Rožnov pod Radhoštěm měl nejnižší hodnotu v roce 1959 minus 4,5 stupně.
0: A pro tuto chvíli se už s Jitkou Kučerovou tedy rozloučím, protože o počasí víme vše, co jsme potřebovali. Mějte se hezky a zase se uslyšíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Pěkný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Z obyčejného kousku dřeva vzniká křehká krása, která už po generace zdobí české domovy. Štípané holubičky jsou symbolem zručnosti, trpělivosti i lidové tvořivosti. Jak se ze špalíku vyřezává jemný ptáček s rozevřenými křídly. Do tajemství právě tohoto řemesla můžete nahlédnout s Českým rozhlasem Zlín už po písničce. Udělejte to, bude to stát za to.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď bude řeč o kráse. Věšely se nad kolébky, nad stoly nebo nad kamna. Lidé věřili, že do jejich domovů přinášejí ochranu Ducha Svatého. Tradice štípaných holubiček je spojována především s Valašskem. Redaktorka Silvie Pospíšilová se vydala do Valašských Klobouk. V tamní dílně se totiž pod rukama řezbáře Josefa Šperlinga tato něžná krása rodí.
1: Kořeny, ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: Štípané holubičky jsou půvabnou součástí valašského lidového umění. Drobné ozdoby vyráběné štípáním měkkého dřeva měly nejenom dekorativní, ale také symbolický význam. Josefa Šperlinga z Valašských Klobouk si holubičky našli před více než 35 lety.
3: Naučil mě to dědáček Fojtu, býval na náměstí. On v tom viděl takový náboženský prvek Ducha Svatého.
2: Přibližuje Josef Šperling. Sám se vyučil zednickému řemeslu. Dřevo si ho ale stejně přitáhlo a postupně se mu začal věnovat naplno. A měl na co navazovat.
3: Asi čtvrtá generace, já jsem sice odbočil, že jsem dělal tu zedničinu první, ale te posledních 20 roků dělám s dřevem, že? Ale dělám tesařinu. My jsme se spíš tím dřevěnicám věnovali. Dřevo nás provází od kolébky až do smrti. No.
2: Holubičky vyřezává ze smrkového dřeva. Ideální je, když je ještě plné mízy.
3: To smrkové dřevo je takové bělejší, je pěkné. Musím vědět, jak to dřevo nastavit, jak ho štípnout, vybrat si, aby mělo ty léta správné, pěkně rostlé, rovné.
2: Vy tady topíte v kamnech, máte na nich kastrůlek a ve vodě se ohřívá dřevo. Co s ním bude dál?
3: Dřevo si potom zeberu jak horký zemňák, to je nejlepší do ruky. Vyřežu si tam ty ornamenty, ten střed si naměřím, aby to bylo vyvážené potom, aby když to pověsím, abych věděl, že to bude pěkně v tom úlu, jak to má být. My to děláme nožem. Tady mě to tak ten dědáček učil. Do té tlůšťky, aby to mělo tu správnou tlůšťku. Pak si to zařežu.
2: Pan Josef vyrábí štípané holubičky pro radost. Dávno už s nimi nejezdí po jarmarcích. Když se zavře do své dílny, jedna holubička mu trvá asi hodinu. A co je z celého procesu nejsložitější?
3: Štípání těch křídelek. To už je cit, aby to mělo milimetr, aj pod milimetr. To musím tak lehce štípat tahem, když to upnu do té stricovy stolice, jak my pravíme.
2: Po vyřezání už není třeba žádné další povrchové úpravy. Pokračuje Josef Šperling.
3: Ona je čistá tak, jak je. Přirozeně trošku zežlutné. Není problém, aj když se zapráší, klidně osprchovat. Ona je na věky.
2: Holubičky z dílny zručného řezbáře se rozletěly doslova do celého světa.
3: Vím, že jsou třeba v Jižní Koreji, v Jižní Americe, vím, že někde Ekvádor, no v Evropě téměř všady.
2: A co mu přinesli ti to něžní dřevění ptáčci do života?
3: No mám radost, když to potěší lidi. A ptáček, symbol míru, že? Také samozřejmě, že? Tak to lidi to mají rádi, no.
2: Když se Josefa Šperlinga zeptám, zda má v řemeslu pokračovatele, se šibalským úsměvem říká, že děcek má dost a některé už si cestu ke dřevu našli. Z Valašských Klobouk Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Chtěli byste také nahlédnout do dílny řezbáře Josefa Šperlinga? Máte možnost. Fotografie i videa jsou na našem webu zlin.rozhlas.cz. A dál budeme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín také rozdávat užitečné rady. Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být nebezpečné. Hrozí, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. Jak nenaletět, se zeptáme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svoje rizika, vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
1: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
2: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
1: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
2: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
1: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
2: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
1: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
2: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba i nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
1: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
2: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
1: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v tomto seriálu povíme o další důležité věci, a sice jak si ověřovat informace.

nejvyšší soutěži odehrál Patrik Reinberg jako fotbalista Slovácka takřka 400 zápasů. Přesto se najdou věci, které ho po přesunu do pozice v realizačním týmu překvapují. O co jde? To uslyšíte už za okamžik v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Jeho příjemný poslech vám i nadále přeje od mikrofonu Pavel Vacek.

0: A ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dostane teď prostor regionální sport. Po minulé sezóně ukončil Petr Reinberg kariéru profesionálního fotbalisty. V jeho denní rutině se toho ale mnoho nezměnilo. Stejně jako celou kariéru dochází i v současnosti denně na stadion v Uherském Hradišti. Ve Slovácku plní funkci koordinátora týmu.
1: Chvilku jsem si na to zvykal, ale myslím si, že jsem si na to zvykal dobře. Máme dobrý realizační tým, takže tam je super parta a myslím si, že tam problém žádný není.
2: Říká bývalý fotbalista Petr Reinberg o tom, jaké je chodit na stejné místo jako celou kariéru, akorát se posunout o pár metrů z hráčské kabiny do místnosti určené realizačnímu týmu. Dlouholetý bek Slovácka přibližuje, co obnáší jeho nová funkce koordinátora mužstva.
1: Mám na starosti pomoc hráčům, kdy máme tady hodně cizinců a když je potřeba nějaké ubytování nebo jim pomoct na úřadech a takové ty věci, které nejdou moc vidět, ale jsou potřeba pro ty kluky třeba zařídit, tak to je moje práce a snažíme se jim dopřát ten klid na ten fotbal a aby tady tyto věci řešit nemuseli.
2: V nejvyšší soutěži odehrál Reinberg za Slovácko 371 zápasů, pomohl k zisku českého poháru a zahrál si i Evropskou konferenční ligu. Přesto ho v nové pozici něco překvapilo.
1: Překvapilo mě, jak se vlastně v tom realizačním týmu řeší ti hráči. Já jsem si vždycky myslel, že se řekne jenom sestava na trénink, sestava na zápas a po případě se tam řeknou dvě, tři věty, ale teď, když vidím, jak se rozebírá každý hráč komplexně, pozitivní, negativní věci, jo, takže tohle jsem si myslel, že až tak úplně není, ale fakt je to dopodrobna hodně a to mě hodně překvapilo.
2: Zatím ale ani tato práce realizačního týmu nepomáhá Slovácku k lepším výsledkům. Reprezentační pauzu tráví na předposledním místě tabulky a z 9 odehraných ligových duelů celek z Uherského Hradiště nevyhrál ani jeden. Reinberg nemá na starosti přímo trénování, stav mužstva ale pochopitelně vnímá.
1: Vidím obrovský progres u kluků a my na tom tréninku vypadáme výborně, jo, kluci se snaží, makají a jsou tam věci, kdy si říkám, že prostě nás nemůže nikdo porazit, ale prostě nám ještě chybí furt něco trošku dopředu. No.
2: Reprezentační pauza už pomalu míří ke konci a další šanci ukončit čekání na první výhru sezóny bude mít Slovácko v neděli na hřišti Liberce. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Opravářskou dílnu pro veřejnost dnes otevírá Centrum řemesel ve 44. budově Baťovského areálu ve Zlíně. Jablunka na Vsetínsku má novou galerii z díly malíře Karla Hofmana. Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. Dnes bude oblačno na teploměru až 22 stupňů. U další zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. 44. centrum řemesel dnes odpoledne ve Zlíně poprvé otevírá dílnu pro veřejnost. Ve 44. budově bývalého baťovského areálu si lidé mohou opravit své kožené věci. S vypáráním, šitím, upadlým nýtem nebo chybějící dírkou na opasku jim pomohou zkušení řemeslníci. Dílna bude otevřená každé pondělí od 12 do 18 hodin. V Jablunce na Vsetínsku otevřeli stálou expozici malíře Karla Hofmana. Je součástí nového komunitního centra Srdce Jablunky. Na otevření dorazili obě malířovy dcery, které v Jablunce prožili své mládí, a taky sběratele, kteří zapůjčili Hofmanovi obrazy.
2: Galerie je součástí nového komunitního centra Srdce Jablunky,

0: nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná, dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Slovenská vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má vzrůst téměř na 5% HDP. Kabinet Roberta Fica přitom v posledních letech přijal 3 konsolidační balíčky, které měly schodek snižovat. Po nástupu do vlády chtěl Fico deficit do roku 2027 stáhnout na 3%. Zaměstnavatelé návrh kritizují, podle nich stát málo šetří na vlastním fungování.
1: Premiér Robert Fico návrh označil za rozpočet dobrých zpráv.
2: Žiadne nové dane, žiadne vyššie dane, žiadne nové odvody, žiadne vyššie odvody.
1: Schodek slovenského státního rozpočtu má příští rok dosáhnout téměř 8 miliard eur, zhruba o polovinu víc, než vláda plánovala letos. V přepočtu je to asi 190 miliard korun. Víc peněz má jít například na obranu, ale stát chce dál lidem pomáhat i s cenami energií. Návrh ještě musí schválit parlament, kde se Ficova koalice opírá o těsnou většinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, postupně se večer vyjasní. Nejvyšší teploty budou 19 až 22 stupňů. Povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta havarovala v ulici Sadová a v ulici Luční ve Zlíně. Osobní auto srazilo cyklistu v ulici Rastislavova ve Starém Městě. Jezděte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Pavel Vacek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A ve vysílání Českého rozhlasu Zlín budeme i po 15. hodině dál sledovat, co se děje v našem kraji. A hned ty následující zprávy budou dobré. Zlínský kraj znovu přispěje na drony s termovizí. Ty pomáhají myslivcům chránit srnčí mláďata při jarních sečích. Podrobnosti k tomu přidáme už po písničce Karla Gotta, kterou si pro vás také chystáme. Věříme, že vás potěší. Zaměříme se samozřejmě také na kulturu. Dostane se vám pravidelného přísunu typů. Budeme se ale také dál věnovat dnešnímu 90. výročí narození Václava Havla. Po 16:15 vás k tématu čeká velmi zajímavá, rozsáhlá reportáž. Pro tuto chvíli neprozradím víc, nenechte si ji ujít, bude to stát za to. A když už dnes zmiňujeme prvního československého a českého prezidenta, tedy prvního českého, československý byl poslední, tak přidáme i některá z těch krásných slov, které nám po sobě zanechal. Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí. Tak ať to cítíte také tak, vám přeje celý Český rozhlas Zlín.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vysílání Českého rozhlasu Zlín bude teď řeč o tom, jak můžeme chránit zvířátka. 1 milion korun vyčlenil totiž Zlínský kraj na pořízení dronů s termovizí. Ty pomáhají chránit srnčata a další mláďata před zraněním či úhynem v období jarních sečí. Zájemci můžou o dotaci začít žádat za necelý měsíc. Proč jsou tyto drony tak důležité, to zjišťovala reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová, kterou zdravím přímo do terénu. Hezký den.
1: Děkuji moc krát, hezké odpoledne. Pro myslivce a ochránce zvířat jsou drony v terénu velkým pomocníkem. V období jarních sečí totiž srnčata často zůstávají nehybně ukrytá ve vysoké trávě a před zemědělskou technikou nemají moc šancí uniknout. Dron s termovizí je ale dokáže rychle najít a myslivci je tak mohou před sečením přenést do bezpečí. Navíc drony pomáhají celkově sledovat pohyb zvěře a myslivci tak mohou lépe a efektivněji plánovat svou činnost. Mohou například reagovat na místa, kde se zvěř soustřeďuje a předcházet tak škodám na zemědělských plodinách a lesních porostech.
0: Kdo vlastně může o dotaci žádat, Terezo? A odkdy tu možnost přesně budou mít?
1: Dotační program je určený uživatelům honiteb ve Zlínském kraji a zájemci mohou o tuto dotaci žádat od 2. do 27. listopadu, konkrétně do 12 hodin. Minimální výše podpory na jeden projekt bude 51 tisíc korun, maximální pak 100 tisíc korun. Peníze mohou v rámci svých projektů žadatelé využít zpětně od 1. října 2026 a až do dubna, nebo konkrétně do 16. dubna 2027.
0: Je to poprvé, kdy Zlínský kraj finančně podpoří tyto nákupy?
1: Není to poprvé, není to první případ. Zlínský kraj program poprvé vyhlásil už v roce 2025, kdy z rozpočtu vyčlenil částku v celkové výši 883 tisíc korun. Dotaci si tehdy rozdělilo celkem 9 subjektů. Drony s termovizí si tak díky krajské podpoře pořídili myslivecká sdružení Doubrava Zahnašovice a Ratibor Červené, myslivecké spolky Zádveřice Raková, Háj Mysločovice, Újezd, Stříteš nad Bečvou, Míškovice a Osvětimany. Finance získala také společnost BFP Lesy a statky Tomáše Bati.
0: Zlínský kraj uvolní 1 milion korun na další nákupy dronů s termovizní technologií. Při jarních sečích pomáhají ve vysoké trávě vyhledávat skrytá mláďata. O tom jsme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvili s reportérkou Terezou Chrastinovou. Děkujeme a mláďátkům držíme palce. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Zde Český rozhlas Zlín, a to na celou minutku, po čtvrt na čtyři. Vy, ať už jste kdekoliv, možná si děláte plány na ten dnešní večer a říkáte si, co s ním. My s tím můžeme poradit, a to v tuto chvíli. Dnes večer například je možnost navštívit v Holešově na Kroměřížsku večírek k 90. výročí narození Václava Havla. Při této příležitosti připravilo divadelní studio Viktorka večer plný divadla, ale také dokumentů, čtení, hudby. Součástí večera bude uvedení inscenace Anděl strážný z pera Václava Havla. Program začne v 19 hodin v Holešovské kavárně u Amose. Součástí Dne architektury 2026 je i festival Film a architektura. Jubilejní 15. ročník se zaměřuje na téma bydlení jako jednu z nejzásadnějších společenských otázek. Ve Zlíně se tak dnes bude promítat dokumentární film s názvem Schindler, architekt prostoru. Jde o dokument, ve kterém vystupují i přední světoví architekti. Projekce bude v 17 hodin a 30 minut na zámku ve Zlíně a vstup je zdarma. I to pro vás může být lákadlo navštívit tuto akci. Vtipné a chytré vyprávění si zase dnes můžete poslechnout v Zašové na Vsetínsku. Farářka církve Československé husitské Martina Viktorie Kopecká a římskokatolický kněz Zbigněv Čendlik se představí společně s talk show nazvanou V rytmu tance v kulturním domě Zašova. Tato akce začíná v 18 hodin. A kdyby vám i tohle všechno bylo málo, podívejte se i na naše webové stránky zlin.rozhlas.cz, kde je další inspirace nejen kulturní. Jak se prolíná celým naším dnešním vysíláním a nejen jím, dnes si připomínáme 90. výročí narození Václava Havla. Při té příležitosti se podíváme na zámek v Lánech, tedy přesněji na jeho nádvoří, kde je v zámecké konírně vystaven mezi jinými vozy prvního polistopadového prezidenta i jeho stříbrný Volkswagen Golf. Redaktorka Markéta Macháčková do auta nejen nastoupila, ale s jeho současným majitelem Davidem Hubáčkem z Luhačovic se vydali tímto vozem až na pražský Žižkov do divadla Járy Cimrmana za hercem Markem Šimonem. Právě on auto svého času často řídil. Třídílnou reportáž si můžete poslechnout v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín už za chviličku.
1: 21 zlatých, 23 stříbrných a 24 bronzových medailí. Takovou sbírku přivezli čeští jezdci z mistrovství Evropy koní plemene Paint. A medailisty bychom našli i ve Zlínském kraji. O historickém úspěchu si budu povídat s viceprezidentkou Paint Horse klubu České republiky Silví Lečíkovou. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 6. října. Těší se Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Stříbrný Volkswagen Golf druhé generace, který má na přední kapotě státní vlajku, na skle zadních dveří nálepku Občanské fórum. Auto, které má v technickém průkazu jako jméno prvního majitele uvedeno Václav Havel. Zrekonstruované a udržované vozidlo je ve stavu, jako by někdo otočil kalendář do roku 1987. A právě o něm a také o všem, co symbolizuje, bude reportáž Markéty Macháčkové, která se s jeho majitelem Davidem Hubáčkem z Luhačovic vydala na zámek v Lánech u Prahy, kde je nyní auto vystavené. A nezůstali jen tam. Kam se s autem podívali, si můžete poslechnout v rozsáhlejší reportáži Českého rozhlasu Zlín.
1: Vystoupili jsme ze Slováckého expresu a jsme v Praze. Jak se sem dostalo auto, které běžně stojí v garáži u Luhačovic?
2: Díky výstavě, kterou pořádá Národní technické muzeum a zámek Lány, nedožitým 90 letům Václava Havla, tím, že tématika téhle výstavy jsou automobily Václava Havla.
1: A právě jeden z automobilů Václava Havla je vaším majetkem.
2: Běžně je kousek od Luhačovic v takové vesničce, kde bydlím. Takže v tuto chvíli je zde pouze na dobu určitou, a to po dobu 3 měsíců. Jinými slovy, mi ho tady trošku hlídají.
1: No a z hlavního nádraží už jsme se přesunuli k zámku v Lánech.
2: Auta parkují v Konírně, jsou tam zaparkované celkově 4 vozy. 3 vozy jsou z Národního technického muzea a ten 4. je ten bonus, což je ten Volkswagen Golf.
1: Pane Hubáčku, před jakým vozem vlastně stojíme?
2: Václav Havel měl rád auta, těch aut měl víc. Tohle je auto, které ovšem si koupil jako disident, to znamená v vozovkách jako obyčejný člověk, byť teda mu za zády jezdilo policejní vozidlo, které ho permanentně sledovalo, ale koupil si ho jako obyčejný občan v roce 87, konkrétně v červnu 1987.
1: Přesto bylo toto auto součástí československých dějin v roce 1989.
2: Ze začátku sloužilo jako obyčejné a disidentské vozidlo, protože se s ním převážely různé materiály, knížky a tak dále, ale tohle auto, protože bylo Václava Havla, tak všude s ním jezdil na jednání s Občanským fórem, na vyjednávání s tehdejší komunistickou stranou a tak dále. A tohle auto je doslova revoluční, protože s ním opravdu v listopadu 89 strávil hodně času a v něm hodně času.
1: Dokdy mu sloužilo?
2: Sloužilo mu pravděpodobně do roku 1990. Na konci roku 90 nebo začátkem roku 91 jej prodal panu Antonínu Maninovi, což byl jeho kamarád a posléze šéf hradní policie. Pár dnů, možná týden, toto auto bylo opravdu prezident vozidlem, protože odmítl jezdit v oficiálních, tehdejší oficiálních prezidentských vozidlech Tatra 613 po prezidentu Husákovi.
1: Kdy jste se vlastně stal majitelem auta?
2: To už bude nějakých pár roků zpátky. My jsme měli takový klub v Luhačovicích, kde jsme si pořádali různé kulturní akce, koncerty, divadlo a tak dále. A jedna z akcí byla výstava fotek. Domluvili jsme se s Bohdanem Holomíčkem, který měl krásné fotky Olgy Havlové. A takže jsme udělali výstavu fotek Olgy Havlové a na těch fotkách byl několikrát tehdejší vůz Václava Havla, a to byl Mercedes. A protože to byly pouze fotky a já jsem v té době měl ten samý typ Mercedesu, tak jsme dodali k těm fotkám, k těm panelům tohle vozidlo a byla to taková mystifikace. To nebyl originální prezidentský vůz. Dodali jsme poznávací značky, které v té době měl podle fotky, ale vy se ptáte, proč teda Golf a jakou to má souvislost. Souvislost to má takovou, že tohle auto dostalo paradoxně pokutu od městských strážníků v Luhačovicích a napadlo mě, kde teda asi skončil ten opravdový Mercedes. Začal jsem po něm pátrat a jako vedlejší produkt jsem našel tohodle Golfa.
1: Tak pojďme se k němu podívat. Má SPZ-ku ADC 77 13.
2: Ta SPZ-ka je zajímavá tím, že je tam to číslo 77. Ano, je to opravdu odkaz na chartu 77, protože Václav Havel, když si tohle auto kupoval v roce 87, a to víme ze svědectví Zdeňka Siráka, na dopravním inspektorátě přímo poprosil tu úřednici, jestli by tam měla nějakou značku s číslem 77, a ona opravdu vyštrachala SPZ-ku a tam bylo 77. Václav Havel to pak komentoval, že ta 13 nám přinese štěstí. Připomínám, že se psal rok 87 a za 2 roky vypukla sametová revoluce.
1: Díváme se na nálepky Občanského fóra, které najdeme na přední kapotě. Přímo na značce Volkswagen už je umístěna i česká vlajka. Zdobila i tehdy za Československa toto auto?
2: Ano, zdobila, protože to auto, které tady vidíte, odpovídá přesně podobě, v které to auto bylo v listopadu 89. To byl i můj cíl, protože to auto jsem koupil v dezolátním stavu. Bylo opravdu zničené, vybydlené, rezavé, nefunkční. De facto se tam šla zařadit pouze jedna rychlost a na to jsem dojel domů. A pak jsme zahájili společně s kamarády rekonstrukci. V podstatě jsem si myslel na začátku, že to bude taková jemná rekonstrukce, a nakonec se ukázalo, ukázalo, že je potřeba opravdu udělat spoustu věcí. A myšlenka byla taková, dát to do podoby listopadu 89. To znamená, proto se ptáte na tu vlajku, ta vlajka tam opravdu takhle byla. Byla zaražena na takové tyčce mezi znakem Volkswagen, protože to auto jezdilo v listopadu 89 a vozilo Václava Havla, který nás díky vyjednávání dovedl ke svobodě.
0: A reportáž ještě nekončí, bude na vlnách Českého rozhlasu Zlín pokračovat po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín následuje další část reportáže Markéty Macháčkové o stříbrném Volkswagenu Golf, jehož prvním majitelem byl Václav Havel. S jeho majitelem současným, Davidem Hubáčkem z Luhačovic, se redaktorka Českého rozhlasu Zlín vydala na zámek Lány u Prahy, kde je vůz aktuálně vystaven.
1: Toto auto není zajímavé až tak technicky, ale rozhodně kulturně a historicky. Díváme se na nálepky občanského fóra, které najdeme na přední kapotě. Vidím tady i knížku Bohumila Hrabala, která právě popisuje listopadové události, listopadový uragán. Co to auto vlastně představuje pro vás? Jakým svědkem tedy těch historických událostí je? Cítíte to třeba, když nasednete?
2: Pro mě to je takový němý svědek. Mě fascinuje v autech nebo historických předmětech, co by nám tak asi povyprávěli, co zažili, co tam slyšeli, o čem se tam diskutovalo, kam jeli, jo, a tak dále. A myslím si, že tohle auto je opravdu takový tichý svědek událostí, které jsou pro nás z pohledu České republiky a Československa a vůbec demokratického vývoje naší země klíčové. Proto je taky v té podobě, proto jsou tady ty vlajky, proto je tady to občanské fórum. Ale pro mě to není už jenom auto listopadové revoluce nebo auto prezidenta Václava Havla. Pro mě osobně už je to příběh přátelství, protože já jsem tohle auto dopátral díky panu Maněnovi a s rodinou Maněnových jsem se posléze zpřátelil, takže pro mě už to není auto historického, nebo je to samozřejmě historického významu, ale je to pro mě auto přátelství mezi kamarády, s kterými jsem se díky tomuto autu seznám.
1: A my se právě se synem druhého majitele tohoto auta, Václavem Maněnou, teď na chvilku spojíme. Jaké vy máte vzpomínky na tento vůz?
3: Tak moje vzpomínky jsou takového dvojího typu. Za prvé, tenhle ten vůz mám samozřejmě už navždy spojený s revolucí sametovou, protože to auto sehrálo strašně důležitou roli pro tu revoluci, protože třeba to bylo jedna z mála možností, jak telefonovat, protože tehdy na Hrádečku, kde tedy Václav Havel trávil strašně moc času a řídil tam spoustu věcí, tak tam nebyla telefonní linka. No a Golf bylo právě auto, ve kterém byl takový, dnes bychom řekli, mobilní telefon, ale ne takový ten telefon, který se nám vejde do kapsy, ale který byl právě zabudovaný v tom autě. No a z tohohle auta zkrátka chodili všichni telefonovat. No a potom ta další série těch vzpomínek je samozřejmě už z doby, kdy jsme to auto měli my jako rodina. Můj tatínek ho koupil od Václava Havla. No a my jsme ho potom měli jako takový rodinný vůz.
1: Vy jste tedy koupili auto, které dřív patřilo prvnímu polistopadovému prezidentovi. Teď i touto reportáží vzpomínáme 90 let od jeho narození.
3: To auto z mýho pohledu velice dobře symbolizuje tu tehdejší dobu, kdy zkrátka to nově vznikající společenské zřízení se neobešlo bez vkladů a soukromé iniciativy lidí. Vzniklo spousta takových jako nadšeneckých projektů. No a právě mě přijde docela symbolické, že zkrátka první vlastně prezidentské auto bylo jako jeho soukromý auto. Tohle mě na té době dodnes fascinuje. Tohle to mělo i druhou stránku věci, že když se zkrátka s takovýmhle v uvozovkách obyčejným autem, protože tehdy pořád to ještě bylo jako auto, které bylo ze západního bloku a pořád skutečně jako nebylo v roce 90 obvyklé, aby jsme takováhle auta potkávali na ulici, na silnici. Takže když ten prezident zkrátka s tím autem někam přijel a jsou to třeba nádherné dobové záběry, tak to zkrátka působilo jako civilně, jakože on je blíž těm lidem. Dneska naprosto nemyslitelná věc i třeba z hlediska bezpečnosti.
1: Jak jste to třeba vnímal? Myslíte, že vám byl trochu třeba blíž než jiným lidem?
3: Já jsem v podstatě s Havlovými strávil podstatnou část svého dětství, protože narodil jsem se v Trutnově, kde tedy je to pár kilometrů od Hrádečku, kde se tedy můj táta s mojí maminkou o Havlovi různě starali a o ten objekt, o ten Hrádeček. Takže já jsem tam trávil velkou část dětství. Jako dítě jsem Václava považoval za svého kamaráda. Na tom Hrádečku bylo spoustu strašně zajímavých lidí. Takže já jsem měl jako k Havlovým vždycky jako strašně blízko. A to auto, když jsme ho potom kupovali, můj táta nikdy nechtěl, aby se to auto oficiálně přepsalo na něj. On vždycky tvrdil, že jednou, až ho budeme prodávat, takže na to můžeme třeba nějak zbohatnout, že to bude tedy někdo kupovat přímo od Václava Havla, že tam nebude ten mezikrok s tím Maněnou. No, tak to dopadlo jako všechny naše plány zbohatnout, ale legrační na tom vždycky bylo, když jsem potom s tím autem jezdil už třeba ve 20 nebo prostě v pozdějším věku, tak když mě třeba zastavili policajti a já jsem ukázal ten techničák a oni říkali, čí to je auto, a já říkám, no to je auto mýho kamaráda, jo, a oni se jako podívali a mohl jsem je dál. Částečně jsem se vždycky pak jako divil, že mě třeba vlastně nezastavili a nevyšetřovali, že jsem náhodou Havlovi to auto neukradl, ale to asi bylo tehdy tak nepravděpodobné, že zkrátka nikdo takhle neuvažoval.
1: Končí své vyprávění Václav Maněna a my se s Davidem Hubáčkem vracíme zase k autu.
0: A do závěru reportáže Markéty Macháčkové se můžete zaposlouchat za pár minut. Jen co dospívá Marie Rotrová.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje reportáž naší redaktorky Markéty Macháčkové s nadšencem do aut i historie Davidem Hubáčkem z Luhačovic o jeho stříbrném Volkswagenu Golf. Jehož prvním majitelem byl Václav Havel, který by se dnes dožil 90 let.
1: Já jsem se posadila na sedadlo spolujezdce a vy, pane Hubáčku, sedíte za volantem. Cítím se opravdu jako na konci 80. let.
2: Ano, interiér je původní, má takovou tu opravdu patinu, má tu vůni. Odpovídá té době, to znamená listopadu 89. Je tady rádio, které opravdu Václav Havel měl, protože Václav Havel měl rád auta, rád jezdil auty, ale oceňoval na autech také hudbu, protože si rád pouštěl hudbu, takže plastiky nebo další jiné kapely, které poslouchal. A proto toto auto, když si ho vybíral, tak si vybral to nejlepší možné rádio, které tam bylo.
1: Už vidím tlačítko hlasitosti.
2: Je to rádio Volkswagen originál značky Gamma a bylo docela složité ho najít, protože samozřejmě se tady nedochovalo, takže není to úplně to původní rádio. Hledal jsem ho různě po Evropě, nakonec jsem ho koupil v Lotyšsku, ale došlo bez rámečku. A protože to rádio bylo relativně speciální, tak jsem si myslel, dobrý, tak to bude rámeček za 100 korun, jo, to bude v pohodě. A zjistil jsem, že to není rámeček za 100 korun, ale že to je rámeček na eBay za 100 euro. A tak jsem poprosil toho původního majitele, který mi prodal to rádio, jestli by dohledal ten rámeček. A on říkal, no, asi už ho tady nemám. A já jsem mu odepsal mailem, že to je škoda, že ten rámeček mohl být slavný. A on se ptal, proč, tak jsem mu říkal, že to je do auta Václava Havla. A tenhle pán, což byl rumunský dentista maďarského původu, mi poslal ten rámeček, protože ho dohledal a poslal mi ho zadarmo s tím, že je moc rád a váží si Václav Havla.
1: I takto současný majitel Volkswagenu Golf ladil detaily při rekonstrukci původního stavu auta. Toto auto jste tedy dal do původního stavu jako svědka událostí nejenom roku 1989, ale my se teď vydáme i za živým svědkem těchto událostí.
2: Pojedeme na Žižkov do divadla Járy Cimrmana za panem Markem Šimonem, což je herec divadla Járy Cimrmana a také to je člověk, který občas dělal Václavu Havlovi řidiče.
1: A pojedeme tam tímto původním vozem?
2: Já doufám, že se nám to podaří takzvaně nahodit.
1: To uvidíme.
2: Rozsvítí zase žlutá kontrolka, žavíme, to snad to chytne. Na první drb, jak se říká.
1: A ze zámku v Lánech vyrážíme na Žižkov za Markem Šimonem, přítelem Václava Havla. Z přihrádky spolujezdce teď vytahujeme technický průkaz motorového přípojného vozidla.
2: Originální průkaz, který se naštěstí dochoval. Je tady jasně vidět, že první SPZ-ka, státní poznávací značka tomuhle autu byla předělena 9. června 1987. Majitelem vozu je uveden Václav Havel, narozen 5. 10. 1936.
1: Tedy před 90 lety. Stříbrný Volkswagen Golf zastavil na Žižkově před divadlem Járy Cimrmana.
3: To jste jeli takhle.
1: Ano. Tak pojďme nasednout.
3: No jo, tak teďka sedím za volantem a je to nádhera, no. Kolik to je let, jo, to je 40 let. Je to krásný, no, najednou sedět zase v tomhle autě.
1: V tomto autě prožíval Václav Havel i ty listopadové události roku 89, ale vy jste s ním tímto autem jezdil ještě dřív. A vy jste ho taky mnohem dřív poznal.
3: Já jsem ho poznal ve vězení na Borech, kde jsme se skamarádili. Proč já jsem ho vozil? Protože mu bolševici sebrali řidičák, aby méně škodil, tak já jsem mu v podstatě dělal takového šoféra kamaráda. No.
1: Jaká vzpomínka na něj se vám vybaví?
3: Jako na laskavýho, ale nekompromisního člověka. Laskavýho v životě, a který by každému pomohl, ale nekompromisního v té politice. No. Jsem ho obdivoval, že vlastně dokázal, i když se politikou zabýval, že výbor na obranu, nespravedlivě souzený, charta a tak, takže tou politikou žil, ale touhletou vysokou, že to musel být pro něj předěl životní, se utnout od toho stylu života uměleckého. Ne, že by nechodil mezi kamarády, ale už to nebylo takový, no.
1: Říká Marek Šimon. Kdy se zase Volkswagen Golf vrátí do Luhačovic?
2: No, doufám, že brzo. Jsme domluveni se správou zámku, že ta výstava potrvá do konce října. To znamená, na začátku listopadu by se snad mělo vrátit k nám na Luhačovicko.
1: Říká mi současný majitel vozu David Hubáček z Luhačovic. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A já ten závěr jen potvrdím. Výstava automobily Václava Havla v Zámeckých konírnách v Lánech u Prahy se koná ve spolupráci s Národním technickým muzeem a vznikla u příležitosti připomenutí výročí 90 let od narození Václava Havla. Na zámku v Lánech ji skutečně můžete navštívit do 1. listopadu. Berte také jako pozvánku k trošku většímu výletu z našeho kraje. Teď Marek Ztracený pro vás a ještě hezčí pondělní odpoledne.

0: Závěrem dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín vás pozvu i k tomu úternímu. Zítřejší sportovně laděnou druhou hodinu dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín osvěží rozhovor s vzácnou návštěvou. Dorazí hokejistka Natálie Mlínková, zlínská rodačka, která letos s kanadským Montrealem získala titul v ženské profesionální lize PVHL a následně přestoupila do Kalifornie, do týmu nováčka soutěže ze San Jose. Tak poslouchejte Český rozhlas Zlín nejen po 15:45. Pavel Vacek bude připraven opět už po 14. samozřejmě a před rozloučením se ještě podělím o další citát Václava Havla, který by dnes oslavil 90. Dítě, když se narodí, umí všechno, ale musí to zapomenout, aby s námi mohlo žít. Tak hledejte to dítě v sobě i při dalším poslechu Českého rozhlasu Zlín.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Nabídnu romantiku, studánky přání, svatební zvony a ranní rosu. Na konci každého verše uslyšíme Všechno mi tě připomíná. Písnička z roku 1970 je historickým úspěchem Irska na soutěži Eurovize. Bylo z toho první místo a mezinárodní hit, který se už dnes v domácím rádiovém prostoru až na malé výjimky neobjevuje. Když si vybavíme ten obrazový doprovod, tenkrát se ještě neříkalo videoklip, Dana zpívala sedící na stoličce, tvarované jako válec, který nechal její nohy lehce zavěšené nad podlahou a vypadala tak na 14 let. Statické záběry, což by dnes ani náhodou neprošlo. No ale musíme si uvědomit, že právě končila zlatá éra hippies, jdeme hodně hluboko do minulosti. Když pak o mnoho let později Dana, jako Dana Rosemary Scallon, kandidovala v irských prezidentských volbách 1997, nezávislá televizní a rozhlasová komise Irské republiky požádala ostatní stanice, aby se zdrželi hraní All Kinds of Everything. S jednoduchým odůvodněním, kandidatura se neslučuje s hudební slávou. To jenom jako zajímavý bonus před písničkou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 16 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Městské lázně ve Vsetíně se po 40 dnech znovu otevřely. Uzavírka v obci Komárov na Zlínsku omezí do středečního odpoledne veřejnou dopravu. Cenový strop na naftu zítra mírně klesne. U benzínu zůstane stejný jako dnes. V noci bude jasno, kránu mlhy, nejnižší teploty do 3 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlína, Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Městské lázně ve Vsetíně se dnes znovu otevřely veřejnosti. Mimo provoz byly 40 dní kvůli výměně vzduchotechniky. Práce stály skoro 10 milionů korun bez daně. Co všechno dělníci v lázních vyměnili, popisuje mluvčí města Jana Rašková.
5: Postupně došlo k výměně vzduchotechnických jednotek, které zajišťují větrání bazénové haly, šaten, vodoléčby, vstupu z terasy a přístavby bazénové haly. Součástí prací byla také úprava navazujících vzduchotechnických rozvodů.
3: Změny ve veřejné dopravě jsou ode dneška do středy kvůli uzavírce obce Komárov od Pohořelic. Informovala o tom integrovaná doprava Zlínského kraje. Zastávka Pohořelice obchod bude v uvedených dnech vždy v časech od 8 do 17 hodin v obou směrech dočasně přesunuta přibližně o 390 metrů před budovu hasičské zbrojnice. Zastávky Pohořelice statek a Komárov garáže nebudou po dobu uzavírky obsluhovány. Pro cestující se na trase Komárov na Pajedla bude zajištěná náhradní osobní doprava, a to podle zveřejněného jízdního řádu. Salmonelózou se v Újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpět

0: V noci bude jasno, místy malá oblačnost. Kránu se hlavně v údolích a nížinách budou vytvářet mlhy i přízemní mrazíky. Nejnižší teploty čekejte 8 až 3 stupně. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Patrik Rozehnal a jeho humoriáda. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
4: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
3: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
1: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No,
1: protože... To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, že babí, by si to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.

0: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem Polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl. Neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, že v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček, Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl, jak, on viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco zpozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidl se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědostný ženě, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jim vzal. Asi, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat, a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zauslezená nevěděla nic, a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale teda je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savlenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Má Majka co dodat na téma svatba? Já mám dva oblíbené filmy se svatební tematikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
3: Ano.
2: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
3: Aha.
2: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
3: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě a nebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý.
2: Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka Libuše, já se
1: ano.
2: Omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
1: Jo,
2: že
1: tak.
3: Máte jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu
2: pamatuju,
1: se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: Je, to je hezký, děkujeme.
1: Mně teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: Viď?
1: No. Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál, dobrý den. Haló.
3: Hola.
5: No prosím. Tady je Anička z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujeme, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle, ano.
3: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
7: Paní Tomsovou, zdravím te.
3: Děkuju.
7: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
8: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych... Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana Zrapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do humoriády. Bolek Polívka to vyhrál a mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
3: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Takže tři fantastické filmy a já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat, teď uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj: proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče, z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela jdet a Věra Chytilová.
3: No já nevím. No, radši se do toho nebudu pouštět.
1: Nedá se na imitátorku z
3: ne,
1: Hlasatelky?
3: Radši ne.
1: Dobře.
3: Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
9: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebo Kurohoši Guten Tag. Jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
10: Neříkal jsem mi to.
9: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A já říkám, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. A hraju a nejenom se říkám, stop, stop. Se zastaví, on říká, proč nehraješ? A když jste říkala, stop, to byla slepice, ty blbče.
11: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl jako krátkou historku, když se dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparsa a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produkční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken, byli připraveni, nastupovali, jak měli, a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
9: To je moc hezký. To je moc hezký. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfr i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou. A Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela. Ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor.
3: No,
1: dobře,
3: velmi.
1: My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová, tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy a já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji, takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet a teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A jak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože tak říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. Tak já jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Asi občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera já jsem vyšel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně a pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. No vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. No to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. Tak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že i to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Mm-hmm. Tož, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna mm-hmm. zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No, no vidíte, to. Jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, no. Dáváme do
4: taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý
4: ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám, Pavle, Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury. Ano. Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být minister národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka četl, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie v láhvi.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuškou, abys toho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete o nábytku, červená knihovna? Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu? Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no to je těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekin Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, no, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako obviňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Postaďte se, paní dozorkyně, postaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý?
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane sedět. Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorčí.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? U brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatéra pouze vydával.
5: Co na to obžalování?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsný?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuznává.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj přispěje 8 milionů korun na novou expozici pro vzácné tapíry Čabrakové ve Zlínské zoo. Silnice ke Kunovickému letišti je ode dneška kvůli opravě uzavřena. Krátkodobé uzavírky čekají i další ulice ve městě. Vládní kabinet schválil novou státní kulturní politiku. V noci bude v regionu jasno, teploty do 3 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Zoo Zlín připravuje novou expozici pro tapíry Čabrakové, která návštěvníky zavede do prostředí indonéských ostrovů. Projekt s názvem Nusantara vyjde téměř na 46 milionů korun bez DPH. 8 milionů poskytne Zlínský kraj. Proč tapíři potřebují nové zázemí, popisuje mluvčí kraje Soňa Ličková.
4: Tapíři jsou teď dočasně umístěni v bývalém pavilonu slonu, který už nevyhovuje požadavkům na jejich chov. Nová expozice proto nabídne zděný objekt s ubikacemi i venkovní prostory. Zoo chce zároveň vytvořit lepší podmínky pro rozmnožování tohoto ohroženého druhu.
2: V Kunovicích u Uherského Hradiště dnes začala plošná oprava místních komunikací. Nový povrch dostane například silnice k letišti, které bude po dobu oprav zcela uzavřená. Doprava bude vedená přes areál Aircraft Industries.
5: Silničáři zrekonstruují také ulice Novoveská, Doktora Štěrby a Na Záhonech. Tady bude většina prací prováděna bez omezení dopravy. Pouze při závěrečné pokládce povrchu musí řidiči počítat s krátkodobými uzavírkami. Práce skončí nejpozději 16. října. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru peníze do roku 2029, miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru, dodává za kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
6: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek. Ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
2: Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzo a masa ledu byla dlouho vystavená letním teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. Slovinci na něj často jezdili lyžovat. Teď z ledovce zbývá jenom posledních pár kusů ledu.
3: Počasí.
2: V noci bude vizit.

0: dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Komunální volby 2026.
1: Už tento pátek a sobotu 9. a 10. října proběhnou volby do zastupitelstev obcí, jak zní celý název komunálních voleb. Minulý týden jsme se věnovali předvolební situaci v jednotlivých okresních městech. Dnes otevíráme první ze tří živě vysílaných debat z krajského města Zlín. Český rozhlas v nich dává prostor zástupcům všech kandidujících subjektů v krajských městech. Jejich pořadí a rozdělení do jednotlivých debat určilo veřejné losování, které se odehrálo po konečném potvrzení kandidátních listin za dozoru notáře v budově Českého rozhlasu v Praze. To bylo veřejné a jeho záznam je k dispozici na webu Českého rozhlasu. U první živé předvolební debaty Českého rozhlasu Zlín vás teď vítá Markéta Janíková a připomenu, že letos ohlasy Zlíňanů usiluje 9 politických subjektů a celkem 369 kandidátů. Z nich budou lidé stejně jako v uplynulém období volit celkem 41 členů zastupitelstva. V dnešní debatě jsou mými hosty losem vybraní tito volební lídři. Můj první pozdrav patří panu Jiřímu Robenkovi za uskupení Zlín, Srdcem a Piráti. Jejich kandidátní listina má číslo 5. Dobrý podvečer.
2: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
1: Mým druhým hostem je lídrině kandidátní listiny číslo 1. Hnutí Starostové a nezávislí, vítám také paní Věru Stojar. Dobrý podvečer.
3: Dobré odpoledne.
1: A třetím zlínským volebním lídrem je dnes pan Lubomír Nečas za hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD.

0: Jeho kandidátní listina má číslo 6. Dobrý podvečer i vám.
1: Dobrý podvečer také vám a všem posluchačům.
2: Komunální volby 2026.
0: Na úvod tedy stejná otázka pro vás, kteří stojíte v čele svých uskupení. Představte se prosím zhruba v minutě našim posluchačům, tak aby mohli lépe poznat vaši osobnost, odbornost, motivaci a také vaše priority. Nejprve poprosím o odpověď Jiřího Robenka za Zlín srdcem a Piráty.
3: Tak ještě jednou dobré odpoledne. V současné chvíli pracuji vlastně ve vedení města, mám na starost gesci městského bydlení a zároveň gesci IT. Moje původní profese je právě IT obor, takže k tomu jsem měl blízko. Co se týká vlastně té druhé oblasti, tak tam samozřejmě na začátku jsem se musel všechno naučit, ale postupně se i díky podpoře teda úředníku města mi podařilo trošku asi prokouknout do tady této problematiky a nějakým způsobem věřím trošku pomoct tomu městskému bydlení. Co se týká volnočasových aktivit, když už teda nějaký volný čas bude, tak ve většině případů to bývá scouting, tam pořád mám nějaké vazby a trávím tam rád čas, ale je pravda, že v poslední době, právě v těch posledních 4 letech, když člověk zabředl do té politiky, tak dost často utíkám v tom volném čase někde do lesa a věnuju se sázení stromků, že to je taková aktivita, kde můžu vypustit myšlenky, nechat je odejít pryč a jsem v nějakém klidu.
0: Děkuji. A stejný prostor na úvod i pro Věru Stojar ze STAN. Přibližte prosím zhruba v minutovém intervalu voličům svou osobnost, odbornost a také vaše priority.
4: Tak ještě jedno dobré odpoledne. Mě jmenuje Věra Stojar a ve Zlíně žiju už 25 let. Vychovala jsem tady 2 chlapce, kteří už jsou téměř oba 2 dospělí. Věnuju se kultuře. Přes 10 let tady ve Zlíně dělám různé kulturní akce pro rodiny s dětmi, ale jsem také kariérová poradkyně a lektorka, takže jezdím často i do zlínských škol a pomáhám dětem například s výběrem střední školy. Do politiky vstupuju úplně nově, takže je to pro mě nová zkušenost a už i to, že vlastně se připravuji, už téměř rok se na to připravuji, tak je to velmi zajímavá zkušenost, protože se dostávám do témat, která mi byla tehdy nebo předtím cizí, takže je to pro mě hodně zajímavé a těším se na to.
0: Děkuji za odpověď a obracím se i na Lubomíra Nečase za SPD. I vy prosím v následující minutě představte posluchačům svou osobnost, motivaci k práci pro obyvatele Zlína a také vaše priority.
1: Děkuji za slovo. Já jsem v podstatě celý život trávím ve Zlíně. Narodil jsem se stejně jako mý rodiče, prarodiče ve Zlíně a můj profesní život je věnovat se pacientům. V mládí jsem hodně sportoval, dělal jsem orientační běh, byl jsem v juniorské reprezentaci a potom jsem samozřejmě po škole se začal věnovat medicíně intenzivně. V současné době jsem praktickým lékařem a tělovýchovným lékařem. Mám ordinaci v nemocnici a můžete mě potkat taky třeba na pohotovosti v nemocnici. A věnoval jsem se sportovcům, například hokejisti, dorostenci a junioři. Při svých zápasech jsem jim dělal služby a v současné době jsem krajským zastupitelem a jsem taky v dozorčí radě nemocnice, v komisi, která se věnuje výstavbě nemocnice a prakticky mé veškeré priority se směřují ke zdravotnictví, ale my SPD chceme ve Zlíně změnit jednak bydlení a chceme změnit dopravu, která je taky v katastrofálním stavu.
0: Moc děkuji za vaše odpovědi. Před námi je teď téma, které je, jak už jste zmínil, nejen součástí programů všech ve Zlíně kandidujících subjektů, ale hlavně Zlíňany i návštěvníky krajského města tíží každodenně.
2: Komunální volby 2026.
0: Dopravní situace ve městech je kritická, pro Zlín to platí několikanásobně, hlavní tah centrem, parkovací kapacity, doprava ve špičce, to jsou jen některé z komplexu problémů, které provoz ve městě zatěžují. Jaké má vaše hnutí řešení pro dopravní situaci ve Zlíně? S otázkou už se obracím nejprve na Věru Stojar, volební lídrini hnutí Starostové a nezávislí.
4: My si to samozřejmě uvědomujeme, je to velký problém. Ptáme se občanů, tak víme, nejsou to jenom data, o kterých víme, že ta doprava je tady vzhledem k tomu umístění toho města v tom údolí je prostě komplikovaná. Každopádně vnímáme, jakože je strašně důležitá kombinace všech možných řešení, to znamená, že musíme postupovat v dostavbě tady těch velkých staveb, jako je Prštenská příčka, jako je obchvat Zálešné, jako je pravobřežní komunikace, ale je to i kombinace parkování, modrých zón, je to i kombinace nebo i podpora MHD, kde také vnímáme, když bude i takovéto parkování předměstské P plus R lépe napojeno na MHD, tak lidé třeba budou více motivováni používat MHD a taky s tím souvisí i dokončení cyklostezek, které nejsou úplně dokonalé a motivovat lidi i k pěšímu pohybu a k cyklistice.
0: Otázka je jasná, v jakém pořadí by podle vás město mělo při řešení té kritické dopravní situace postupovat? Vy jste vyjmenovala spoustu připravených projektů. Jaké je pořadí podle vašeho hnutí? Priority.
4: Myslím, že ty priority jsou i podle toho, jak se dají zrealizovat. To znamená, že revize parkovacích míst, to by byla jedna z věcí, kterou i máme v plánu. A rozhodně pokračovat dál v těch krocích, které se týkají těch velkých staveb. My si to uvědomujeme, že to není na jedno volební období, ale je určitě důležité v tom intenzivně pokračovat.
0: Otázka je zásadní, co je reálné podle vás v dalším funkčním období z rozsáhlých plánů na Prštenskou příčku, pravoběžní komunikaci, které souvisejí také s modernizací a elektrifikací trati Otrokovice-Vizovice, co je reálné stihnout a co zaplatit?
4: Já si myslím, že je nejblíže asi tomu ta Prštenská příčka, protože už je to ve stavu, kdy vlastně je to ve spolupráci s železnicemi, tak víme, že tam je to asi jako první z těch velkých staveb, ale rozhodně bychom udělali jako nejdřív opravdu i revizi parkovacích míst a v plánu máme opravdu jakoby využití i prostor a tam, kde se dají parkovací domy postavit, tak tam je postavit.
0: Dopravní situace ve Zlíně a Věra Stojar za STAN. Totožná otázka také na Lubomíra Nečase za Hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jaká má vaše hnutí konkrétní řešení pro kritickou dopravní situaci ve Zlíně?
1: Tak my jsme to v podstatě tady slyšeli, ty problémy, které tady jsou. Baťa, když rozvíjel Zlín, nepočítal, že by doprava z automobilová byla v takové velké míře. Kdyby to věděl, tak asi by to nestavil přímo tady to město v údolí, ale někde na nějaké větší ploše. To vidíme v podstatě každý návštěvník, který přijede do Zlína, tak vidí především vlakové nádraží, což je katastrofa. Vedle toho autobusové nádraží, které není v dobrém stavu.
0: Ale tam buďme korektní a řekněme, že město na to nemá příliš vliv.
1: Město na to nemá příliš vliv, ale samozřejmě město nebo primátor toto může řešit i přes poslaneckou sněmovnu, přes senáty a hlavně přes ministerstvo dopravy. Čili ten tlak tam může být i ze strany města, protože to město tím žije. To je tady, patří to tomu městu také. To znamená Prštenská spojka, pravobřežní komunikace, tam z našeho pohledu by měla ta komunikace vést až do Otrokovic, měl by to stavět stát, jako státní silnici, jo, jako paralelku 49, protože město na to ty finance nemá. Co se týká toho parkování, to je velký problém, protože se tady za poslední dobu toho moc neudělalo. Měly se postavit určitě nějaké parkovací domy. Já to vidím z pohledu třeba nemocnice, kdy pacient chce přijet do nemocnice a nemá kde zaparkovat. Brouzdá kolem Bartošovy čtvrti, hledá místa, kde se někde něco uvolní, ale to je ostuda. Takže vidím, že se teď bude v nejbližší době budovat teda parkoviště před poliklinikou městskou, což zas vidím jako chybu města, protože to mělo zůstat městu, protože město to bude využívat dalších 100 let, čili nedávat to. A to je investice, která je třeba ve výši, dejme tomu 200 milionů, kterou to město mohlo jako první v dopravě udělat. Čili postavit parkovací dům, vyčlenit někde, tak to je dost důležité, protože ti lidi skutečně nemají kde parkovat. A teď se mluví ještě o modrých zónách a to vidím taky jako problematické, protože jestliže se v nějaké části města udělají modré zóny, tak ty auta, které tam nepatří, se přesunou do vedlejších částí města a ten problém se přesune akorát někam jinam. Takže to je takový náš názor trošku na ty modré zóny.
0: Některé aspekty budoucnosti dopravy ve Zlíně a Lubomír Nečas za SPD. No a stejnou otázku položím v dnešní živé debatě lídrů zlínských kandidátek i poslednímu hostu Jiřímu Robenkovi za uskupení Zlín Srdcem a Piráti. Jaké budou vaše kroky pro řešení kritické dopravní situace ve Zlíně?
3: Tak já se přiznám, že je to skvěle načasovaná otázka i debata, protože když jsem mířil sem do studia, tak jsem si pěkně počkal pár desítek minut v centru Zlína skoro, protože se nám tam vysypalo obilí z jednoho nákladního automobilu a samozřejmě tím, že je tady jediná dopravní tepna skrz Zlín právě Sotorkovic, tak okamžitě ta doprava byla paralyzovaná, není žádná alternativní objízdná trasa. Když už se teda někdo vydá objížďkou, tak je to hodně naokolo přes Tečovice, Louky, Prštné, což opravdu nezávidím těm lidem, kteří tam bydlí, a jde vidět, že i vlastně co se týká třeba Tečovic, tak s tím bojují až do té míry, že tam nedávno instalovali 4 retardéry krátce za sebou, protože opravdu ta doprava v těch odpoledních hodinách i v těch ranních hodinách je tam velmi intenzivní. Takže já se tady shodnu s panem doktorem určitě na tom, že je potřeba, aby pravobřežka mířila až do Otrokovic a neskončila prostě u Albertu v Prštném. Co se týká toho formátu té pravobřežky, tak tam samozřejmě to je ještě věc jakoby projektování a podobně, protože víme, jak byla navržena, a v téhle formě asi na to ty finance prostě nebudou. Na druhou stranu zaznělo tady, že je potřeba více tlačit na stát, na ministerstvo dopravy, s tím se taky naprosto ztotožňuji, protože město opravdu ty finance na infrastrukturu jako takovou prostě nemá. Myslím si, že když nás někdo teď poslouchá tady tu debatu a poslouchá výrazy typu obchvat Zálešné, tak si musí posluchači říkat, že jsou v nějaké jako iluzi nebo ve špatném snu, protože už to tady určitě slyšeli před 4, 8, 12, 16.
0: Určitě, a já si jenom dovolím do toho vstoupit, třeba obchvat Zálešné v tuto chvíli nemá ani datum nějakého spuštění, a to kvůli k projektovému schválení?
3: Je to tak, ta situace je tristní, ale samozřejmě tak jako my se ozýváme jako město, že na to nemáme finance a snažíme se, aby nějakým způsobem pomohl kraj, tak stejně tak se ozývá ten kraj a říká, no, potřebujeme pomoc toho ministerstva. Takže je to otázka opravdu i na ty nejvyšší, na tu vládu, protože přece jenom jsme krajské město a s tou dopravou potřebujeme jednoznačně něco udělat.
0: Díky za názory i vám. Budoucnost dopravy ve Zlíně, alespoň některé její aspekty podle Jiřího Robenka a uskupení Zlín Srdcem a Piráti. Posloucháte první z živých předvolebních debat Českého rozhlasu Zlín, ve kterých vám postupně představíme všechny kandidující subjekty v letošních volbách do zlínského zastupitelstva. A teď v odpovědi na otázku, která je pro budoucnost města zásadní.
2: Komunální volby 2026.
0: Jiří Robenek za společnou kandidátku uskupení Zlín Srdcem a Piráti, Věra Stojar jako lídrině hnutí Starostové a nezávislí a Lubomír Nečas, který je jedničkou za hnutí Svoboda a přímá demokracie. A právě na vás se teď obracím s další otázkou. Naše budoucnost, tedy i budoucnost města Zlín, jsou jednoznačně mladí. Průměrný věk obyvatel v krajských městech v České republice se podle dat Českého statistického úřadu pohybuje přibližně v rozmezí od 41 do 43 let. Ve Zlíně muži v průměru přesahují 42 let, ženy dosahují téměř 46 let. Zlín má tedy společně s Hradcem Králové nejstarší populaci z našich krajských měst. Jak ve Zlíně udržet, případně do něj přivést mladé obyvatele? Jaká řešení nabízí hnutí SPD? Ptám se Lubomíra Nečase.
1: Tu situaci známe, a to není jenom Zlín jako město, ale bohužel je to celý Zlínský kraj. Jednak je to také tím, že jsme na okraji republiky, že jsme hodně daleko od Prahy, od Brna. To jsou centra, které nám stahují naše mladé. V podstatě my tady ve Zlíně nemáme tolik firem, které by nalákali mladé, kteří by tady zůstali. Co ti mladí chtějí? Mladí potřebují za prvé bydlení a za druhé práci a za třetí zábavu. Co se týká zábavy, to si myslím, že by nebylo až takový problém. Problém je zásadně bydlení. To znamená, ve Zlíně jsou velmi drahé byty, tady se přibližujeme v podstatě Brnu nebo dokonce i Praze, a proto ti mladí tady nezůstanou a raději jdou někde do okolí, i třeba do Olomouce nebo do jiného kraje, kde je bydlení levnější. Takže je potřeba pomoct s tou stavbou těch bytů a to městských bytů, které by byly v podstatě startovací, které by nemusely být luxusní a proto by nemusely být tak drahé. Takže město by mělo spolu se sponzory podpořit výstavbu bytů.
0: Ovšem podle dostupných informací, teď po 18 letech tento týden začne město Zlín nabízet občanům nově postavené nájemní byty na Slanici v městské části Prštné. Těch jsou ale nižší desítky podle dostupných informací kolem třicítky. Řeší takové tempo navyšování městských bytů podle vás potřeby bydlení pro mladé, pane Nečasu?
1: No to je velmi málo, to je jasné. Já jsem slyšel kolem 50 bytů, ale ono podle mě už ty byty jsou dávno rozdělené, což je nedostatečné. To město by mělo budovat stovky bytů, protože to tady skutečně za posledních několik desítek let ta výstavba nebyla pro městské byty. Jo? Je potřeba samozřejmě také opravit ty byty, které jsou neobydlené, které jsou takzvaně vybydlené a nebyly peníze na opravy, čili to je taky důležitá věc, tím by se v podstatě ta kapacita toho bydlení pro ty mladé zvýšila.
0: Děkuji za vaše názory, pane Nečasi. Posloucháte první ze tří živých předvolebních debat s lídry zlínských kandidátek v nadcházejících komunálních volbách a probíráme, jak ve Zlíně udržet, případně do něj přivést mladé obyvatele. Jaká řešení plánuje uskupení Zlín srdcem a Piráti, už se ptám volebního lídra Jiřího Robenka.
3: Tak je to téma nám opravdu blízké, protože samozřejmě ten věkový průměr Zlína je, řekl bych, až odstrašující. My řadu let teď obsazujeme ty první příčky, co se týká těch nejstarších měst. Padla tady kultura, padlo tady bydlení, můžeme se bavit o nějakých dalších způsobech vyžití, jestli tady jsou příležitosti sportovní a podobně, ale jedna věc mi tady strašně chybí, která je ta nejdůležitější, a to je ta ekonomická. Zcela na rovinu, tak prostě my zaostáváme nejvíc po té ekonomické stránce, protože pokud někdo odchází do Prahy, do Brna a zeptáte se těch lidí, ať už jsou to vysokoškoláci, středoškoláci, co je tam táhne, tak to není to, že by si oblíbili nejvíc Brno, nebo že by pro ně byla Praha fantastickým místem k životu. Samozřejmě to tam obnáší taky spoustu negativních faktorů, ale holta ekonomická stránka právě ve spojení třeba s tou myšlenkou na to, že chtějí jednoho dne mít vlastní bydlení nebo založit rodinu, tak je neskutečně důležitá a tady vidím ten největší zlínský deficit. Nedokážeme nabídnout lidem adekvátně hodnocenou práci, což prostě odrazuje je od toho, aby tady se vraceli.
0: Dobře, protože, ale jak do toho může zasáhnout samo město?
3: Město ty možnosti má na jednu stranu omezené, my se můžeme snažit například dělat nějaké další startovací byty, byty pro absolventy, kterých teď pár teda už máme a zájem o to je veliký, ale měli bychom především pracovat s tou ekonomickou stránkou, udělat pobídky pro investory, tak aby prostě pro ně bylo atraktivní tady přijít, vytvořit nové pozice zaměstnanecké, ale řekněme si na rovinu, neovlivníme to v podstatě, jakým způsobem se třeba tvoří ta dopravní infrastruktura, takže já jsem nadšený z toho, že dálnice nám vede už ke Zlínu, ne teda až na Slovensko. Na to taky s napětím všichni čekáme, až se prostě staneme z toho nedostupného krajského města, aspoň po té dopravní stránce dostupným, to by mohlo přilákat i další investory.
0: I vám moc děkuji za názor, pane Robenku. Na stejná otázka míří i pro lídrině kandidátky STAN Věru Stojar. Jak ve Zlíně, který má ze všech krajských měst společně s Hradcem, jak už jsme si řekli, nejstarší populaci, udržet, případně do něj přivést mladé obyvatele?
4: Já jsem v kontaktu s mladými, protože jsem kariérová poradkyně a vlastně neustále to řešíme a to, co oni mi říkají, tak není to úplně tak, že by tady nebyla taková velká jako nabídka těch zajímavých jako firem, tady máme spoustu, ale ten problém, a ani tak to není ta kultura, protože mladí lidé jsou jiní, než jsme byli my, oni tak jako často nechodí někam do hospod nebo někam po večerech, ale je to zásadně to bydlení. Protože oni, když hledají nájemní bydlení, tak i protože tady máme studenty, tak ty nájemní byty jsou obsazené často studenty a ty nájmy jsou opravdu vysoké, takže jim nezbývá nic jiného, než odjet do Brna, do Prahy a nebo do těch větších měst, že je to velký problém. Není možné, že se tady nepostavili 18 let byty, teď se budou otvírat na Slanici, ale to je projekt, který ještě zahájili starostové. Takže si myslím, že je absolutně zásadní to začít, ale okamžitě s výstavbou městských bytů, startovacích bytů a nejenom pro mladé, ale i pro seniory a nebo pro lidi, kteří pracují v povolání, která tady potřebujeme udržet. Takže za mě je to absolutně absolutně jako to, ta priorita je to bydlení a i v programu máme oprášit další projekty, které například projekt bytového bydlení na Vodní a prověřit další místa k výstavbám.
0: Ještě se zeptám na to, jsme přeci jen univerzitním městem. Jak tedy město a vy počítáte aktuálně s téměř 9,5 tisíci studenty Univerzity Tomáše Bati? Pro představu to je přece téměř dalších 13% populace Zlína.
4: Já si myslím, že je strašně důležitá spolupráce univerzity, města, firem a pokud i toto nastane, taková spolupráce typu, že ti mladí lidé dostanou velmi brzy nějakou praxi v těch firmách a budou hlavně dobře zaplaceni, protože víme, že i ty platy tady nejsou tak, jak v jiných částech České republiky nebo v Brně nebo v Praze, tak je to prostě propojené a musí to začít fungovat lépe.
0: Děkuji i vám, paní Stojar. Další část naší debaty bych teď ráda věnovala vybraným konkrétním prioritám vašich volebních programů. Jaká řešení problémů, které město dlouhodobě trápí, nabízí mi dnešní hosté?
2: Komunální volby 2026.
0: Jiří Dobenek jako volební lídr uskupení Zlín srdcem a Piráti, Věra Stojar za hnutí Starostové a nezávislí a také Lubomír Nečas, lídr kandidátky hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, jsou dnes hosty první živě vysílané předvolební debaty Českého rozhlasu Zlín a priority vašich volebních programů jsou naším dalším tématem. S otázkami se tedy nejprve obracím na Jiřího Dobenka za Zlín srdcem a Piráty. Lidskost, blízkost a lokální pohoda jsou podle vás tím, co dělá Zlín Zlínem. Vysvětlete a taky, jak konkrétně to chcete naplňovat?
3: Tak v podstatě ta naše myšlenka je poměrně jednoduchá. Zlín není městem, které by mělo nějaké megalomanské sportoviště, megalomanské haly, které by přitahovalo lidi tady tím způsobem. Naopak, pokud tady někdo bydlí, tak si chválí, řekněme, tu vesnickost toho Zlína, tu lidovost a to, že tady do nějaké míry se všichni trošku známe. Není to klasické velkoměsto a jestli je nám něco strašně sympatické, tak jsou to právě lidé, kteří se věnují, ať už je to práce s mládeží, práce, dobrovolnická činnost, ekologické spolky a tak dál. V podstatě kdokoliv, kdo se nějakým způsobem věnuje na vylepšování toho vlastního města v tom volném čase, nikoliv za záměrem vydělat si nějaké peníze, ale prostě jenom vytvořit pohodovou komunitu, ve které se cítí dobře. A takových spolků je řada ve Zlíně a chceme je mnohem více ještě podporovat, protože to je ten základní stavební kámen toho Zlína.
0: V pátek jsme odvysílali předvolební speciál ze Zlína. Pro něj jste odpovídal na naše otázky. A jak u výstavby bytů, tak i u nové multifunkční haly, která by podle vás mohla nahradit stadion Loďka Čajky, vyzdvihujete roli soukromých investorů. Financování jen z prostředků města a kraje je populismus, který neodpovídá realitě, říkáte. Vysvětlíte blíž, prosím.
3: Tak ono se to asi neposlouchá hezky, ale ten rozpočet města je opravdu omezený. Když se podíváme na billboardy spousty konkurenčních politických stran, tak já se vždycky trošku pousměju, je to taky jako hořký úsměv, ale když vidím ty návrhy, co by chtěli realizovat, tak pro ty voliče to je někdy za mě až jako urážlivé, když se navrhují takovéto věci, protože všichni víme, že nic takového se realizovat v blízké době nebude, ale ten billboard snese všechno. Takže možná to vypadá, že my se snažíme, že my se jakoby držíme při zemi, při těch volebních cílech, ale nechceme nabízet něco, u čeho bychom si za 4 roky řekli, tady máte obrázek a to je v podstatě výsledek náš.
0: Rozumím, děkuji. Jiří Dobenek, lídr uskupení Zlín, srdcem a Piráti a díky za přiblížení některých vašich priorit a postojů. Na ty se zeptám i dalšího hosta dnešní živě vysílané debaty. Obracím se na Věru Stojar, jedničku zlínské kandidátky STAN. Váš hlavní slogan zní, chce to změnu. Jakou a proč?
4: Chce to změnu, protože už i pan Robenek o tom mluvil, město je teď plné vizualizací a když se podíváte na rozpočet, na částku, která se ročně investuje do takových velkých projektů, tak je jasné, že toto je třeba na 2-3 volební období. A my jsme šli takovou jako jinou cestou. Jednak jsme viděli, že ty programy jako podobné strany máme hodně podobné. Všichni chceme vyřešit dopravu, všichni chceme dostupné bydlení, ale my jsme potom se rozhodli, že půjdeme i takovými konkrétními kroky, tak máme 11 konkrétních změn a v těch změnách máme například drobné úpravy na náměstí míru, to znamená, než bude ten velký projekt, dá se tam udělat spoustu drobných věcí, včetně bezpečnosti na náměstí míru, která teďka není úplně ideální. Máme tam v plánu třeba náplavky u Dřevnice a hodně se zaměřujeme na kulturu, protože ta kultura je pro nás také zásadní, je to o tom setkávání.
0: A v předvolebních rozhovorech slibujete také to, že jako hnutí STAN byste některé z aktuálních chystaných městských investic zastavili. Které například?
4: Nejde o to je zastavit, ale jde o to se na to podívat reálně, že je není možné tomu věnovat teď tu energii, když víme, že není možné za 2-3 volební všechny ty investice. Všichni chceme opravit náměstí, ale my teď bydlíme, teď tady žijeme a teď to náměstí chceme, aby bylo příjemné. Takže spíš jde o to zaměřit se opravdu jako hned na nějaké jako drobné zrealizovatelné kroky.
0: No a jedním z těch vašich předvolebních slibů je i nová kinologická hala, která bude sloužit jak pejskařům, tak taky jednotkám IZS. Proč ta se stala jednou z vašich priorit?
4: Protože jsme se spojili nedávno s hodně skupinami, kteří cvičí pejsky a těch skupin opravdu jako celá řada. Zjistili jsme, že jezdí nejenom mimo Zlín, ale mimo Zlínský kraj a kinologická hala by jim opravdu jako usnadnila život a není to vůbec nákladná věc.
0: Říká Věra Stojar za hnutí Starostové a nezávislí. Děkuji za vaše odpovědi. I třetího hosta dnešní debaty zlínských lídrů se tedy zeptám na vybrané body programu Hnutí Svoboda a přímá demokracie. V čele je pro Zlín Lubomír Nečas. Také s vámi se, pane Nečasi, zastavím u vašich odpovědí pro páteční předvolební speciál Českého rozhlasu Zlín, konkrétně k dostupnějšímu bydlení. Tomu podle vás pomůže i revitalizace stávajícího fondu a brownfieldu. Můžete být konkrétnější, zní to dost obecně.
1: Revitalizace, jsem v podstatě o tom mluvil, ohledně toho bydlení, to znamená, je potřeba zjistit byty, které jsou ve špatném stavu, které nejsou obydlené a ty bohužel ve Zlíně jsou, ale protože není dostatek finančních prostředků na to, aby se rekonstruovaly, tak zatím jsou prázdné. Takže to je jedna věc. A v ty brownfieldy, to znamená, vidíme někde budovy, které jsou v bývalém areálu z Svitu, nebo Baťových závodů.
0: A které nemají soukromého vlastníka.
1: Které nemají třeba soukromého ano, vlastníka. A tyto některé se dají určitě revitalizovat a je možné z nich taky udělat bytovou výstavbu. Čili na části areálu je možné teda vybudovat byty.
0: A povězte třeba, kterou budovu máte vyhlédlou?
1: Vyhlédlou nemám já žádnou osobně, proto bych se musel na to podívat podrobněji, ale vím, že taková budova je a je možné teda ji revitalizovat.
0: Jednou z vašich priorit, pane Nečas, je i férová podpora všech druhů sportů, klubů, kroužků a školních hřišť. Jak to funguje teď a jak konkrétně je chcete podpořit?
1: Ano, tak naše heslo bylo Zlín naším domovem, čili my chceme, aby se tady všichni cítili dobře a to, aby se cítili dobře, aby k tomu Zlínu měli nějaký vztah, tak je potřeba začít od těch malých, od těch dětí a tam je potřeba finanční podpora u všech těch kroužků, jak sportovních, tak kulturních, jak tady bylo řečeno, protože to spolu souvisí. Pokud ty rodiny budou společně se podílet na sportování svých dětí a budou mít větší vztah k tomu Zlínu, čili je to finanční podpora tady těchto všech sportovišť. My jsme říkali, že město Zlín financuje velkou části třeba hokej, který se dostává do ztráty. Ty výsledky toho velkého hokeje nejsou moc uspokojivé a je potřeba se taky podívat, jestli ten Zlín tam nedává moc peněz a mohl by část peněz přesunout i ty na ty menší sporty.
0: Říká Lubomír Nečas za hnutí SPD. I vám děkuji za představení některých vašich priorit v nadcházejících volbách. Stále Český rozhlas Zlín a první předvolební debata s lídry kandidátek v krajském městě.
2: Komunální volby 2026.
0: V dnešní živě vysílané debatě zbývá poslední neméně důležitý prostor vyhrazený pro vás. Ve zbývající minutě teď máte postupně možnost jako kandidáti na primátora oslovit občany Zlína, abyste jim tak pomohli rozhodnout o budoucnosti svého města. Poprosím tedy o výstižnou odpověď. Jaký bude váš první krok jako primátora, či tedy i primátorky? Čím zahájíte vedení města Zlín v dalším volebním období? S touto otázkou se nejdřív obracím právě na volební lídrini hnutí STAN, na Věru Stojar.
4: Já jsem zvykla naslouchat a myslím si, že to by byl jeden z prvních kroků. To znamená, že bych začala naslouchat nejenom občany a zahájila intenzivnější komunikaci s občany, ale také intenzivnější komunikaci i s magistrátem. Takže určitě by to byla fáze zjišťování informací toho, co ty lidi trápí a vlastně postupně s přípravou kroků, z realizovatelných kroků, které společně uskutečníme. Takže bude to postavené na té komunikaci.
0: Děkuji. Stejný prostor, tedy zhruba minutku, nabízím i Lubomíru Nečasovi za SPD. Jaký bude váš první krok jakožto primátora? Čím zahájíte vedení města Zlín v dalším čtyřletém volebním období, pane Nečasi?
1: Tak my už nemusíme se ptat občanů, co jim chybí nebo co by tady rádi chtěli, protože to my víme. Je potřeba vytvořit spolupracovníky, to znamená i z jiných volebních stran, lidé, kteří mají podobný program, kteří chtějí za prvé byty, za druhé dopravu, čili to jsou ty naše základní cíle, které chceme docílit a k tomu potřebujeme mít koaliční partnery. Čili důležité pro primátora je mít dobré spolupracovníky. A pak je potřeba analyzovat, jestli ten volební program, který tam máme, jestli ho můžeme skutečně plnit nebo ne.
0: I vám díky. A poslední závěrečný prostor i pro Jiřího Robenka, lídra kandidátky uskupení Zlín srdcem a Piráti. V čele své kandidátky aspirujete na post nejvyšší. Jaký bude váš první krok jakožto primátora? Čím zahájíte vedení města pro další čtyřleté období?
3: Tak já se přiznám, že první věc, která by asi zazněla, tak by byla omluva voličům. Může to znít překvapivě, ale myslím si, že jedna z věcí, co v české politice v současné chvíli nejvíc chybí, tak je nějaká schopnost politiků k sebereflexi a k sebekritice. Ne všechno se nám daří, ne ve všem jsme prostě tak rychlí, jak bychom chtěli. A to, co mě asi mrzí nejvíc, že nedokážeme s těmi voliči v řadě případů komunikovat na rovinu, vymýšlíme si různé zkratky. A to, co přináší tady ten předvolební boj, tak je samozřejmě pro mě občas těžko zkousnutelné, protože zaznívají věci, které nejsou pravdivé a které člověk musí pořád dokola vyvracet. Takže byla by to asi ta omluva voličům.
0: Proto děkuji za vaše korektní odpovědi a taky za váš čas dnes. Kdy se uleví přetížené dopravě a tedy i lidem ve Zlíně, co nabídne Zlín mladým obyvatelům, aby zůstali a rozvíjeli město? Jaké priority v krajském městě vidí pro další 4 roky mý dnešní hosté? O tom dnes přišel diskutovat Jiří Robenek za uskupení Zlín srdcem a Piráti. Přeji hezký večer.
3: Děkuji za pozvání.
0: Příjemný večer i Věře Stojar za hnutí Starostové a nezávislí.
4: Mějte se hezky, také děkuji za pozvání.
0: A do třetice hezký večer i Lubomíru Nečasovi za hnutí Svoboda a přímá demokracie.
1: Krásný večer všem posluchačům.
0: A zítra ve stejném čase po 17. hodině připravujeme druhou živě vysílanou debatu s lídry zlínských kandidátek. I jejich pořadí určilo veřejné losování. Pozvání tady přijali za uskupení Společně pro Zlín Aleš Dufek, za hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura a Občanskou demokratickou stranu zastoupí Miroslav Chalánek. Pro souhrnné informace a servis k letošním volbám vás pozvu i na naše stránky zlin.rozhlas.cz. Nenechejte si zítra ujít i další živý předvolební speciál ze Zlína, který vám pomůže rozhodnout o budoucnosti vašeho města. Příjemný poslech i dál, Markéta Janíková.
2: Komunální volby 2026. Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
5: Dnes ráno, když bylo půl.

0: Nemusí každý den začínat v čekárně u lékaře nebo na nemocničním oddělení. Moderní domácí péče přivádí zdravotní služby přímo za pacientem. Jaké výkony mohou sestry poskytovat doma? Kdo má na tuto službu nárok a jaké jsou její výhody? I na vaše otázky bude odpovídat vrchní sestra domácí péče Zlín Milada Mikulíková. Už 7. října v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: U zlínské polikliniky vznikne podzemní parkovací dům pro 99 aut. Stavba má začít příští rok. V Kroměříži plánují kreativní centrum pro mladé lidi. Bývalá radní Prahy Hana Kordová-Marvanová obvinila u soudu obžalovaného Petra Hlubučka ze šikany a bossingu. Zítra bude v regionu slunečno, nejvyšší teploty až 24 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. Nedostatek parkovacích míst u zlínské polikliniky v Antonínově ulici má vyřešit nový podzemní parkovací dům. Nabídne 99 míst především pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům zdravotnických zařízení. Stavbu zaplatí soukromý investor. Práce mají začít v roce 2027.
5: Po dokončení stavby chce město celé náměstí upravit ve spolupráci s kanceláří architekta města Zlína. Počítá tam také s umístěním uměleckého díla připomínající Miladu Horákovou. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
4: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum pro studenty a mladé lidi nazvané Garáž. Mělo by vzniknout ve dvoře zchátralého objektu hospodářského traktu v domu Pělařově ulici. Vedení města má hotovou studii, podle které tam bude kavárna, klubovna či výstavní víceúčelový prostor. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového odboru radnice.
6: Tyto prostory jsou v centru a nevyužité. Přitom jsou poblíž arcibiskupského i státního gymnázia, konzervatoře i základní umělecké školy. Radnice chce realizovat kreativní centrum v příštím volebním období, a to ideálně s využitím dotačních prostředků.
4: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová řekla, že byla obětí šikany a bossingu. U soudu v kauze Dozimetr vypověděla, že to bylo především ze strany bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, který je v kauze obžalovaný. Nebyl ale jediný ve vedení Prahy, s kým měla Marvanová nezhody. Podle Petra Hlubučka pod nestandardním tlakem nebyla.
7: To, co říká ona, říká pouze ona. Nikdo jiný to neříkal ani z rady, ani z našeho okolí, jestli kohokoliv zeptáte, že by někdo řekl, že se na paní doktorku Marvanovou aplikoval, jak ona říká, bossing. Já bych to vyloučil. Je to tvrzení proti tvrzení.
4: V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku organizovanou skupinou. Obžalově teď čelí také zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Nepál ukončil pátrání po těch, kdo mohli ještě zůstat naživu po ničivých srpnových povodních. Zemřelo při nich nejméně 1455 lidí, dalších více než 5000 úřady dál pohřešují. Podle šéfa Národního centra pro nouzové operace Nepál zvažuje, jak správně prohlásit pohřešované osoby za mrtvé, aby jejich rodiny mohly vyřídit potřebnou administrativu, píše agentura Reuters. Místy až 100 metrů vysoká vlna smetla tisíce obydlí.
1: Počasí.
4: V noci bude v regionu jasno, kránu se v údolích a nížinách budou vytvářet mlhy i přízemní mrazíky. Nejnižší teploty čekejte 8 až 3 stupně. Zítra bude slunečno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.

No a z lásky aj od srdce nám nyní zahrála Dolanka. Polkou Františka Kotázka a Josefa Dovka Slovácko tak i zahájila Moravu krásnou zem. Příjemný večer v naší společnosti vám přeje Jiřina Ostrá. No a tuto hodinu strávíme i ve společnosti pěkných písniček v podání dechových kapel a cymbálových muzik a budou i písničky ze srdce. Pro Honzíka Buřila z Brna to bude Valčík Vysočina v podání Božejáků. No a pro pana Pepu z Hané pak Moravská veselka zahraje známou Přerovanku. A pokud i vy další, milí posluchači, nosíte ve svém srdci nějakou tu vaši oblíbenou, můžete mě napsat, můžete zavolat. Pokud písničku Máme ráda zahraji, ovšem nesmí se vymykat žánrům pro Moravu krásnou zem, tedy musí to být dechovka či cymbálovka. No a pokud nevíte, dnes mají svátek Elišky, to u nás, na Slovensku pak Věry. Ještě jednou přeji vše nej. Nyní už telefonní číslo 726465200 a teď už lidové v podání Jošky Švukaře a Tomáše Dvořáčka.

Tak jsme si přiťukli s Jožkou Šmukařem a Tomášem Dvořáčkem, které doprovodila cymbálová muzika Slovácko mladší, zaspívali pěkné lidové, ta krumvířská mája a krumvířská dědina. No a už v úvodu jsem se zmiňovala, že svátek mají dnes Elišky. A jak určitě víte, já mám milou vnučku, která nese toto jméno, je to Eliška, už jsme spolu dnes mluvili, už se mi popřála všechno dobré, samozřejmě jak jinak, ale znám ještě jednu Elišku a tou je moje kolegyně a je to Eliška Zárebská, takže Eliško, přeji všechno dobré, hodně zdraví samozřejmě a písnička samozřejmě bude i pro vás, bude moc hezká, tak si užijte. Tak, ale teď už si beru dopis, náš táta pan Karel Obadal z Valašských Klobouk slaví dnes 80. narozeniny. Taťkovi přeje celá rodina všechno nejlepší a ať zdraví poslouchá jako doposud. Velkou pusu posílá nejmladší vnuk Martínek a jezevčík Badin. A nyní už, milý pane Obadale, milý Karle, odložte ten mobil, ne, nezvoní vám, to vám teď hraje přímo Dubravanka.

0: Tak to byla Dubravanka. V jejím podání zazněla písnička Václava Maňase mladšího a Vladimíra Salčáka Šel jsem lesem. No a já jsem se teď vydala do Petrova, kde je u telefonu paní Bětka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát do Petrova Františkovi Laštovicovi včerejšímu svátku a ve středu slaví své narozeniny. Tak bych mu chtěla popřát všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu a dobrou náladu. V tom jistě všichni přejí, co ho rádi mají. A ještě jsem aj si vzpomněla, František Javornický také měl včera svátek. Tak ještě jemu také všecko nejlepší a nech ho písnička potěší. A dneska slaví svátek paní Ostrej. Vnučka Eliška. Eliško, já vám také přeju všechno nejlepší, hodně té lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdravíčka. A od babičky Jiřinky nech vás potěší nějaká pěkná písnička. To vám jistě všichni také přeji, co vás rádi mají. A jenom pozdrav bych ještě chtěla poslat manželům do Tasova Šrámkovým. Paní Ostrá, moc vám děkuju.
0: Děkuji za tu Elišku a věřte, paní Bětko, že bude velmi potěšena, protože já jsem s ní odpoledne mluvila, říkala jsem, že v polední Moravě krásné zemi také jedna milá posluchačka přála k tomu svátku a ona byla opravdu nadšená, takže
1: ona
0: moc děkuji.
1: A ona už je veliká slečna, jak jste říkali.
0: No je jí 17 roku, to už je 17, to už je středoškolačka,
1: no,
0: ale je moc šikovná, máme z ní všichni radost.
1: Já vím, že máte. Já si to pamatuju ještě, když jste vzpomínávala, když byla malá a ještě.
0: No ano, jednou tady se mnou vysílala dokonce, takže jsme si Elišky všichni užili. No paní Bětko, ale abychom nezapomněli na ty vaše ostatní oslavující, na ty Františky, tak pro
1: ano,
0: ně bude...
1: Ano, já jsem ji včera měla velice moc, a jsem to zapomněla.
0: Ano.
1: Tak paní Ostrá, moc vám děkuju.
0: Nemáte za co.
1: A pozdravujte tu Elišku.
0: No věřím, to víte. Víte, že jo, nashledanou, nashledanou. No a teď už pan Šácha, pane Šácho, dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já jsem rád, že jsem se mohl dovolat. My máme v Popovicích stejně jako každý rok krásné slovácké hody s trávem, kde v letošním roce jsme měli jednoho stárka Šimona Šáchu se stárkou Anetou Staškovou. A jsme moc rádi, že opět nesklamali a byl aspoň jeden stárek, i když by mohli být dva, ale to možná napravíme příští v roce. Děkujeme také, chtěl bych poděkovat rodičům stárků, že připravili pro nás polštění, nachystali nám, aby jsme nebyli žízniví samozřejmě a tak dále. Také děkujeme všem, kteří vyšli na ulic, zatančili si s náma, zaspívali a říkali nám, že je to opravdu nádherné.
0: No tak a kdo tam hrál na vašich hodech?
2: U nás na hodech letos hrála Topolánka a byli jsme s něma moc spokojení. Pozdravuju také hlavního kapelníka Juru Foltýna.
0: No já Topolánku zdravím také, samozřejmě, no. To víte, že jo. Tak já jsem ráda, že se hody, no určitě bude také v Popovicích nějaká další akce, pane Šáchu.
2: Ano, budeme mít v lednu krojový ples.
0: No prosím.
2: Takže doufám, že se sejdeme zase v hojném počtu. Letos nás bylo 15 párů, co se týče hodů. Že doufám, že i na tom krojovém plese se sejdeme v tak hojném počtu. A pěkně si zaspíváme, zatančíme až do rána bílého.
0: A já jsem ráda, že se tyto tradice stále udržují, pane Šácho, a na ten krojový ples v lednu nám můžete potom poslat pozvánku a my pozveme zase posluchače, kteří by se k vám možná rádi podívali a zatancovali. Tak jo, takže písnička je připravena, tedy musím předeslat, že je to písnička smutná, ale takový už je někdy život, pane Šácho.
2: Ano, ano.
0: Že jo? Tak jo.
2: Dobře, moc děkuju.
0: Není zač, vy také, nashledanou.
2: Nasle.
0: No a vzpomínka 5. října 2001 zemřel doktor Zdeněk Buřil z Brna, žil s rodiči, kteří zemřeli ve válce. Měl bratra Milana, ten žil v Čechách, měl nevlastní maminku Františku, žila s ním krátce do roku 1948. měl s manželkou dceru Milenu syna Petra. Petr jim zemřel v roce 2023. Zdeněk odpočívá s Věrou na ústředním hřbitově. V roce 2001 mu zemřela manželka Věra. Jsou oba v rodinném hrobě u Dragice a Josefa Bořilových. Vzpomíná Honzíka. Jak už jsem předeslala, písnička to je taková smutnější. Jmenuje se Zanechat musím. No ale co je tedy důležité, tato písnička vlastně zazní v našem vysílání poprvé, protože úplně nového CDčka, které bylo vydáno k 50. výročí trvání kapely z Dounečanky. A my máme tu čest si ji nyní poslechnout.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla premiéra písničky Zanechat musím. Pavla Skopala hrála Zdounečanka a já přeji milé Zdounečance, aby měla úspěch nejméně těch dalších 50 roků, aby písničkami vám zpříjemnila život. Ale teď už se dozvíme, komu zpříjemní následující chvíli pan Jan. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Rád bych vás poprosil o písničku pro naši milou dceru Elišku Zaňkovou k dnešnímu svátku. Eliško, všechno nejlepší, hodně zdraví, moc úspěchů na hře na housle. Ti přeje maminka, tatínek a malá sestřička Anička ti posílá velkou pusinku. Hmm.
0: No ale ty Elišky jsou veskrze všechno šikovné, slečny pane.
1: Opravdu
0: Jane,
1: jsou.
0: Že jo, to asi to jméno tomu nějak přeturčuje.
1: Určitě, no. Určitě ano.
0: Tak jo, tak nebude to jenom jedna písnička, bude jich více, tak Eliška i vy, celá vaše rodinka, ať si užijete. Naschledanou.
1: Děkujeme, děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou a tady chci popřát kolegům do Skánie, aby je stále nepřecházel optimismus a dobrá nálada Lenka. A tady bych se zastavila u tohoto mailu, protože Lenka Fučíková to poslala už, že to mělo být vysíláno v poledne. Bohužel to poslala ale na chybnou adresu, ona to poslala do pořadu Blahopřání s písničkou, ten se vysílá pouze o víkendu, takže než se to ke mně dostalo, tak bohužel polední Morava krásná zem byla za námi, takže ještě jednou Lenka píše, chci popřát kolegům do Skánie, aby je stále nepřecházel optimismus a dobrá nálada. No a dobrá nálada určitě bude, protože na řadě je novoroční směs.
2: Český rozhlas

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Tak, ale teď už opět Morava krásná zem před malou chvíli nám zpříjemnili tuto hodinu Hulíňané, kteří zahráli novoroční směs složenou z písniček Václava Smoly. No a mezi tím, co jsme poslouchali pěkné písničky, tak mě volal pan František Stasová, který mě poprosil o jednu písničku ze srdce. Tak pane Františku, samozřejmě bude, jak jsme se domluvili, no ale každopádně vám přeji jen to dobré k tomu vašemu včerejšímu svátku. Buďte zdraví a buďte tak milí jako doposud. Tak, ale teď už zdravím paní Adámkovou z Květné. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych vás prosila o písničku. Včera bylo Františka, tak bych chtěla Františku Jurčíkovi popřát všechno nejlepší k tomu svátku a zítra má Helenka Jurčíková narozeniny, tak taky bych ji hlavně zdravíčka a to. A kdyby její syn žil Ruda, tak by se určitě připojil. Paní Ostrá, moc krát vám děkuji tak za zavolání.
1: Tomuto přání, když dovolíte, se připojím i já, paní Adámková, protože Jurčíkovi ti jsou opravdu věrní posluchači našeho vysílání. Zvláště pak paní Helča, jak Helenka, sama si tak říká, Helča, ona si říká.
2: Helča.
1: Tak já ji zdravím také a vám posílám.
2: Ano, my jsme kamarádky tak už 15 let.
1: No tak to je krásné, ona potřebuje teď velkou oporu.
2: Jo, nemůže chodit, byla jsem tam, byla.
1: No, tak byla, dobře, takže tak slova milá zazněla, laskavá slova.
2: Ano, moc krát vám děkuji.
1: Nemáte za co, naschledanou.
2: Naschledanou,
1: no jak už jsem říkala, laskavost je, přátelé, jedna z nejdůležitějších lidských vlastností. A teď ještě jedna vzpomínka od Honzíka Buřila. 5. října 1894 se narodila v Libici nad Cidlinou moje prateta paní Aneška Bémová Rozená Buřilová. Tady se píše, že se zamilovala do Josefa, dožila se 83 let, měla 4 sestry, Růženu, Anu, Marii, Boženu, 3 bratry, Karla, Václava, Josefa. Starali se o ní synovci Lubomír a Jiří s manželkami Emou a Janou. Zemřela v domově pro seniory, no a tak to vzpomíná prasinovec Honzík. No a když už je řeč o Honzíkovi Buřilovi, tak právě teď přichází na řadu ta jeho písnička Ze srdce, o kterou mě před časem poprosil. Takže Honzíku, pro vás teď bude písnička Vysočina Vlasty Dvořáka.

0: Tak to byla písnička Ze srdce pro Honzíka Buřila z Brna, Vysočina Vlasty Dvořáka v podání Božejáku. Za chviličku už to bude ta druhá písnička Ze srdce, ale předtím ještě dávám slovo do Bánova panu Mirkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, no tak já jsem se minulý týden toulal a měl jsem čas poděkovat ještě dechové hudbě Březoviané za pěkný jejich křest, který měli v sobotu 26.9. jejich druhého CD Moje Březová, takže děkuji za pěknou organizaci, výbornou zábavu, dobře jsme se tam pobavili a přeju, ať se CDčko líbí a doufám, že vám ho brzy dodají, ať nám s něho můžete taky zahrát na vašich vlnách. No,
0: tak uvidíme. My tam máme pár těch CDček, které musím říct, které čekají na zaeditování, dokud to není hotovo a kolegyně toho má opravdu velmi mnoho, tak hrát nemůžeme. Teď právě dnes mě dala to CDčko těch Žadovia z Dounečanky tomu 50. výročí trvání, tak doufám, že budeme hrát Březoviany
1: no,
0: také.
1: Včera bylo toho Františka, tak já bych ještě dodatečně popsal ten do Františku, mám bratránka Františka na Březové Frantu Janku Strání Května, tady v Bánově Vystrčil a Jankuj. No a dále pak by to byl váš věrný posluchač, pan František Urbánek z Křepic a pan Švaříček ze Židlochovic a ještě kamarád Josefík z Vlčnova, tak všech nejlepší Františci, zdravíčko, štěstíčko. No a zítra mám narození moje bývalá kolegyně Dagmar Kubišová na Březové, taky všechno nejlepší, zdraví, štěstí, boží požehnání a zdravím všechny přátelé a známé a hezký večer přeji.
0: A já vám přeji krásný podzim, krásné podzimní dny, pane Mirku, naschledanou. Měla jsem tady ještě jeden telefonát z Buchlovic, volala paní Marie. Ta mě děkovala, ona totiž 1. října měla narozeniny. Hrála se pro ní písnička Zahrada Moravy. A paní Marie touto cestou děkuje všem, kteří jakoukoliv cestou blahopřáli jejím skutečně krásným narozeninám. Takže zdraví všechny ty gratulanty a pro ně bude následující písnička. Pro vás samozřejmě také paní Marie z Buchlovic. Děkujeme, že nás posloucháte. A teď si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože mezi členkami jsou také milé dámy, které nesou jméno Eliška a jsou to Eliška Kýzlová z Brna a také Eliška Smutná z Uherského Hradiště. Takže milé Elišky, Elinky, nebo jak vám říkají, samozřejmě i my vám blahopřejeme a děkujeme vám za to, že nás posloucháte. Děkujeme za vaši přízeň a do těchto dalších vám přejeme zdraví, štěstí, pohodu a vždycky dobrou náladu. A třeba ta dobrá nálada bude teď při následující písničce a je to písnička Ze srdce pana Pepy z Hané. Pane Pepo z Hané, já vás zdravím a zdravím také všechny ty klienty domova Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova, kde pan Pepa z Hané žije a určitě se o tu svoji písničku Ze srdce s nimi podělí. Takže teď už Přerovanka a Moravská veselka.
2: Český rozhlas z

Tak to byla písnička ze srdce pro pana Pepu z Hané, který žije v domově Alfreda Skeného v Pavlovicích u Přerova. Tak pane Pepo, já vás zdravím a přeji vám všem krásný večer. Doufám, že jste si u Moravské veselky skutečně užili. No ale mám tady další přání. Dnes slaví narozeniny paní Jana Šašínková z Bojkovic. Přejeme jí prostřednictvím vašeho rádia hlavně pevné zdraví, aby mohla stále s lehkostí opečovávat svoji zahradu a podnikat výlety nejenom za krásami Bílých Karpat. Tak toto přání posílají sestry Lidka, Miluška a Hana s rodinami. Vzpomínka, cituji, dnes 5. října by moje babička, paní Františka Hrabinová, oslavila své 18. narozeniny. S láskou vzpomíná vnuk Jaromír a zdraví i Ivanu Slabákovou. No a hudební dárek i pro paní Věrku Blahovou z Popudinských Močidlan, která dnes slaví svátek. Ano, Věrky mají právě na Slovensku dnes svátek. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky v rodinném kruhu přejí rodina Lukáčova z Popudin a paní Terezia Lukáčová a také Juzinka Regásková z Dubověc. Písnička je připravena, tak prosím mistřiňanku.

Tak to byla krásná písnička Na horách studenky. No a mám tady i studiové maily. Dobrý večer, paní Jiřinko, dnes bych chtěl popřát a nechat zahrát pěknou písničku našemu synovci Václavovi Šlesovi z Jezeřan Maršovic k jeho včerejším narozeninám. Přeji mu všechno jenom to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a radosti z jejich dcerušky Karličky. Ještě přeji ke včerejším meninám našemu synovci Františkovi Makišovi z Břežan, dále Františkovi Formánkovi z firmy Por v Brně Slatině, dále Františkovi Šafránkovi Šerifovi z Bořetic a dále Františkům z Jezeřan Maršovic. Všem přeji všechno jenom to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a štěstíčka. Za všechny kamarády a celou rodinu Šlesovu blahopřeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. A konečně k dnešní meninám přeji naší neteřince Elišce Šlesové z Jezeřan Maršovic hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. A Jarda Wolf tady píše, je to přání pro kolegyňku Elišku Záreckou. Tak Eliško, dobře poslouchejte. Milá paní Eliško, zítra máte svátek, tak Jardo, dnes má Eliška svátek a tak vám chci ze srdce popřát všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a radosti. Přeji vám, aby se vám v životě dařilo, aby kolem vás byli lidé, kteří si vás váží a aby vám každý den přinesl alespoň nějaký důvod k úsměvu. Moc si vážím vaší práce za zvukařským pultem. Možná není vždycky vidět, kolik práce zatím je, ale právě díky vám mohou krásně vyniknout zpěváci i muzika. Užijte si svůj sváteční den co nejkrásněji a ať se vám splní všechno, co si přejete. Krásný svátek vám ze srdce přeje Jarda. No a Jarda tady má ještě další maily, ale to je v podstatě písničky ze srdce, takže teď ještě musíme zahrát nějakou pěknou písničku, bez té by to nešlo a o tu se postará vinařinka.

Tak to byla polka Miloslava Procházky a Hany Měsíčkové Nalej vína. Je 18 hodin 650 minut, takže Morava krásná zem končí. Vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku a bude Valašsko-Kopanické vyhrávání. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. Příjemný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr nádherný sen lásky Václava Bačkáře. Hrají Mistřiňanka a Grande Moravia.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínské Eduko otevřelo nové centrum ranné péče, kterému umožní rozšířit pomoc rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Jablunka na Vsetínsku má novou galerii z díly malíře Karla Hofmana. Česko bude znovu udělovat krátkodobá víza některým Bělorusům. Schválila to dnes vláda. Zítra bude v regionu slunečno, nejvyšší teploty až 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobrý večer. Organizace Eduko zahájila provoz v novém centru komplexní rané péče ve Zlíně na Kurlově. Vznik nového zázemí připravovala zhruba rok a půl a financovala ho z dotací i darů nadací, firem a jednotlivců. Eduko bezplatně pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let a ročně službu využívá kolem 200 rodin ze Zlínského kraje. Dosud pracovníci pomáhali především přímo v jejich domácnostech. Co jim nové centrum umožní nabídnout, navíc říká zástupkyně ředitelky Šárka Štěpáníková.
4: Ty prostory nás pustí ještě do dalších aktivit, takže chceme otevřít ty dveře i třeba rodičovské skupině. Budeme tam mít nové odlehčovací aktivity v denní formě, takže rodič bude mít možnost vlastně si nechat i pohlídat dítě a jít si vyřešit nějaké osobní záležitosti.
2: V novém centru ještě pokračují technické dodělávky. Naplno by mělo být vybavené od prosince. Eduko chce do budoucna upravit také venkovní prostory a dovybavit kanceláře, na což dál zhání finanční podporu. V Jablunce na Vsetínsku otevřeli stálou expozici malíře Karla Hofmana. Je součástí nového komunitního centra Srdce Jablunky. Na otevření dorazily obě malířovy dcery, které v Jablunce prožily své mládí, a taky sběratelé, kteří zapůjčili Hofmanovi obrazy.
5: Galerie součástí nového komunitního centra Srdce Jablunky navrhlo architekt Boris Oprchal.
6: Je to multifunkční priestor, ktorý sa dá využiť rôznymi spôsobmi, dá sa prispôsobiť rôznym akciám. Radosť má z toho, že sa podarilo ten priestor využiť na maximálnej možnej miere.
5: Jeden z obrazů patrí místní Marcele Vávrové.
7: Ja mám všetky obrazy od Hofmana, co mám obrazy, jo? A v patře mám obraz Víla v Itálii a to taky si brával na ty výstavy.
5: Obec bude centrum využívat pro přednášky, divadla, koncerty i výstavy. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Část Bělorusů si bude moct zažádat o krátkodobá víza. Nařízení dnes schválila vláda. Týkat se to bude lidí, kteří jsou přímými příbuznými Čechů nebo Bělorusů s dlouhodobým vízem, případně povolením k pobytu v Česku. Přímí příbuzní jsou hlavně rodiče, prarodiče, děti nebo vnoučata. Oproti současnosti stát nebude posuzovat věk, péči nebo závislost na výživě. Novelizace podle ministerstva zahraničí vychází vstříc některým návrhům běloruské opozice. Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství si letos rozdělí 3 vědci. Němci Peter Hegemann, Georg Nagel a Američan Carl Dicerot vyvinuli buněčné vypínače a položili základy takzvané optogenetiky. Dnes to oznámil švédský Karolinský institut, který cenu uděluje.
8: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům tu pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí. Martin Srb, Český rozhlas.
9: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno. Kránu se v údolích a nížinách budou vytvářet mlhy i přízemní mrazíky. Nejnižší teploty čekejte 8 až 3 stupně. Zítra bude slunečno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Příjemný a folklorem oblažený podvečer vám přeje Markéta Ševčíková a také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel. Ten nás v následující půlhodince zavede do Valašských údolí a ke konci také na Kopanické vršky. Ostatně už úvodní poetická cymbálová melodie Jana Rokity seniora nám v písni Ej pod Soláněm nabídla výhledy na zaoblené vrchy Javorníků i malebné údolí řeky Vsetínská Bečva. Mezi kopci zařezané údolí Urgatiny, chcete-li Horního Vsacka, začíná nad Vsetínem a přes dědiny a městy se Janová, Hovězí, Halenkov, Hrozenkov či Karolinku končí Velkými Karlovicemi. A tam je doma ženská pěvecká skupina Karlovianky. Sbor, který už zpívá, oživuje a sdílí tamní lidové písně přes 80 roků. Zpívající Robky doplnila dále cymbálová muzika Jasénka, ještě s primášem Zdeňkem Kašparem, který chodíval právě do Velkých Karlovic pro písňové inspirace. Slyšeli jsme přímo jasenecký marš, tedy znělku muziky Jasénka. No a když už jsme se takto valašsko-jasénecky navnadili, tak v tomto duchu také pokračujme. O blahodárné slivovičce, nebo chcete-li slibovičce, zpívá dlouholetý tercář Jasénky Stanislav Tomanec. Příjemný poslech.

V dnešní pěkné notečce dozněly už letité nahrávky v podání nestárnoucí cymbálové muziky Jasenka ze Vsetína. A zůstaňme ještě na Vsacku, tedy podél horního toku Vsetínské Bečvy. Písně z posečených luk nám zaspívá pěvecká skupina Blaženky za doprovodu ansámblu Flair. Tuto kapelu umělecky vede Jan Rokita, syn cymbalisty, který nám tak poeticky uvedl a otevřel dnešní pořad. Ještě doplním, že dcerky z Blaženek vede zpěvačka Klára Blašková, kterou si poslechneme také v sadě milostných písní, v nichž si bude notovat se zpěvákem Pavlem Ptáčkem. Schválně se zaměřte na mnohdy lyrické texty písní. Zpívají Blaženky a hraje ansámbl Flair.

Tak jak se vám líbily texty milostních písní ze Vsacka v podání Kláry Blaškové, Pavla Ptáčka a hudebního kouzlení ansamblu Flair? Snad vám kouzelná lidová poezie navodila i úsměv na tváři. V úvodu dnešní pěkné notečky jsem avizovala, že nás hudebně čeká výlet na Valašsko a také na Kopanické vršky. Je tedy na čase posunout se na jih, do kopců Bílých Karpat. Na přelomu let 2020 a 2021 vznikly v brněnském rozhlasovém studiu nahrávky, řekla bych, velmi poučené interpretace lidové písně právě z moravskoslovenského pomezí. Co si pod tím máte představit? No, zhruba to, že do studia přišli muzikanti, kteří si říkají metoše, a pod režijním vedením etnomuzikologa Petra Obucha hráli a zpívali tak, jak mohla znít muzika na Kopanicích na přelomu 19. a 20. století. Už samotná hudební sestava byla zajímavá, tak považte. Bubnující kontráž Jakub Šustr, trumpetista Radim Krchňáček, na heligonku hrající Štěpán Bartoš, a to vše řízeno primášem Tomášem Beníčkem. Poslechněme si, jak dali chlapi dohromady v takové extra nástrojové sestavě pár ščeglivých písní právě z Kopanic. Pokud nyní nesedíte za volantem, tak zavřete oči a představte si, že takto nějak to mohlo znít v hospodě na Kopanicích na přelomu 19. a 20. století. Příjemný večer.

0: Jak originálně oslavit říjnový světový den chleba? Přece pozvat si do dobrého dopoledne pekaře Viléma Ráčka a Tomáše Kadlece. Ve čtvrtek 8. října si s nimi budu povídat o tom, co je už 10 let baví na řemesle pekařském. Jak vzpomínají na začátky, kdy pekli v garáži u rodičů? Jakým směrem se mění chutě a nároky na pečivo? A kolik tun těsta denně spotřebují na téměř tisícovku chlebů? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
3: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
4: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
3: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
5: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
3: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
6: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
3: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti české audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
7: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
2: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jihočeši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
3: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak jako přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, jíle, to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký, jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušův syn, Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mě bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala.
1: Vzala
2: a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme těmi všichni viděli si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, a k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prce, jak mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moct na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak, tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Kodet,

0: pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. Hmm. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jelitopitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo. Ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje. Ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo v 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě
0: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
0: Teď
1: to,
0: už ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
0: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
0: docela
1: to
0: dobře.
1: To není tak špatný.
0: Zdravím Lucku. Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
0: Ne. Tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak ježiš, ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát si mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
0: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow! Protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila. Ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: taky
3: no,
2: zeptat.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem ukecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let, skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti, co by mi říkají, s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním?
2: No
3: ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive. Jive se vejde všude, že jo?
2: Tak
3: já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů, tak, no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarťák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jaký latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí, protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy, přenádherný.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, že, myslím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
2: Honzík Révaj.
3: Honzík Révaj, tanečník. Pár excelenc. Ten dělal krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jsi dělal krvinku?
3: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky dělala krvinku, ne?
2: Máma dělala krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán Bůh naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale... že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhletěm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to, jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram, oproti tomu, Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky moderní
2: technologie. To mám v ruce, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, a to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám jako ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak po mým pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věří a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně... Jo.
2: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si fakt užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné, děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravit maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr, já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj, čau. Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad šesté období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10 let.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati. A budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Rudolf Jelínek. Destiláty, které navazují na 400letou tradici.
1: Říká vám něco slivovice Rudolf Jelínek?
2: Ano, to mi říká. Moc dobrý.
3: Tak to zná si každý, kdo pije alkohol.
1: Jakou má chuť?
2: No tak cítím tam švestky. A pokud si koupím slivovici hruškovou, tak zase cítím hrušky.
3: Jako slivovice, čistá, dobrá. Ne úplně jako domácí, ale je kvalitní.
1: Jak dlouho je slivovice Rudolf Jelínek na našem trhu?
2: Takových 80 let, 90, no dlouho.
3: Byla tady už za doby protektorátu od 19. století někde?
0: Počátky palírenství ve Vizovicích najdeme už v 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem pro voli při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se odpradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu, který stál u počátků pozdější slávy vizovického palírenství. Přistěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singrova pálenice brzy šířila věhlas valašské slivovice a borovičky daleko za hranice Moravy.
4: Před námi stojí láhev vizovické slivovice z roku 2017. Ta slivovice to je taková vlajková loď vaší značky. Ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není slivovice jako slivovice.
5: Slivovic děláme bez přehánění

0: desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
1: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
0: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který pokaždé má nějakou specifiku.
2: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také, kde zraje.
0: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
2: Která ta švestka je nejlepší pro destilaci?
0: To bych řekl, že může být část výrobního tajemství. Nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
3: Prvním konkurentem Singrovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singrově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singrovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Bizovic. Byl například zakládajícím členem Bizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války Vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála třech desítkách let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o 5 let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba sklízet švestky zralé. Určujeme zralost podle cukernatosti těch plodů, každá odrůda dosahuje jiných cukernatostí a v obecné rovině za nejvhodnější bývají považovány švestky, ne úplně ty rané odrůdy, ale ty pozdější odrůdy, švestky, které dozrávají v srpnu, v září. My dokonce sklízíme některé odrůdy ještě v říjnu, protože máme pozdní odrůdy, jako je třeba prezenta, která je opravdu nejposlednější odrůdou, kterou sklízíme.
2: Kam půjdou teď?
3: Teď projdou přímovými vanami, kde to ovoce musíme lehce rozdrtit, tak, abychom nepoškodili jeho pecky. To je důležité, protože ty obsahují hořké látky, které by se potom propisovaly do toho destilátu.
2: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
3: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
2: No a nebylo by tedy lepší posadit tady jednu babku, která by té švestky vypeckovávala?
3: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
2: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky. Ano, pecky jsou v celku. A bude se dít co? Protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
3: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý, potom budeme destilovat.
2: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
3: Spoléháme na spontánní kvašení, nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu, ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
2: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka, kvasí?
3: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2-3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
1: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

0: Bratři si jí mění rozdělili mezi sebe. Vladimírovi připadla značka Zikmunda Jelínka synové a původní provozy. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově, propůjčil firmě své jméno a přišel s novým nápadem. S produkcí košer destilátů, při jejichž výrobě se nepoužívají suroviny, zařízení ani postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Proces počínaje výběrem švestek, přes kvašení a destilaci až po uložení v zapečetěných nádobách dozoroval pověřený zástupce židovské obce. Výrobky pak byly opatřeny hechšerem, potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize, ústící v rozbití demokratického Československa. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí. Dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta sedmdesátka by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené?
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou, naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě proto buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.
1: A v případě té zlaté slivovice, to jsou ty klasické dubové sudy?
2: Pro slivovici jedině dubové dřevo. Pro zajímavost, teď jsme zkoušeli meruňkovici stařit v sudech z meruňkového dřeva.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů a v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jadernička a řadu dalších destilátů, kde, řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými pálenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 18-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít. Obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly vizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni tamní židovští majitelé byli přinuceni prodat firmy sudeckým Němcům a zapáleným nacistům. Diletantské počínání nových hospodářů přivedlo podniky na pokraj krachu. V dubnu 1940 zlínské gestapo zatklo Vladimíra Jelínka. Byl deportován do koncentračního tábora ve Flossenburgu, určeného politickým vězňům, kde 10. června 1942 zahynul. Vladimírův osud byl varovným příkladem především pro rodinu jeho bratra. Rudolfův syn Zdeněk nehodlal příkoří přihlížet s rukama v klíně. Zřejmě přes strýce Vladimíra získal kontakty na podzemní hnutí a začátkem roku 1942 se rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil. Poválečná obnova podnikání nebyla snadná. Co nepobrali Němci, to zůstalo na pospas Rudé armádě. Přesto hned po osvobození rozjel Zdeněk Jelínek díky vysoké státní dotaci opět výrobu. Obnovená firma byla pro stát významný exportér, a tedy i zdroj deviz. Zdeněk se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra. Ale ne dlouho. Zemřel na jaře 1946 na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let?
2: Bohužel musím říct ne. Je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry Malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér. Potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
3: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd. Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět.

je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní.

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andžej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na Divoký západ.

0: Kdo chce se svátým mužem, ten whisky pije rád.
1: A proto všichni

i román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu, pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bette Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutečností

lásky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských. Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním banja. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil. Teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Goldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával, nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mástrsnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu.
Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Milujem nešíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověď mi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následovalo Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nůže k věci.
Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil, hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: Jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinnetouovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ji dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Jo, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkusmo dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. Opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. S spod zprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: herním Lorišer, báječně.
1: No je tím se ne, že jste mi vlastnoručně zhotovil laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
4: Dobrý den.
5: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pov, co?
4: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
5: To vidím. Opilí, jak zákon káže. Do jednoho.
4: Hned je zbudím.
5: Počkejte. Nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jele tři muži?
4: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
5: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
4: Stalo se něco, Mr. White?
5: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
4: Přeháníte, pane.
5: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
5: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
4: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
5: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
6: Já vás velice balem. Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
5: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
6: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
5: Inženýr, jako vy.
6: A vy pracujete tady na tom úseku?
5: Víte dobře, že na sousedním.
6: A, tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
5: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
7: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
5: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
7: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
4: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
6: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
4: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
6: Hetlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
8: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
4: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
8: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
6: No tohle to jsem ještě neviděl, co si do...
4: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
5: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
5: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
4: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
5: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
4: Je tu sem, Will a Dick.
5: No tak mě alespoň doprovodíte.
4: S Bancroftem už mluvit nechcete?
5: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: 在上帝游。
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví. Přátelé.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobous. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagóny a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane Roadkidem a Trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si Trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahlédl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

Srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No, je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem, sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše, a kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no. Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já, jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer z Prahy, zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak jest ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil, teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem bytě vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste popřemýšlet, hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo, tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu, žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžko, nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. A koho tady máme? Kdo je na první návštěvě? Tady je Honza. Kdo je na druhé straně? Já vás poslouchám. Teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve slivovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
0: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
1: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
0: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
1: Trošku žlutoučka.
0: Nevadí. No, ne, to ne, to, vada na kráse možná, ale na chuti.
1: takže máme 88 roku starou slivovici.
0: Tak to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
1: No to je asi ta slivovice.
0: No jo, a to pokušení.

0: To jste neměli nikdy pokušení otevřít?
1: Já teď 20 roků nepiju.
0: Ach bože, to je neuvěřitelné.
1: A žiju ze sestrou, no ta už nepije vůbec.
0: No tak to je teda...
1: Takže to bude pokračovat dál.
0: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně... Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
1: Totiž po nás asi nezůstanou děti, takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
0: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
1: Já bych vám velice rád ulil.
0: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
1: Jo. Tak
0: ať se vám daří.
1: Můj příspěvek.
0: Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří a vy ostatní, nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady Rej z Jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl v nemocnici kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky. A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétní, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psanej dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ve začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu. A zapsal ji až asi po 2 letech. Takže to bylo první překvapení. A pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když jste si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastyděl třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám to přečtení.
0: Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzali národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu narození. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

0: Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Víš, tady to máš. Udav se, udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve středočeských Lidicích, jenž 10. června, to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny od vlastně za ta léta nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích vůbec bavit. Rád bych se setkal s potomky z Lidic, kteří možná poslouchají třeba teď noční linku a mají zájem se ozvat nebo někoho znají, kdo původem z Lidic pochází nebo pocházel. E-mail můžete odvysílat, nemůžu. Nemůžu odvysílat, nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé, moc děkuju. Vidíte to, dal jsem to, přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo a vážím si toho, že jste nalepil tady velikonoční vajíčko a budeme posílat i zpátky odpověď. Asi ano, Péťo, že? Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska, tak jedeme dál. Ona obecní kronika může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Haló, haló, co se stalo?
1: Haló?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena, až se.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio. Protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: No, do archivu už patřím já.
0: Ne, ne, to se ani nepozná po telefonu takhle, ve sluchátkách 25.
1: Jo, jo, jenom je 92, 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, vlastně ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten co se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to mám docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale to já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan ne. posluchač přibližuje tu vůni nasávat, tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasála, když jsem dělala tu, jak pro ty starý, tu akademii, tak ano. jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor.
0: Ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no, tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď? Ještě?
1: No už ne, už ne. Už
0: takže
1: ne.
0: vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Mm-hmm. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se to ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavíráte?
1: Já jsem s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
0: No
1: jinak archiv mám prostě spíš... ještě nevyhodím blahopřání k narozeninám.
0: Ano.
1: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
0: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly prostě, to byly štosy vánočních, třeba pozdravů, přání a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: No, taky.
0: Taky, ano.
1: Ano.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahá pravda.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka, ale se strojem jste 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu?
1: Jo.
0: Děkuji vám pěkně. Děkuji a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen dál opečovávat a možná třeba ještě rozšiřovat. Děkuji.
1: Máme i Ježíšek, co tomu říká.
0: Uh-huh.
1: To nevadí. Tak
0: tu... Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, až nikoho neznám.
1: Toto víte, to je konec světa už tady.
0: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat, budu rád, jo, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: užívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu, ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnohých není, nepotřebné vyřazuji, v e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si, no, nikdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedle se v práci s jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda Krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady Zdeněk z Prahy.
1: Zdravím vás.
3: Jsem taky. Můžu mluvit?
1: No jistě, slyší vás úplně všichni.
3: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba, já nevím, jak se to... kontakty na různý prostě organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku zastavili, no, ale jako už jako v podstatě k něčemu. No,
1: no Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593. Telefon. Do dneška už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
3: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař, nebo prostě různý takovýhle, jako nějaký jako důležitější pro mě, jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, a furt to mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
1: Hlejte se, to výkladní skříň mám taky a stane se, no, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
3: Já vím, ale že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jste má vzdělal, tak jsem musel počkat, až člověk řeknete.
1: Děkuju, Zdeňku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
3: A můžete něco dodat?
1: Povídejte.
3: Zkoumám si třeba jakoby nějaký ty vstupní povolení vlastně jako při povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra jako do metra jako do
1: lítačku, lítačku, ano.
3: Takovýhle, no, lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostor metra a takový podobný věci, no. No, jako třeba byl COVID, Božková poučkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
1: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: to mám? Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz, co tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji, já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám, jo, podívej, tady další, ježiš, to se sem zamíchalo omylem, odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný?
1: Tak.
0: To já ti dám řidičák, to bych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše... Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl, ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole? V újezdu nad lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
2: Tady je Svaťka z Brna.
0: Zdravím, Svaťko.
2: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
0: Ano.
2: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
0: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
2: Tenkrát se 20 korun platil.
0: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
2: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak. Jak
0: nezadí,
2: on žil?
0: No jasně, jasně. 20 korun.
2: 20 korun, ano.
0: Hodně nebo málo?
2: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
0: Mm-hmm. To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se
2: ne,
0: takhle kloučíte?
2: Já nedělám, já nevyhazuju.
0: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
2: Tak, je mě... skoro 2,80, jo, takže ne.
0: Za 2,80 let?
2: Prostě.
0: To se nevejde do krabice, kolik toho máte?
2: No, tak jako můžu říct, tak 3 krabice.
0: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, veliký, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by
2: ne,
0: tam byl vůbec
2: to ne,
0: prostor.
2: To ne, ne.
0: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
2: Podle let to tam je daný.
0: Takže ten
2: podle let.
0: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší. Víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
2: To teď je rychle ne, teď opravdu ne. To si fakt nespomenu.
0: Všiml jsem si, ano. Povídejte.
2: Ano, jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc.
0: Mm-hmm.
2: To je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
0: Platil. A platil včas platil. Aspoň podle těch složenek?
2: Jo, platil. Podle
0: řádně.
2: Těch složenek platil.
0: No tak já vám děkuju, teda pěkně to, co se, já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy. Zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
2: Tak. Taky, dobrou noc.
0: Svatko, děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavce.
2: Jo, tak už jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: Téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas. Pohoda Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmení nového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodů taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale někdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože jí babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, on byl vyučený truhlářem, mm-hmm. jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Hmm.
1: No a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to a mě to teda hřeje. Takže předpokládám, že vás taky, a taky jste čichací typ jako já.
1: No tak když je něco takového zajímavého, tak to schovám, jako to je památka. Mm-hmm. Mám knížku 6 mušketýrů od Jana Klicpery, rok vydání 1926. Takže má přesně 100 let.
0: Máte někdy výčitky zpětně, že jste se rozloučila s něčím, ať už dobrovolně, nedobrovolně, nebo ztraceno, nebo půjčeno a nevráceno nad něčím, co dneska si říkáte, Ježíš, kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížku, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost,

0: základní školy z těch prvních ročníků, že jsme měli, než přišlo Sporožíro, tak jsme měli taky arch vlastně takových známek na obědy. A to jsme dostávali každý měsíc a to jsme museli odevzdávat, takže měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám, no, ale tak to bylo tenkrát.
1: No, ale to bylo z druhé světové války ještě.
0: No, tak vyzrálý nejsem, ale děkuju vám, ať se daří, no, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte, no, dál.
1: Už si to předala dcera, rodné listy, už si všechno to zbalila, veškeré, no, tady tyto. Tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, ano, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to, jasně.
0: Zajímá, to je důležité. No. Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky.
2: Nashledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe nazpaměť, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka, maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, tatínek s tím nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak Osvětimi v 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme von a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem kontesa, což je úplně směšné jako.
0: Kontesa.
3: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby jsme byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále jako jsem von.
0: Takže máte von Rypák nos nahoru?
3: Ne, nemám. Ani omylem.
0: Jako hospodská byste neměla.
3: No, to v žádném případě, Honzo. Jsem ráda, že jsem vás taky chytila, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
0: Nechytala se.
3: Vůbec. Volala jsem a nedalo se vůbec.
0: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já nejsem pravidelně vysílající, já už, když někdo nemůže, no, tak se to tak dává.
3: Ale právě, když jsi říkala, že žíváte svatek, vám narozeniny, tak na něco

0: bojuje. Mm-hmm. A jsem říkala, že budete v jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
1: No ano, to se... A musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
0: Já jsem řekla, že budete mít servis.
1: No, dobře, tak já jsem nevěděl. To jako, jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako jak se chovají, ale... Ale těším se, už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tohleto místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
0: No to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlova Studánky, ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu, potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rychlovské hory, a Tančírnu a radši Údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení. Říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni prajděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, jsou už obehrané s způsobem, si já teda osobně myslím.
1: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
0: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc. A hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
1: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: O archivnictví je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady naskákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, mnohých není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero, od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal, ale mám tady i Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka, otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografii. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vidět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamánek, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí, se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No, tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to je?
1: A mám taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. Dobré.
1: Děkuji, děkuji. No. Tak já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, chválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák.
0: Ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Pisozova, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna moji strýc a teta byli dvojčata a ti byli Pischovi. protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Písezová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píschovi.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je Český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našemu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo? Takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi je už přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ji ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy ostatní...
1: Samozřejmě.
0: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
1: Dobrou noc, říkám to.

to je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech. Potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo, a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického, nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejen, že píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém úklidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného. Možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznámých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Vondráčkovou v polštině Malovaný džbánku taky stojí za to.

0: Vidíte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající. Peťo, vlož tam někoho dalšího. Kdo to je?
1: Ale to jsem já, Marie, dobrý.
0: Další Maruška, zdravím vás.
1: Hele, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom Domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1202.
0: Ano.
1: A v Brně a měl ten Domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsem mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten Domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta žena za povinnost se o něj postarat.
0: Vážně?
1: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad. Ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
0: No, asi
1: když to
0: mělo...
1: měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to, máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle lidi, no.
0: No, že jako do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
1: A, jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy. Já ho taky mám z roku z války, takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
0: A důvod?
1: Tak mi vystavili nový.
0: Jako, že byl, dost, no. Že byl tak zaprášený, že vlastně...
1: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
0: Ano, ano, já jsem jí dal přes dívku Naomi Keeble, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
1: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
0: Ano.
1: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a měli, ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat k rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu. Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná. Každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek vzhledem k těm mzdám. A byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
0: No.
1: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to těžko by se našlo to tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
0: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že? I když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mě přišlo docela zvláštní.
1: No proč?
0: Ne, mně to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, já to nevím.
1: No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
0: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
1: Ale ještě když jsem mluvil o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
0: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?
1: Ne, my jsme byli to domkaři.
0: To znamená?
1: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
0: Jo, jo, jo.
1: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nezdědili, nebo protože nějaký... za těch 400 let to asi prošustrovali.
0: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
1: Nic, tohle bylo v Ostrova. v ostrově u Macochy.
0: Jo, takhle.
1: Ty naši předkové.
0: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
1: Ano, no.
0: Takže nic. Tam to mělo rychlý spát.
1: No ano, tak. Ale víte co, já zločí se řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne.
0: Tak
1: spokojený důchodce.
0: No tak.
1: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
0: No vidíte to, tak aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obličeje.
1: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Hele, tak se mějte strašně
0: taky
1: moc hezky a ať se vám všechno daří.
0: No vám tak taky, naschledanou.
1: No, dobrou noc.
0: Kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze, jo, taky jsem jako hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do Dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě bota jménem Melichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba. Dynamit. ...731-800-900, zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk. Ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
2: Zaslavuji rádio Radek z Uherského Hradiště.
0: Zdravím vás, Radku.
2: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se dopadl jenom do nějakého roku 1850, ale
0: to
2: já bych chtěl, promiňte, ale asi se to možná taky váží k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
0: Ano.
2: Můj tatínek, který už nežije, a když začali nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle z toho mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začaly ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku, tam jí klekl ten hardware u toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já ne, 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že jo, že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahránit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahránili bohužel, jo, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, no, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co mělovinka, tatínek a nevím, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
0: To je fakt.
2: Tímto jsem chtěl pane Macone přispět jako do toho příspěvku dnešního.
0: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
2: Že opravdu ta fotografie, když se založila to album, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, přijdou na návštěvu a otevřou si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mít zachované ty fotografie, to je velice důležité.
0: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
2: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dávala všítky.
0: Jo, já taky mám od toho lidi, přesně, a bojím se.
2: 1998, dovolená tamhle, jo. K tomu dávali ty popisky.
0: A ty umělé růžky černé.
2: Tak to už je úplně nezbyvený malý, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to jsou moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoure, já si myslím, že my jsme asi takhle už možná jako, že já, mě teď bylo 60, takže vy si pamatujete ještě černé růžky a taky.
0: Já velmi,
2: a oni se
0: velmi.
2: Potvory odlepovali.
0: Co někdy, skoro většina těch růžků se odlepovala, ale bohužel no. Babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže... Takže tak. Radku, děkuju. Jo, přeju vám dobrou noc. Ať se daří, bylo
2: děkuju,
0: to k tématu.
2: Já děkuju, že jsem se mohl vyjádřit.
0: Ano.
2: Pane Macoure.
0: Děkujeme.
2: A všem posluchačům i vám. Hezký zbytek večera a dobrou noc.
0: Taky, dobrou noc.

0: Doslyšenia, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nenechal ujít, když dnes slaví Sedlákovi příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo, nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho. Věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už, že se jim otáčejí i ty nechty okousané, že jakmile slyšíš, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného, a Zlín, jak tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste ve jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Složenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu přeje Martin. Martine, děkuju moc a Koli už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnadil a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No je, to je tak, dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá
3: tak
0: a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte ještě, ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. Mm. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávím nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa.
0: Mm.
3: No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, když jsme, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte, to je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny.
0: Mm-hmm.
3: Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-český.
0: Jak voní?
3: Takovej, no, je to takový dozlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzně a pak byl bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojář a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo, Slaníček a D, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití
3: nádherný.
0: Vůbec, tak
3: na
0: užívejte.
3: Severu, jako ne v Plzni, jako je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové místní VIP Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba, nevíte, co s nimi, protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

Protože jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo. Hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že jste toho tolik namluvil a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanu umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho. Není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročiti ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít i choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.

0: Cítí se úplně mému vedení.
1: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
0: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
1: Což se mohu udělat neviditelnou?
0: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
1: Jak ti žehnám, otče?
0: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
1: Jak láska sama.

0: předstup blíže.
1: Hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Bavit ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě je tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
2: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
2: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
2: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
2: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nuž tedy na zdraví toho, koho milujeme.
2: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.

0: Jsme povinni milovat je aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť, mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cvíku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy. A tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To co tva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože. O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
1: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplnožitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: Sto košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil? Vzal celou divadelní společnost na Truchanovův ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Víte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
4: Sosnogorsk,
3: Kalitky. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví, něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: O, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě obávaný. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádáme foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Vaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi si mohli, no opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, bo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klek, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký... Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez ten obraz, podejít.
3: Bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragédie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připraveni na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
6: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
0: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno. Občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
6: Jo.
0: To je přece, děkuju,
6: no.
0: To si nevymyslíš.
6: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Hrzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapi v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
0: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
6: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smichy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co máme, jak jsme odešli, jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Miši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt